0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A začneme rovnou Londýnem. To bych řekla, že je velká novinka ve vašem životě. V lednu 2027 se tam chystáte odjet. Tak jo. Co tam budete dělat?
2: Nevím. Plány jsou takový, ta možnost odjet do Londýna mě prostě velmi lákala. Už delší dobu je to evropský centrum herectví a myslím si, že stojí za to se s ním nějakým způsobem jako konfrontovat s tím centrem a uvidět, co to prostě hodí nebo nehodí, no. Takže
1: uvidíme. Budete studovat nebo pracovat?
2: Nebudu studovat, mám tam zastoupení herecký, což je úplně alfa omega v západním hereckém trhu, takže bez toho se jinak člověk jako neodrazí tam vůbec, takže mám tam poměrně fajn herecký zastoupení agentku a pojedu tam a uvidím, co se stane.
1: Ale to nám vysvětlete, jak se schání agentka v zahraničí? Jak to funguje?
2: Měl jsem velký štěstí, že jsem pracoval na těch dvou filmech s Agněškou Holland a oba filmy v podstatě měly producenský nějakou koprodukci nebo produkci i v Anglii, Irsku a v dalších jiných zemích. A jeden z producentů hlavních, jak Šarlatána, tak France, byl Mike Downey, což je teď už pár týdnů bývalý prezident Evropské filmové akademie. A zároveň prostě skvělý producent a můj kamarád, mentor, tak ten mě vlastně jako trošku namotal na tenhle nápad vůbec jako zkusit Londýn a zahraničí a tak mi v tom začátku takhle pomohl.
1: A přemýšlel jste třeba i o Americe?
2: Ne.
1: Vůbec?
2: Ne. Mně vlastně není potřeba vůbec. Ten trh je srovnatelný. Londýn, Amerika. Londýn je hezčí město, evropská mentalita mi přece jenom je blížší než ta americká, takže Amerika ne. Ale tak kdyby se ozval Hollywood, tak se bránit nebudu.
1: Jasně, vezmete to. A v rámci Londýna máte představu, kde tam budete žít, kde budete bydlet? Máte vybranou čtvrť?
2: Mám nějaký čtvrti, který by mě jako zajímaly, bavily, ale zatím to ještě vůbec neřeším, protože teď by vám někdo jako ještě úplně nepronajal byt asi. Je to přece jenom za dlouho a já tam nebudu zas tak dlouho, já tam budu v tom prvním turnusu asi 5-6 měsíců a pak se musím vrátit zpátky, nebo chci vrátit zpátky, protože tady točím nějaký věci, tak pak až je dotočím, tak uvidíme, jestli se vrátím zase dál.
1: Jak jste na tom s angličtinou?
2: Dobře.
1: Dobře, takže zvládnete natáčet v pohodě třeba i s akcentem, s různým přízvukem.
2: No jasně, ale ne úplně s britským akcentem, že? To je prostě to. Neznám v podstatě nikoho, kdo by tohle dokázal hrát jako opravdu rodilýho Brita. Pakliže to není jako člověk, který tam opravdu žije 20 let a ty svaly v puse se mu prostě přešaltují úplně jako na britskou výslovnost. Takže já vůbec jako necílím na to, že bych tam měl hrát jako role, který jsou rodilí Britové. To vůbec, to ne. Ten trh je tak hrozně globalizovaný už, že v podstatě, když se člověk podívá na soudobou britskou televizní filmovou tvorbu, tak to, že tam je nějaký člověk ze zahraničí, je prostě úplně běžná praxe a hraje svůj akcent normálně, nebo hraje takový ten neutrální prostě akcent.
1: Díky čemu máte dobrou angličtinu?
2: Asi generace už jsme taková, že v podstatě nám to padlo do klína, tak to je jako jedna věc, že
1: sledujete seriály a filmy v angličtině?
2: Jasně, to jo. Jako většina obsahu vlastně v mém životě to je tvořený vlastně asi anglický obsah prostě v mém životě přítomnej už leta letoucí, no a nějaký seriály a tak tam jako byly největší zvraty, když se člověk jako zamotá do těch nekonečných seriálů anglických, který jsou hodně konverzační, tak člověk jede a tam jsou prostě ty fráze neustále opakujou v těch konverzačních seriálech a jsou to takový ty fráze z toho běžného života, tak když člověk v tom jede už 8 sérií, tak se to udělá posun nějaký tam, no.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Josef Trojan. A já jsem na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno, že přijdete a že se mohou ptát. A přišlo tady pár otázek a jedna mě zaujala, jestli bude Josef Trojan hrát také v Davidském divadle jako jeho táta. Hmm. A tak ten posluchač nebo divák vlastně neví, že tam teď máte novinku. 31. března byla premiéra inscenace Služebnictvo. A mimochodem malá vsuvka i pro naše diváky a posluchače, byla tady herečka Anička Prášilová-Fialová, která tam taky hraje a ta už vás naprášila, že tam hrajete pána. Nehrajete Služebnictvo, ale jste pánem. Tak můžete nám říct něco víc o téhle hře?
3: Velmi rád. Služebnictvo je inscenace, která je autorskou inscenací Wayna Jordana, což je irský režisér a dramatik, který takhle už nějaký delší čas má poměrně úzký kontakt s Prahou, protože se tady rozhodl ve druhé části svého života se vrátit studovat tady. Takový zajímavý krok, protože on byl opravdu jako režisér, který režíruje v Irském národním divadle. Velký režisér.
2: A jak mluví česky, anglicky?
3: Anglicky.
2: Takže režíroval
3: mluví anglicky,
2: v angličtině.
3: Režíroval v angličtině a tak.
2: Příprava na Londýn.
3: Příprava na Londýn. Ano, přišlo to vhod docela. Napsal tuhle hru, která jsme Služebnictvo, která vychází z textu nebo je inspirovaná komedií dell'arte od Piera Marivose, toto dramatika slavného, který se zabýval komedií dell'arte. A Wayne Jordan vychází z těchto jako textů, který se velmi často odehrávají na nějakém pozadí vztahu služebnictva a vrchnosti a spadnosti a tak dále a tak dále. Takže udělal takovouhle jako inscenaci, která je tímhle inspirovaná a je tam postava pana Procházky, majitele panství a tahle role připadla mně. Byl jsem do té inscenace oslovený takhle a pro mě se tak jako uzavřela symbolicky jeden takový malý kroužek nebo taková jako kapitola, nebo uzavřela. No vlastně jo, tím, že člověk, já jsem prostě vyrůstal na Davidském divadle, já jsem se tam narodil v podstatě do toho divadla, takže já jsem na těch lidech jako vyrůstal a v podstatě jsou to jako mý kamarádi a říkám prostě s oblibou, že Klára Melíčková s Lenkou Krobotovou jsou moje tetky takový, takže takový jako náhradní tety. Občas jo. Když jsou moc zvědaví, tak jo.
2: A kdo vás oslovil? Jirka Havelka?
3: Jirka Havelka mě oslovil, no.
2: Ale vy jste vlastně, teď to rychle nespočítám, ale zažil jste všechny ty tři umělecké šéfy?
3: Mm-hmm.
2: Zažil jste je všechny?
3: Mm. Mirka Krobota, Vajdíčku a no vlastně ne, takže vlastně jsem zažil čtyři.
2: Čtyři.
3: No, Mirek Krobot pak byl na, nevím jak dlouho, byl Michal Vajdíčka.
2: Na dva roky, myslím. Mm.
3: A pak byl Martin Myšička, Vajdíčka Myšička a teď máme Jirku Havelku.
2: A jak to bude s tou inscenací Služebnictvo, když budete v Londýně?
3: Naskočí do toho Vašek Neužil, se kterým se budeme alternovat, takže po dobu, co budu v Londýně, tak to bude hrát Vašek a pak se vrátím a pak se budeme alternovat, takže jednou já, jednou Vašek, nebo prostě budeme se v té roli střídat, na což se velmi těším, protože to prostě dostane úplně nějaký nový, jiný náboj. Myslím si, že to bude super, no.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
0: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Hanky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan. A ještě malinko propojíme tu vaši práci a Londýn, protože když tam odjedete v lednu 2027, tak vlastně už teď musíte si tak jako manažovat tu přicházející práci. Takže když vám zavolá nějaká castingová režisérka nebo režisér, tak řeknete, bohužel nemůžu točit, v téhle době jsem v Londýně, nebo jak si teď manažujete ten čas?
2: Takhle.
1: Přesně takhle, teď nemůžu.
2: Jo, člověk to musí udělat, protože musí být fakt jako důsledný v tomhle.
1: Protože zase nemůžete lítat sem a tam, to by nedávalo smysl.
2: Nedávalo. Kdybych tam jel na 2 roky, nebo věděl, že tam jedu na 2, na 3 roky, tak se klidně budu lítat tam a zpátky, protože ta příležitost prostě, nebo ta zkušenost by byla intenzivní, jako tím, že tam budu 3 roky. V tomhle případě, kdy tam jedu na ten první, tomu říkám první turnus, protože uvidíme, kam mě to hodí, jestli pak budu chtít vrátit ještě, ale v téhle fázi tam jedu fakt na 5 měsíců jenom, takže chci být tam, jenom tam, být koncentrovaný absolutně. S tím, že na tom budu prostě finančně strašně krvácet, protože Londýn je úplně, oni dělají všechno podle mě v Londýně proto, aby tam nikdo nežil, jako no, takže Londýn je fakt opravdu neúprosný město, absolutně, no. Takže chci být tam, chci se koncentrovat a v moment, kdy mi teď někdo jako zavolá, jestli bych něco dělal v tomhle období konkrétně, tak to musím odmítnout, protože to je takový, že člověk se proto rozhodne a když si to neustojí, tak pak přijdou ale opravdu jako věci do toho života, který vám znemožní pak už takovouhle jako takovýhle výlet na 5 měsíců, rodina, nějaký jiný závazky. Jako. Takže tomu, když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy.
1: Ale když jsme u výběru a případném odmítání práce, tak zatím to, co máte za sebou i v rámci toho filmu a divadla, tak mám pocit, že jste si vybral takové to nejšťavnatější ovoce. Bylo tam něco, co jste třeba odmítl?
2: Jo.
1: Odmítl.
2: Spoustu věcí. A hlavně já jsem ještě ve fázi, kdy tak jako, jako můžu odmítat ještě. Tím myslím jako, že opravdu nemám zatím ty děti doma, takže, nebo no, rodinu.
1: Ale zase šetříte na Londýn.
2: To je pravda, ale ne, tak víte co, to je prostě, já si myslím, že dokud člověk opravdu nemá jako velkou potřebu nějakou, jako finanční prostě a má zodpovědnost primárně jenom sám za sebe, tak je vlastně fajn si dopřát ten luxus toho, že dobře, třeba nebudete mít tolik peněz, ale zároveň budete dělat jako věci opravdu, které vám dávají smysl, bude se vám tak hezky jako tříbit ten váš vkus a no, jako nepřijde mi vlastně úplně nosný jako chodit do všeho, když člověk nemá tu potřebu. No.
1: A kdy řeknete ne?
2: No když vůbec nevím, proč bych tam měl být, jako co vlastně tam dělám. Jako,
1: takže to souhra více okolností, třeba režisér, scénář, nebo když je to třeba komerční?
2: Režisér ani ne, protože i režiséři třeba, který jako v minulosti dělali věci, které mě třeba jako nebaví, nebo nejsou můj šálek kávy, tak prostě pak ale udělají něco, že v tomhle já jako nejsem, jako takhle, takhle to pak udělají něco, co mi vlastně úplně vybočuje a mě to přijde úplně skvostný třeba, jo, takže to ne, je to scénář, no, to je ve výsledku to jediný prostě, co tam je, takže scénář.
1: A stalo se někdy, že jste odmítl nějaký scénář, protože vás prostě neoslovil, to se může stát, ale pak jste to viděl třeba na filmovém plátně? Ne.
2: Já jsem fakt v tom pečlivý a vím přesně, proč to nedělám. Ale
1: takže zpětně nelitujete?
2: Ne. Ne, nelituju a musím jako opravdu říct, že mám poměrně cit na to, že když mám pocit, že to nefunguje z toho scénáře, tak jsem si skoro jistý, že to nebude fungovat ani pak na tom plátně.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je herec Josef Trojan a teď film Nepela. Premiéra už je za námi, ale kdo je Ondrej Nepela? Protože já se přiznám a stydím se za to, ale já jsem to nevěděla.
3: Mám udělat takové jakože tak jako wikipedický jako úvod, protože...
2: Šla bych víc do hloubky.
3: Tak já nevím Wikipedia vlastně, kde je Ondrej Nepela, že jo? To je takový, že my o tom Ondrovi za stolik věcí nevíme, my víme jako, nebo takhle víme.
2: Krasobruslař? Tak to je fenomenální.
3: Tak to je ten wikipedický úvod, ale že jo?
2: Jasně.
3: Jestli jste se ptala na to, jako, co to bylo za člověka jako vnitru, tak to je... To jsou domněnky, ano. Máme takový domněnky a ty jsme se snažili tu esenci jako nacítit a dát jí na to plátno, ale ano, byl to krasobruslař, mimořádný, několikanásobný mistr světa Evropy, zlatý olympionik, no, takže sportovec století vlastně slovenský vyhlášený a no, sportovní ikona Slovenska a krasobruslařského sportu.
2: Ale strana ho trošičku potlačila.
3: Strana ho potlačila, ona na něj upletla takovou boudu, v podstatě, já nechci úplně prozrazovat, co přesně jasně. Udělala, aby divák nepřišel o jednu z takových jako menších, ale důležitých zápletek toho filmu, ale tak, jak to tak bývá s lidmi, kteří jsou prostě úspěšní, tak ano, ta strana určitě prostě byla zapojená v jeho životě.
2: A jenom pro kontext, on zemřel v roce 1989. Mm-hmm. A když jste se bavil o tom jeho, nebo mluvil jste o tom jeho nějakém vnitřním životě, tak pro tu roli jste si vybral jakou cestu? Jaký byl? Jak jste si ho představoval?
3: Já jsem si ho představoval tak, že to byl člověk, který v podstatě kdyby mu ta strana nezamezila v tom jediném, co on vlastně po ní chtěl za celý svůj život, jako za celou svou kariéru, což bylo vlastně odejít do západního Německa, do jeho oblíbený show krasobruslařský, kde on chtěl pak jako být v druhé části své kariéry, tak v podstatě on by úplně zůstal takhle étericky takový hodný, poslušný kluk, obyčejný, v podstatě pracovitý, neuvěřitelně, no. A pak se stal takový moment, jako kdy se tohohle éterického hodného kluka stál na nějaký čas jako velmi zraněný člověk, no, protože prostě mu někdo ublížil a zase bych se nechtěl dostávat do detailu, kdo, proč, co a jak, ať to diváci se na to podívají, ale je to zajímavý tohle to sledovat, no, když se jako z lidí, kteří opravdu jsou takový nekonfliktní a dělají si tu svoji věc a jsou prostě hodný a jsou no, taky éterický prostě, tak je to zajímavý sledovat tohle, co se s tím lidem dokáže stát v moment, kdy opravdu někdo jako píchne na nějaký velmi citlivý místo.
2: A jak pracoval ve své době s tím, že byl homosexuál?
3: Nepracoval,
2: takže to potlačoval.
3: Jasně, to se muselo taky, ono už to nebylo trestný, netrestný čin už to nebyl v tu dobu, ale bylo to samozřejmě absolutně jako nepochopený, nepřípustný, jako no, takže to neexistovalo vůbec, nikdo tak kdy nemohl být otevřeně jako homosexuál.
2: A on měl venezuelskou ženu. A dokonce její dítě, řekněte, jak to je, protože...
3: Do toho bych se hrozně
2: nerad pouštěl, dobře.
3: Já vlastně nevím.
2: Jasně. A dokážete si ho představit, kdyby žil v současné době?
3: Jo.
2: Všemu by dal průchod, protože byl neskutečně talentovaný a vlastně v současné době by to mohl všechno projevit?
3: Tak jste to vlastně teď řekla, že to vlastně to by byla největší změna. To bych hrozně chtěla, aby se jako stalo. Takže já si myslím, že by byl furt stejný. Akorát by mohl vejít jako úplně otevřeně tím, kým on je. Takže bych řekl, že by byl o pár coulů šťastnějším člověkem a plnějším člověkem. Tak, no.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Se mnou je stále Josef Trojan a já se chci ještě malinko vrátit do minulosti a zmínit Šarlatána, protože pro mě třeba jste na tomhle filmu vyrostl, nebo tam jste se pro mě objevil. Nevím, jak to třeba vnímáte vy, jak to vnímají ostatní média a tak dále, ale tam prostě tenhle film udělal Josefa Trojana tím hercem svébytným. A pamatuju si, že v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ale když jste to sdělil doma tátovi, tak ta reakce nebyla úplně, jo, super, skvělý. Protože vy tam hrajete vlastně Jana Mikoláška, když byl mladý a váš otec ho hraje, když potom byl dospělý,
2: jo,
1: nebo starší.
2: Jo.
1: Tak co je na tom pravdy?
2: No pravda to je, no, tak táta jako...
1: Jak to, že nejásal?
2: To jsem si taky říkal v ten moment, no, to jsem si taky říkal, trošku jsem s tím počítal, tak mě to zarazilo. Ne, tak to si dělám srandu, jako táta byl šťastný z toho. To byla jen taková situační jako věc, kdy jsem mu to vlastně oznámil, protože já jsem mu neřekl tehdy, že jdu na ten casting, jako na tuhle roli, takže táta se to tak nějak jako vlastně dozvěděl, asi když jsem byl v posledním kole, nebo možná když jsem tu roli dostal, nebo nevím vlastně. No, takže byl z toho překvapený a jo, je fakt, že asi možná byl nervózní trošku, no, protože to je velký, jako, to je velký kus tohle práce byl před náma, jako, to jako jo, no, takže táta už v tu dobu věděl, protože on v tom projektu už byl jako zakomponovaný několik let, takže táta věděl, co to je za kládu ta role, že to je prostě náročná role, velmi. Ten příběh je prostě náročný strašně, takže možná byl jako jenom vyplašený z toho. Ne, ale abych já byl v pohodě, jo, tak. No.
1: No ale když potom tu práci viděl, když to viděl už hotové?
2: Jo, v pohodě, prošel jsem.
1: Tak už v pohodě, to už bylo v pořádku.
2: Jo, byl jsem pochválen.
1: A teď doplníme ten trojlístek, protože já chci zmínit i France.
2: Mm-hmm.
1: Franz Kafka, ale vy nehrajete France, co tam hrajete?
2: Jeho alter ego a pak ještě jednu takovou roli takového židovského herce, Izáka Lévyho, což byl jako skutečný herec tehdy. Takže já hraju takhle dvě postavy. Je to taková jako zajímavý tah Agněšky zase.
1: A že? Toho France hraje německý herec.
2: Idan Weiss, ano, Idan Weiss, německý herec. A tam vlastně Agněška s Markem Epsteinem se scénaristou se chtěli vydat nějakou cestou. Těžký jako navnímat vlastně Kafku nějakým způsobem. Takže pro ně byla ta cesta taková, pojďme udělat jednu linku, která se pohybuje jako v realitě, pojďme takhle si držet toho Kafku jako nablízko, ale pak potřebujeme nějakým způsobem se dostat ještě jako z jiného pohledu k němu, úplně jako odinut vlastně. A jak se dostat nejblíž ke Kafkovi? No tak, že prostě půjdeme do těch, do té práce jeho, do těch děl. Jinak člověk nemá šanci jako navnímat vlastně nějakou osobnost Kafky a stejně bude tápat vždycky. Takže udělali tuhle druhou linku,

0: Ota bych se jako, jestli jsem se nechtěl zalíbit hlavně sám sobě, jako, jestli to vlastně nešlo o tohle. To nevím, to si nepamatuju. Nebylo to zase tak jako, nějak jako zásadní, že bych se potřeboval tehdy někomu zalíbit, to ne, ale pamatuju si, že jsem ho četl a myslím si, že to úplně jako nebylo z toho, že bych fakt chtěl číst Kafku.
1: A řekla vám Agnieszka Holland, proč se rozhodla pro tuhle osobnost? Neřekla.
0: Jo, vlastně řekla.
1: Čím jí imponuje?
0: Jo, vlastně řekla. Těch důvodů bylo hodně. Zrovna teď vlastně jsme spolu byli v Londýně s Agnieszkou, takže ona to teď vlastně říkala a těch důvodů bylo mnoho, ale jeden z nich byl, že ona taky četla Kafku v mladém věku, ale ona ho opravdu pochopila. Agnieszka je prostě Agnieszka. Takže to je nějaký vztah prostě z minulosti hluboký. Zároveň to, že tady studovala, tak jí vlastně jako tahle Praha, kterou Kafka popisoval, tak jí velmi imponovala. A ona o něm mluvila, jako že jí byl hrozně blízký, jako kdyby to byl její kamarád vlastně. Jako, že jí opravdu byl jako tak na blízku skrze ty knihy.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále herec Josef Trojan. A teď se budeme zdánlivě bavit na takové obecnější rovině, ale mě to zajímá. A vezmu si klidně příklad, protože vy máte na bundě koně. takový ano. Obrázek dvou koní.
2: Ano.
1: A když srovnáte přístup k herectví třeba v Americe a v Česku, tak v Americe je známé, že pokud herec dostane hlavní roli, tak má prostor a finance se na to dlouhodobě připravovat. Že mu řeknou prostě přibereš, zhubneš, cokoliv a on se do toho úplně ponoří. Tady v Česku na to úplně podmínky nejsou. A ten kůň třeba, kdyby vám řekli, potřebujeme, abyste zahrál žokej, to znamená, musíte ještě víc zhubnout, musíte teďka jezdit 2 roky na koni a tak dále a tak dále a tak dále, dostat se do toho. Jak to v Česku zařídit tak, abyste dosáhl toho výkonu maximálního bez té přípravy, která je třeba v Americe? Víte, jak to myslím?
2: Já si myslím, že dokážem dosáhnout jako maximálních výkonů i tady, že když prostě srovnám nějaký

0: To záleží asi. Tohle je hrozně komplexní otázka a vlastně vůbec nevím, jako, kde jako s ní začít. Jako, ale vlastně to je jeden styl přípravy na roli, ten metodický, že opravdu člověk má nějakou ustálenou metodu a potřebuje na ní poměrně velké množství času a hlavně koncentrace. A tu koncentraci mu zajistí to, že nemusí dělat třeba jinou hereckou práci. Což mu zajistí to, že dostane zaplaceno tak, aby nemusel dělat jinou hereckou práci. To se tady nestane. Nebo možná někomu, jo, nevím o to, o těch případech. Ale pak je druhý styl přípravy na roli a to je, že na to člověk jde prostě jinýma cestama. Nepotřebuje se takzvaně stát tou postavou, ale potřebuje ji nacítit skrze nějaký prostě velmi jako jemný niance, a nějakým způsobem si jako navazbit na sebe tu postavu, ale ne se stát tou postavou a v ten moment pak jako, ale myslím si, že oba ty přístupy jsou velmi jako opravdový, když jsou pravdivě vlastně dělaný, tak jsou velmi opravdový a ryzí a že to není jako vlastně vůbec rozdíl na tom plátně, ať každý dělá úplně co chce, jenom ať to prostě jako prospěchu věci. Takže tohle se v Česku nedá udělat, podle mě dokovat ta věc, to umění, to filmový a divadelní řemeslo bude prostě financovaný tak, jak je. A to bych si jako nechtěl ani nějak jako stěžovat
1: zásadně. Prostě tak to zásadně. Je.
0: Prostě tak to je.
1: A úplně poslední otázka musím ji položit, ale napadlo mě, proč jste šel na konzervatoř? Nebo potom na DAMU?
0: Já jsem pracoval už hodně, tak jsem byl v praxi. Kdysi, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít na DAMU a pak se nějak stalo, že jsem začal pracovat hodně. A pracoval jsem fakt hodně už tehdy, tak, nebo hodně. Na ten věk jsem pracoval už jako hodně, takže už jsem nechtěl, já jsem vždycky jako si myslím, že ta praxe je to nejlepší, co vás může potkat úplně a vy se tam naučíte.
1: Takže pro vás škola skončila v 15?
0: Ne, v 18. Já jsem šel na Gimpl. Já jsem šel na Gimpl a ve třeťáku jsem odešel z Gimplu před maturitou. Jo, tak to je jako známá historka tohle, to už je věc, to bych se k tomu znova vracel a vracel. Prostě jsem odešel, protože, no to ať se to dohledají lidi. to člověk opakuje už to leta letoucí, ale no, pracoval jsem a byl jsem šťastný, tak jak dodnes jsem vlastně, že jsem to
1: udělal. Ne, je to v pořádku, já jsem se jenom chtěla zeptat a tím pádem tou cestou, kterou jste se vydal, není úplně standardní, tak zpětně jste spokojený, tak jak jste to udělal, tak jak jste to zvolil. Bylo to dobré rozhodnutí.
0: Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Nebyla to pro mě vůbec nějaká taková... To pro mě nebylo zásadní rozhodnutí vlastně vůbec. Já jsem přesně... Pro mě bylo velmi racionální v ten moment. Já jsem věděl, že... proč jsem šel na Gimpl? Já jsem šel na Gimpl proto, že jsem chtěl se dotknout vlastně nějakých témat a nějakých odvětví, kterých bych se normálně nedotknul, abych si trošku obrousil ten mozek ještě, abych si trošku dopomohl do budoucna k nějakým jako jiným zájmům v podstatě, abych nebyl tak strašně jako jednolitý člověk, což to herectví k tomu trošku svádí, že to je tak specifická profese, no. A takže jsem dodělal třeťák a pak vlastně se člověk dozví, že ve čtvrťáku by opakoval první 3 roky kvůli vysvědčení maturitnímu, aby udělal maturitu. No a v ten moment já jsem si řekl, tak počkej, ale proto jsem sem nešel, ale už to jako to už ne, to už jde jako mimo teďkon trošku a když jsem jako pracoval už, tak fakt nebyl důvod se trvávat.
1: Ale i když jste vyzkoušel různé práce, tak to herectví bylo vždycky na prvním místě.
0: Tam já jsem srdcem.
1: Se mnou byl Josef Trojan, moc děkuju.
0: Taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Který song bude v neděli nejlepší?

0: Vzpomínejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
3: R.E.M.
0: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku a Instagramu. Nalaďte se na Prahu.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
3: Dobrý den.
2: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
3: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
2: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
3: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
2: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
3: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
2: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
3: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
2: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
3: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
2: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
3: Občas ano.
2: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
3: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center, přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter, z lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9. Takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude. A to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme. Takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu, rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek. Naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
4: Ostravačka.
3: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
4: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
3: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
4: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr. Ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
3: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
4: rozhodně
3: mohli jet na Colorsy.
4: Ještě navíc máme rádi speciální projekty. Takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
3: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
4: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
3: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvané jenom pro těch 16?
4: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek a teď určitě Melting Pot. Tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
3: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
2: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
3: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
2: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas, bude i letos Airstream přímo na místě.
3: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
2: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
3: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
2: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
3: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
2: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
3: Jsme Colors of Ostrava.
2: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
3: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
2: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
3: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Život plyne dál.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
3: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Husa na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky Bezruči s Baníčkem, ale.
2: Takže... A opět v gongu?
3: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly čilovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
2: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
3: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
2: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
3: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové.

0: dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci, a bez nich by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
0: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival, a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
0: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4-dní festivalu ocení spousta lidí, je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
0: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
1: Vždycky pracujete.
0: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně když si naladím Český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
0: Je to tak.
1: Stage.
0: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
1: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
0: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
0: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 000 000 euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
0: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
0: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
0: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
0: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslavujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
0: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Hmm. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
0: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.
4: Hit týdne.
3: Nasazená novinka.

jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Pražští radní budou dnes jednat o vytvoření pracovní skupiny k možnému převzetí nemocnice na Františku. Studenti ČVUT promění parkoviště v Dejvicích na sportovní a relaxační zónu. Stát loni vyplatil lidem na příspěvku na bydlení rekordní částku přes 23,5 miliardy korun. Bude většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští radní budou dnes mimo jiné vybírat provozovatele vánočních trhů. Měla by se otevřít nová místa pro trhovce na Ovocném trhu a náměstí Republiky. Na programu jednání je také vytvoření pracovní skupiny k možnému převzetí nemocnice na Františku, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Tím zásadním krokem a úkolem je, abychom společně zajistili její stabilitu v celém systému a především kvalitní péči pro Pražany. Naším cílem je opravdu odborná debata nad tím, jak nemocnice má fungovat a jak se má začlenit do celopražského systému zdravotnictví.
0: Parkoviště na sportovní a pobytovou zónu pro studující obyvatele i děti se od dnešních 17 hodin na měsíc promění kolejní ulice u vysokoškolského kampusu v pražských Dejvicích. Projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického ve spolupráci s městskou částí má ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Přeměna ulice je součástí přehlídky ateliérové tvorby studentů architektury Fazona k příležitosti 50. výročí fakulty. Přes 23,5 miliardy korun vyplatil loni stát lidem na příspěvku na bydlení. To je asi o 3 miliardy víc než v roce předchozím a nejvíc v historii. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Pravidla čerpání příspěvku na bydlení stát upravil po začátku energetické krize v roce 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Okruh lidí, kteří na něj měli nárok, se tak rozšířil. Podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho se tak někteří vyhnuli dluhům i exekucím.
3: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
0: Nejvíc loni čerpali lidé příspěvek na bydlení mezi regiony v Moravskoslezském kraji, v Praze a v Ústeckém kraji. Co se týče měst, tak v Praze. Tenistka Sara Bejlek postoupila na Roland Garros po druhé za sebou do druhého kola. Američanku a vítězku US Open z roku 2017 Sloana Stephensovou porazila 6-3, 6-2. Dál prošli i další tři čeští tenisté. Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč vypadli naopak Barbora Krejčíková a 19-letá Tereza Valentová. Dnes bude v Praze většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách se podíváme na silnice. Situaci bude dnes ráno sledovat kolega Tomáš Kolmistr. Zdravím tě.
5: Krásné ráno. Provoz v metropoli je zatím raní klidný. Nicméně na výjezdu z tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most řeší nehodu osobního auta a blokují pravý pruh, zatím se výrazněji nezdržíte. V Ekbalské se krátce zdržíte před křižovatkou s Poděbradskou a na příjezdu do Běchovic od Úval se tvoří kolona v Českobrodské.
4: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
5: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Čtyři a tři čtvrtě minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 25. května a svátek mají Viola a Violeta, všechno nejlepší holky. Co nás čeká? Třeba Holly Humberston a Cool World. Bude taky Post Malone, Chemical, no a hezké ráno vám přeje Honza Chlaň.

0: Post Malone, Chemical a na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát dneska večer v 9 a buď to budou R.E.M. a deska Automatic for the People nebo Michael Jackson a deska Dangerous. Momentálně je tam kolik? 128 hlasů, 2 jsou neplatné, 54 získal Michael a 72 mají R.E.M. Vypadá to tedy docela jasně, nicméně hlasuje se až do dnešního poledne, ještě se to může změnit.
1: Nemocnice na Františku vznikla zřejmě už v polovině 14. století. Zakladatelem byl Bohuslav z Olbramovic a původně sloužila poutníkům a chudým lidem. O rozvoj se postaral dokonce i sám císař Karel IV. A taky Marie Terezie. V únoru v roce 1965 tady taky otevřeli vůbec první lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, takzvané ARO. Věděli jste, že tu provedli jednu z prvních anestezií a léčili se tu třeba Jan Werich nebo Václav Havel.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze většinou jasno, maxima mezi 27 a 29 stupni Celsia, teď jsme na 15 stupních, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. A jak to vidí Tomáš Kolmistr?
3: Hezké ráno. Na výjezdu z tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most řeší nehodu osobního auta, jsou v pravém pruhu, v místě se výrazně zpomaluje. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou k Bulovce zdržení asi čtvrt hodiny. Na Štěrbalské spojce sílí provoz před Europarkem a na příjezdu do Běchovic od Úval se tvoří kolona v Českobrodské.
0: Díky moc, Tome, měj se.
3: Taky díky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
6: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.
5: Který song bude v neděli nejlepší?

0: Kasabian, Coming Back to Me v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Ministr školství za ANO Robert Plaga se dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá u středního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Například Ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. Lidé loni vyčerpali na příspěvku na bydlení rekordní částku. Stát jim vyplatil víc než 23,5 miliardy korun. Oproti předchozímu roku jde zhruba o 3 miliardy navíc, uvádí to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na dávku dosáhlo přes 300 tisíc domácností. Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i šestý zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině zítra s domácími Švýcary. V dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5. Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. V Praze by dnes mělo být většinou jasno s teplotami 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se koukneme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
3: Dneska ráno. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Pomalej se jede přes Štěrbalskou spojku k Europarku. Na výjezdu z tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most řeší nehodu osobního auta. Jsou v pravém pruhu, v místě se výrazně zpomaluje a tvoří se kratší kolona. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou v Bulovce zdržení asi 20 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se táhne kolona od Novopatské k Poděbradské. Na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte asi 10 minut v Českobrodské a v Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze, ale Farb na Kido, Baby Goodbye. A bude taky Charlotte Gott, In Too Deep.

0: To byla LP One Last Time, je 7:15. Správa železnic začala opravovat trať z Prahy do Kladna. Součástí prací bude i stavba železnice na pražské letiště nebo přeměna nádraží v Hostivici. Místní kvůli tomu nebudou moci od června nechávat auta na provizorním parkovišti vedle staniční budovy, kam se vešlo přes 60 vozidel.
1: Štěrková plocha vedle nádražní budovy. Tak vypadá provizorní parkoviště v Hostivici, kam se vejde přes 60 aut. Od 1. června ho řidiči nebudou moc využívat.
2: Hodně lidí tady jezdí jakoby do práce autem, že to nechává tady.
1: Popisuje obyvatel Vladimír Mejvald, který se do Hostivice přistěhoval teprve nedávno.
2: Tak je tohle dobré místo na parkování, takže člověk, když zrovna potřebuje, tak se to hodí. No.
1: Jak těžké je tady i v tuhle chvíli, kdy je tady těch asi zhruba 60 míst navíc, jak těžké je tady zaparkovat?
2: Tady je to docela problém teda. Určitě takhle odpoledne nebo dopoledne to jako člověk tady nezaparkuje.
1: Na místě parkoviště chce správa železnic postavit technickou budovu. S vedením města o plánech začala jednat v roce 2020. O zrušení parkoviště se obyvatelé dozvěděli zhruba před měsícem. Kritizuje opoziční zastupitelka a bývalá starostka města Klára Čápová ze sdružení HOME.
3: Přijdeme to velmi zvláštní, protože město mělo smlouvu s Českými drahami na pronájem té parkovací plochy. Ta plocha změnila v březnu letošního roku vlastníka. Z Českých drah byl pozemek převeden na správu železnic, takže je zvláštní, že by město vůbec nevědělo, že se něco bude dít.
1: Vedení města se hájí tím, že správa železnic oznámila začátek stavby podle místostarosty Přemysla Šanovce z uskupení Středočeši 2012 pozdě.
4: Ty konkrétní detaily, což je harmonogram, kdy se tam začne stavět, jsme se dozvěděli v dílčích aspektech až začátkem května s tím, že jsme dostali echo, že za 2 týdny se parkoviště má zavřít. Ta komunikace mohla být lepší, abychom se na to mohli lépe připravit a zesílit tu informační kampaň pro občany.
1: Radnice se zprávou vyjednala, aby se termín posunul alespoň na začátek června a začala hledat možná řešení, pokračuje Šanovec.
4: Se zhotovitelem stavby jsme teď dospěli k aspoň částečnému řešení. Vypadá to, že nám vytvoří tam, kde má zařízení stanoviště, plochu pro 15 až 20 automobilů. Dále samozřejmě vyhlížíme vhodné pozemky.
1: Stavba nové technické budovy je součástí modernizace železnice mezi Prahou a Kladnem s propojením na letiště Václava Havla. V Hostivici železničáři přemění celé nádraží. Vzniknou například nová nástupiště, přibližuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Na místě současného provizorního parkoviště vznikne díky modernizaci železniční trati zcela nový přednádražní prostor. Jeho součástí bude mimo jiné obratiště pro autobusy, dále pobytové plochy a povede sem také výstup z budoucího podchodu.
1: Chybějící stání pro auta by měl v budoucnu nahradit parkovací dům, dodává Kabele.
5: Vznikne v severní části stanice a nabídne parkování pro 480 automobilů. Jeho investorem je Středočeský kraj. Parkování v počtu 14 stání bude nadále možné také v ulici Železničářů po její rekonstrukci.
1: Modernizace železnice mezi Kladnem a Prahou potrvá zhruba 6 let. Trať na letiště by ale měla být v provozu za 3 roky. Z Hostivice Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze většinou jasno, maxima mezi 27 a 29 stupni Celsia a teď jsme na 16. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. No a jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice zpomalte zase.

0: Jezdem na Hradeckou D11. Na 60. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje přes Štěrbolskou spojku za Europark, zdržení 20 minut. V tunelu Mrázovka se právě podařilo odtáhnout porouchané osobní auto ve směru na Barandovský most, tunel je tak volně průjezdný. V Ekbalské směrem do Hloubětí na opatrně u sjezdu do Novopatské řeší tam hromadnou nehodu autobusu a několika osobních aut, blokují oba pruhy a projíždí se pouze přes šrafování. V Cínovecké směrem do centra se táhne kolona od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až před Blanku. V ulici k Barandovu směrem do centra se táhne kolona před omezením u teras, navíc v připojovacím pruhu od Geologické řeší nehodu. A ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od Lahovic přes Barandovský most.
1: Tomáši, moc děkuju, hezké ráno.
0: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Domino, Confine Me. Je 7 hodin a to znamená, že si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Zákaz mobilních telefonů ve školách probere vedení Prahy 3 s rodiči žáků na veřejném setkání ve středu. Od června nebudou moci řidiči parkovat na štěrkové ploše u nádraží v Hostivici poblíž Prahy. Čtyři čeští tenisté slaví na Roland Garros postup do druhého kola. Dnes bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení Prahy 3 chystá debatu s rodiči na téma zákaz mobilních telefonů při vyučování ve školách. Uskuteční se ve středu odpoledne 27. května v Žižkovském atriu. Omezení v současné době platí na 5 z 10 základních škol na území městské části, kde učitelé mobily od žáků vybírají a ukládají do sběrných boxů. Některým rodičům se to nelíbí a stěžují si na to, říká místostarosta Prahy 3 Filip Málek z Prahy Sobě.
2: Nejde o nařízení radnice, ale dlouhodobý projekt, v rámci kterého komunikujeme s řediteli škol a doporučujeme opatření. Školy si pak pravidla určují sami.
0: Lidé z Hostivice u Prahy nebudou moci nechávat svá auta na provizorním parkovišti u nádraží. Správa železnic tam od 1. června začne stavět novou technologickou budovu. Chybějící stání by měl do budoucna nahradit parkovací dům, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Vznikne v severní části stanice a nabídne parkování pro 480 automobilů. Jeho investorem je Středočeský kraj.
0: Přestavba Hostivického nádraží je součástí modernizace trati mezi Prahou a Kladnem, díky které také vznikne propojení mezi centrem hlavního města a letištěm Václava Havla. V Brně dnes dopoledne skončí sudetoněmecký sjezd. V 10 hodin ho zakončí pietní akt v Kounicových kolejích bývalém nacistickém popravišti. Koleje se staly i místem odplaty Čechů vůči Němcům po konci druhé světové války. Končícího sudetoněmeckého sjezdu se zúčastnili zhruba 3000 lidí z obou států. Vyvolal i protesty v ulicích. Tenista Tomáš Macháč postoupil na Roland Garros do druhého kola. Belgičana Bergse porazil 3-0 na sety českého reprezentanta. Před antukovým grandslamem trápili žaludeční problémy a nemohl se tak na French Open adekvátně připravit. O to větší radost z vítězství měl.
4: Bohužel se mi ta slabost držela celkem dlouho, no, dejme tomu, že jsem nějakých 5-6 dní jako tam nějak jako ležel a pak jsem teda začal trénovat, takže samozřejmě si dokážete představit asi, jaká byla příprava, ale musím být vděčný svému tělu, protože za tak krátkou dobu jsem se jakoby velice slušně připravil herně i fyzicky. Samozřejmě to nebude na to, abych tady hrál 4,5 hodiny zápas v kuse v tomhle vedru a budu se cítit skvěle. Ale na to, že jsem hrál 2,5 hodiny v 33 stupních, tak jsem končil ten zápas celkem slušně.
0: Do druhého kola prošli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Sára Bejlek. V Paříži naopak vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Většinou bude dnes jasno a teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradeckou D11. Na 60. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem od výjezdu z Lochovského tunelu k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Celé je to na 20 minut a už začala regulace vjezdu do tunelu. Vekbelské směrem do Hloubětina opatrně u sjezdu do Novopatské. Řeší tam hromadnou nehodu autobusu a několika osobních aut, blokují oba pruhy a projíždí se přes šrafování. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až před Blanku, zdržení 20 minut, plná je také Povltavská a to od Čuprovy k Bulovce. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od Lahovic přes Barandovský most, zdržíte se asi čtvrt hodiny a na příjezdu do Běchovic od Úval naberete 20 minut navíc a to v Českobrodské.
5: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí s datem 25. května. Máme 5:45 po 7. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Robin Schulz a Jasmine Thompson. Sun Goes Down. A bude taky Michal Šulte, Broken Sunshine.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a

0: byli Stoney, In the Stars, je 7:45, vstáváte s rádiem Praha do pondělka s datem 25. května a právě to datum nás teď bude zajímat.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 25. května, svátek mají vzácné květinky, nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann, hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
5: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
4: 98 metrů 48 centimetrů. Hod oštěpem je jedinou atletickou disciplínou, kde oba světové rekordy, jak v mužské, tak ženské kategorii, drží čeští atleti. Ženskou rekordmankou je totiž Barbora Špotáková. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
6: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
4: A kolik epizod za tu dobu bylo odvysíláno? Celkem 4561.
6: Hi, everybody!
4: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Před 110 lety se v Plzni narodil legendární bojovník s metlou lidstva, zakladatel první protialkoholní záchytné stanice na světě jako zdravotnického zařízení v Praze u Apolináře Jaroslav Skála. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
7: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
4: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude většinou jasné, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. A jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
8: Hezké ráno. Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín. Kolona pokračuje dál přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blankou. Zdržíte se asi 40 minut. V Jakbelské směrem do Hloubětína dejte pozor za sjezdem do Novopatské. Řeší tam nehodu autobusů a tří osobních aut. Blokují oba pruhy, projíždí se pouze přes Šrafování. Kolona se táhne už z Cínovecké. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11. Následná kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku za Europark. Zdržíte se asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od Lochkovského tunelu k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem, už také regulují vjezdy do tunelu. Ve Strakonické směrem do centra naberete 20 minut navíc od Lahovic přes Barandovský most a v Běchovicích se zdržíte v Českobrodské asi 20 minut od Úval.
0: Díky moc. Ano, přejeme šťastnou cestu.
8: Díky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to bylo, aha, a Well Wet je 7:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Pražští radní budou na svém dnešním jednání mimo jiné vybírat provozovatele vánočních trhů. Měla by se otevřít nová místa pro trhovce na Ovocném trhu a na Náměstí Republiky. Na programu je také vytvoření pracovní skupiny k možnému převzetí nemocnice na Františku. Tu dnes provozuje první městská část a hlavní město by s ní chtělo jednat o možném převedení správy. Vláda dnes projedná novelu zákonů, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout také samotného režimu dočasné ochrany. Přesně před 65 lety oznámil někdejší americký prezident John Fitzgerald Kennedy cíl dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. Výsledkem tohoto snažení a také jednoho z největších soubojů studené války pak byla mise Apollo 11. Ta 20. července 1969 dopravila na povrch měsíce Neila Armstronga a Buzze Aldrina. Závodník Formule 1 Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady. 19-letý Ital zvítězil po čtvrté v řadě a navýšil svůj náskok v čele šampionátu na 43 bodů před Britem Georgem Russellem. Jeho týmový kolega závod nedokončil. V Montrealu za Antonellim dojel Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí místo obsadil Max Verstappen ze stáje Red Bull. Počasí by mělo být dnes jasné s teplotami až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. V Jakbalské směrem do Hloubětina dejte pozor za sjezdem do Novopatské. Řeší tam nehodu autobusu a 3 osobních aut, blokují oba pruhy, projíždí se pouze přes šrafování, kolona se táhne od Cínovecké. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, kolona pokračuje dál přes Libereckou až k Bulovce. Tam překáží nepojízdné auto v levém pruhu, zdržíte se asi půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra se táhne fronta od křížení s Pražským okruhem před Barandovský most. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od Lohkovského tunelu k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem, stále regulují vjezdy do tunelu. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1, počítejte tam se silnějším provozem mezi sjezdem na Plzeň a Ořech. A na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11, následná fronta pokračuje přes Štěrbolskou spojku až za Europark, tam je to asi na půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Půl osmé na rádiu Praha třeba Z, Marem Morrisa Gray, The Middle. A budou Sam Fender a Olivia Dean, Rain Man.

0: ve 7:45 na Rádiu Praha. Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne, co to ještě jednou naposledy zkusit. Pětice přátel tak vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák. Do kin komedie zamíří tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď.
2: Jako stará parta.
3: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
4: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
5: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
3: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, proto já jsem včelař, takže proto včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
6: No řeknu vám, bylo to vofous, jak jsem z vás nervózní. Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
3: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
4: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
7: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
4: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
3: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
4: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
3: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
6: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
4: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze většinou jasno, maxima mezi 27 a 29 stupni Celsia, teď jsme na 18, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, to je otázka pro Tomáše Kolmistra.
8: Hezké ráno. Vekbalské směrem do Hloubětina řeší nehodu autobusu a 3 osobních aut u sjezdu do Novopatské. Blokují oba pruhy, projíždí se kolem přes Krajnici, kolona se táhne už z Cínovecké. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice, fronta se táhne přes Libereckou až před Blanku, zdržení asi půl hodiny. Postojíte také v Polotavské, a to od Čuprovy k Bulovce. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11, kolona se táhne přes Štěrbolskou spojku za Europark, zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od Lohkovského tunelu, a to k Ořechu, mezi 15. a 19. kilometrem, stále regulují vjezdy do tunelu. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na D1, počítejte se silnějším provozem mezi sjezdem na Plzeň a Ořech, mezi 23. a 19. kilometrem. Ve Strakonické směrem do centra se táhne fronta od křížení s Pražským okruhem před Barandovský most, a v Mrázovce směrem na Strahov regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Radlické, a to od Valtrovky, v Dobříské od Barandovského mostu a také ve Vrchlického.
0: Díky moc, Tomáši, měj se.
8: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: Hlavní město přispěje 12. městské části 7 milionů korun na instalaci fotovoltaických elektráren na výstavbu hasičské zbrojnice. Středočeský kraj dá městům, obcím a dalším institucím 2 miliony korun na nákup defibrilátorů. Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 12 dostane od magistrátu 7 milionů 300 tisíc korun na pořízení slunečních elektráren a také na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Cholupicích. Radnice za oba projekty zaplatí přes 70 milionů korun. Příspěvek schválili radní hlavního města, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Investice do obnovitelných zdrojů přinesou dlouhodobé úspory provozních výdajů, zatímco nová zbrojnice zásadně zvýší bezpečnost a kvalitu zázemí pro hasiče i krizové řízení.
0: Středočeský kraj chce rozšířit síť přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě. V nové dotační výzvě dá na nákup automatizovaných externích defibrilátorů 2 miliony korun. Hejtmanství chce, aby byly přístroje na místech s vysokou koncentrací lidí. Podle hejtmanky Petry Peckové z Hnutí STAN bude možné podávat žádosti od 1. července do 18. listopadu.
3: Z toho fondu budou moci čerpat peníze obce, ale i jejich příspěvkové organizace, ale také spolky, tělovýchovné jednoty, kluby, aby mohly pořídit defibrilátory například na hřiště, na koupaliště nebo do kulturních center.
0: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace Cermat podalo víc než 9 tisíc uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. Hlásit se můžou přes systém DIPSY nebo papírovou formou. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek. Hokejista Tomáš Hertl dal v utkání finálové série západní konference NHL rozhodující gól. Vegas díky jeho trefě porazilo Colorado 5-3 a v sérii vede 3-0 na zápasy. Český útočník kromě toho na jednu branku přihrál Hertlovu týmu, tak k postupu do finále o Stanley Cup chybí vyhrát poslední zápas. Martin Nečas si v dresu Colorada připsal asistenci. Dnes má být v Praze většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolomistr.
5: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona se táhne přes Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavuje, fronta hlavně kamionů pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují také vjezdy do obou tunelů. V Ekbelské směrem do Hloubětina se už podařilo odklidit následky nehody u sjezdu na Novopatskou. Do odstavného pruhu fronta se tak dává pomalu do pohybu. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice, fronta se táhne přes Libereckou až před Blanku, zdržení asi půl hodiny, postojíte také v Povltavské a to od Čuprovy k Bulovce. V Mrázovce směrem na Strahov regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Radlické od Valtrovky, v Dobřížské od Barandovského mostu a také ve Vrchlického. A ve Strakonické směrem do centra se zastavuje u Lahovic, kolona pojíždí až k Barandovskému mostu.
4: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do pondělka s datem 25. května. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Temper City a Self-Aware. Budou taky jeleni a všude zdejší. Dobrý den. Rádio.

0: To byl Linkin Park. In the end je 8:45, posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do pondělka s datem 25. května. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát dneska večer v 9 ve vinilu. Buď to budou R.E.M. a jejich Automatic for the People, nebo Michael Jackson a jeho deska Dangerous. Momentálně je tam 129 hlasů, dva jsou neplatné, 54 nazbíral Michael Jackson a 73 hlasů mají R.E.M. Hlasuje se ale až do dnešního poledne na Facebooku Rádia Praha. Dneska bude v Praze většinou jasno, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 18, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
1: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Čakovice. Kolona se táhne přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, naberete půl hodiny navíc. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11. Fronta se táhne přes Štěrbolskou spojku za Europark, zdržení půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz mezi Lochkovským tunelem a Ořechem, regulují vjezdy do tunelu, zdržení 20 minut. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje na 19. kilometr, zdržení půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce před Barandovským mostem se popojíždí dál přes Dobřískou až před Mrázovku. Tam regulují provoz, postojíte kvůli tomu také v Radlické, a to od Voltrovky a také ve Vrchlického. A v ulici k Barandovu brzdí provoz omezení u teras, tam je to asi na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém 5. místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z 1. na 4. spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička. Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Který song bude v neděli nejlepší?

0: Alicia Keys, Underdog, je 8:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Koaliční rada by se dnes měla zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo přes 300 připomínek od České televize, Českého rozhlasu, komerčního sektoru, ale i ministerstva financí, vnitra a dalších rezortů. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Podle dřívějších informací premiéra Andreje Babiše by měla vzniknout pracovní skupina za účasti generálních ředitelů obou veřejnoprávních firem. Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. V čele pořadí výrazně změny nenastaly. Mužský žebříček vede Jannik Sinner z Itálie, ženám nadále vládne Arina Sabalenková z Běloruska. Dnes bude většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách samozřejmě taky dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz mezi Lochkovským tunelem a Ořechem. Regulují vjezdy do tunelu, zdržení 20 minut. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11. Fronta se táhne přes Štěrbolskou spojku za Europark, zdržíte se půl hodiny. V Lipské směrem z centra se zastavuje na konci okruhu na 28. kilometru. Fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam pracují silničáři, naberete půl hodiny navíc. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Čakovice, kolona se táhne Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem, a to od McDonaldu. V Radlické směrem do centra se táhne kolona od Valtrovky k Mrázovce a ve Strakonické do centra se jede pomalu mezi Lahovicemi a Barandovským mostem, zdržení 20 minut.
0: Díky moc, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: byli Calvin Harris, Rag & Bone Man a Giant ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: V Praze pokračuje festival Prague Fringe. Ten nabízí výběr zajímavých divadelních představení v angličtině. Navštívit můžete špičkové světové autorské divadlo všech žánrů od činohry přes pohybové divadlo po komedii. V pondělí se můžete vydat třeba do klubu Malostranské besedy a nebo do A studia Rubín. Uvidíte představení od souborů z Itálie, Tchajvanu nebo Austrálie. Prague Fringe můžete navštívit až do konce května. A v Národním muzeu můžete vidět výstavu Czech Press Photo. Ta připomíná důležité okamžiky předchozího roku pohledem fotografů a fotografek. Uvidíte tam přes 750 fotografií, které nabízejí hlubší pohled na události a příběhy, které formují naší společnost a život v naší zemi. Nechybí tam ani vítězná fotografie Czech Press Photo, a tedy snímek Lukáše Kaboně z deníku, který zachycuje práci horníků na dole ČSM Sever. Na tuhle výstavu se vedejte do nové budovy Národního muzea. Otevřena bude do konce listopadu. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: V Praze budeme dnes mít většinou jasno s maximálními teplotami 27 až 29 stupňů Celsia. Pořád jsme na 18. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
3: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra se tahne kolona od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až k Blance. Celé je to na půl hodiny, postojí to také v Povltavské, a to od Čuprovy k Bulovce. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, zdržíte se 30 minut. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak tvoří kolony. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení 20 minut. V Lipské směrem z centra počítejte s kolonou od konce Pražského okruhu ke sjezdu na letiště, zdržení 20 minut. Ve Strakonické do centra se popojíždí od Lahovic k Barandovskému mostu, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na jižní spojce se jede pomalu před Barandovským mostem, a to od McDonaldu. A na magistrále se popojíždí od úrovně Pankráce přes Nuselský most až do Legerovy.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dejte si viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people.
5: R.E.M.
4: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Dnes večer bude pražská Petřínská rozhledna svítit modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. V Krkonoších přibyla další kamera, která kontroluje vjezdy automobilů do chráněných území Národního parku. Bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Petřínská rozhledna v Praze bude dnes večer svítit modře. Magistrát tím připomene Mezinárodní den pohřešovaných dětí a také bezplatné krizové linky pro děti i rodiče v nouzi. Modrou barvu bude mít rozhledna od 9:45 večer, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Hlavní město se tímto krokem aktivně zapojuje do mezinárodní kampaně Blue for Hope organizace Missing Children Europe. Kampaň cílí na posílení prevence násilí na dětech a zvýšení povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí.
0: Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
3: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dřív řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami k návrhu a výrazně zákon předělávat nechce. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudu ve východních Krkonoších. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky kamerovému sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území.
4: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem, počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
0: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví i pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Reakci ministerstva zjišťujeme. České tenisové jedničky vstoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Karenem Bustou. Karolína Muchová bude hrát později proti Rusce Zacharovové. Do druhého kola pařížského Grand Slamu v neděli prošli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Bude většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak tvoří kolony aktuálně v okolí 5. kilometru. Okruh ještě jednou tentokrát směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se táhne kolona od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až k Blance, celé to na asi půl hodiny. Postojíte také v Povltavské od Čuprovy k Bulovce. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, zdržíte se půl hodiny. V Lipské směrem z centra počítejte s kolonou od konce Pražského okruhu ke sjezdu na letiště, tam pracují silničáři, zdržíte se asi 20 minut. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila 3 osobní auta v levém pruhu a tvoří se kolona, začala už regulace vjezdu do tunelu. A ve Strakonické do centra se popojíždí od Lahovic k Barandovskému mostu.
5: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
6: Taky díky, ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí 25. května. Máme 6 minut po 9. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Taylor Swift a Blank Space. Bude taky Nico Santos. All time high. Dobrý den.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Nico Santos, All Time High, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha v pondělí 25. května. A právě 25. květen nás teď bude zajímat.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
4: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: 98 metrů 48 centimetrů. Hod oštěpem je jedinou atletickou disciplínou, kde oba světové rekordy, jak v mužské, tak ženské kategorii, drží čeští atleti. Ženskou rekordmankou je totiž Barbora Špotáková. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
5: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
3: A kolik epizod za tu dobu bylo odvysíláno? Celkem 4561.
5: Hi, everybody!
3: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Před 110 lety se v Plzni narodil legendární bojovník s metlou lidstva, zakladatel první protialkoholní záchytné stanice na světě jako zdravotnického zařízení v Praze u Apolináře Jaroslav Skála. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
6: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
3: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: A to pondělí bude většinou jasné, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 20, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra se po pojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou do Nové Povltavské před Blanku zdržení půl hodiny. V Jekbalské směrem na Letňany stojí poruchané osobní auto před sjezdem na Prosek. Částečně blokuje pravý pruh, kolona se táhne už od Poděbradské, naberete asi 20 minut navíc. Plná je také Novopatská od sjezdu na Satelice. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavuje pomalej se jede až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, aktuálně se popojíždí v okolí 5. kilometru. Ve Strahovském tunelu směrem z centra počítejte s kolonou od konce Pražského okruhu ke sjezdu na letiště. Pardon. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila 3 osobní auta v levém pruhu a tvoří se kolona. V Lipské směrem z centra počítejte s kolonou od konce Pražského okruhu ke sjezdu na letiště. Zdržení je asi 20 minut a na jižní spojce se jede pomalu před Barandovským mostem, a to od McDonaldu.
0: Díky moc, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
9: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.
8: Přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v

0: To byla Adele, Rolling in the Deep, je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Policisté od neděle pátrají po 13-letém Dominikovi Kohanském z okresu Praha Západ. I v minulosti už z domova odešel, ale vrátil se. V pátek odjel za kamarádem do Kladna, pak už se neozval. Chlapec trpí poruchou ADHD. Hoch má střední postavu, hnědé vlasy i oči. Je vysoký asi 165 až 170 cm. Lidé, kteří chlapce uvidí nebo mají informace o tom, kde je, mohou volat na linku 158. Pražští radní dnes projednají závěrečný účet hospodaření města za loňský rok. Na programu dále mají udělení čestných občanství, vyhlášení dalšího kola dotací na modernizaci vytápění, dokončení kobek na náplavce podle původního projektu, výběr provozovatele nových vánočních trhů. Jednat budou i o zřízení pracovní skupiny k převzetí nemocnice na Františku magistrátem nebo vyrovnání s firmou Goya za investice do divadla Pyramida na výstavě. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na svém dnešním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení nástrojů k řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Před 5:00 ráno srazil osobní vlak u Samechova na Benešovsku koně. Na místě zasahovali hasiči a policisté, kteří pomáhali s vyproštěním zvířete. Ve vlaku nikdo necestoval, strojvedoucímu ani vlak vedoucímu se nic nestalo. Provoz na trati stál zhruba 2 hodiny. Počasí by mělo být dnes jasné nebo polojasné a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách si dáme dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na Pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Studulky. V pravém pruhu se srazil kamion s osobním autem, kolona se táhne od 24. kilometru. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, aktuálně se popojíždí v okolí 5. kilometru. Na Štěrbolské spojce stále trvá silný provoz směrem na Lanový most z východní části okruhu od sjezdu na Hradecku D11, zdržení okolo 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou předblanku, zdržení asi 20 minut, postojíte také v Povltavské, a to od Balabenky. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov počítejte se dvěmi nehodami, v obou případech je blokovaný levý pruh, regulují vjezdy do tunelu. Na jižní spojce se jede pomalu před Barandovským mostem od sjezdu do Vídeňské až do Dobřížské přes Zlíchovský tunel, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, a na magistrále se popojíždí od úrovně Pankráce přes Nuselský most až do Legerovy.
0: Tomáši, díky moc, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha Miley Cyrus, Midnight Sky. A bude James Arthur, Naked.

0: byl James Arthur a Naked ve 10:15 na Rádiu Praha. Teď už vyrážíme do terénu, a to za naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou. Ta pravidelně mapuje nejrůznější pražské zajímavosti. Zdravím tě, Sabino.
1: Hezké

míru, protože nejsem tu kvůli tomu, že by můj duševní stav byl natolik vážný, ale jsem tu proto, že ten areál a jednotlivé budovy a pavilony obklopuje nádherný 60-hektarový park. Je tu secesní kostel svatého Václava, taky divadlo za plotem s kavárnou a taky tu najdete statek se zvířaty, který se využívá k terapeutickým účelům. Ten park je volně přístupný a skutečně se dá využívat i ke sportům, k relaxaci nebo třeba k procházkám. Je tady poměrně klid, i když teď tady zrovna kolem nás se sekají kolegové trávu, takže to možná slyšíte i ve vysílání. A je to opravdu krásné místo, takže zahoďte předsudky a až budete mít někdy cestu kolem, tak se tady určitě zastavte, protože to stojí za to.

0: bude pro změnu Tomáš Klus, Kateřina Marie Tichá, Xindl X nebo Divoký Bill. Z divadla se pak můžete těšit na spolek o 105, na naše kolegy, taky Ester Kočičkovou nebo stand-up na Stojáka. No a k tomu právě nebude chybět řada přednášek. Já budu shodou okolností v sobotu na místě, takže se odsud ještě určitě uslyšíme živě právě o tomto víkendu.
1: Říká Sabina Vosecká. Moc díky a měj se, ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Praha je nej.
1: Dnes bude v Praze většinou jasno, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 20 a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. No a jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 23. kilometru. Fronta pokračuje na 20. kilometr, tam řeší nehodu osobního auta s kamionem v pravém pruhu, zdržíte se asi 20 minut, plný je také příjezd z Plzně po D5. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak před nimi tvoří kolony. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až přes Zlíchovský tunel, tam se podařilo odklidit následky nehody v levém pruhu. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most stále řeší dvě nehody, obě jsou v levém pruhu, regulují proto vjezdy do tunelů, včetně Blanky. Postojíte proto v Cínovecké už od sjezdu na Letňany, také v Povltavské od Balabenky. Na Štěrbohorské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. A v Lipské směrem z centra počítejte s kolonou od konce Pražského okruhu ke sjezdu na letiště, zdržení asi 20 minut.
1: Říká Tomáš Kolmistr. Moc děkuji za dnešní spolupráci, Tome, přeju ti hezké pondělí, celý týden, ahoj.
3: Taky díky, hezký den.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Posloucháte Rádio Praha, pondělí 25. května, vysíláme zprávy ve studiu s nimi Denisa Žižková, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Obyvatelé Pražského Radutína během jednoho měsíce využili pětinu částky z projektu Korenci na podporu lokální ekonomiky. Zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu má podle šéfa BIS Koudelky symbolický význam. Ukrajinské údery v noci poničily energetickou infrastrukturu v západoruské Belgorodské oblasti. Bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní budou na svém dnešním jednání mimo jiné vybírat provozovatele vánočních trhů. Měla by se otevřít nová místa pro trhovce na Ovocném trhu a náměstí Republiky. Na programu je také vytvoření pracovní skupiny k možnému převzetí nemocnice na Františku. Tu dnes provozuje první městská část a hlavní město by s ní chtělo jednat o možném převedení správy. Během prvního měsíce od spuštění projektu Korenci v Pražském Radotíně využili tamní obyvatele 160 tisíc korun. Radnice na to letos dohromady vyhradila 750 tisíc. Každý registrovaný obyvatel získal 1000 korun v podobě takzvaných korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Cílem je podpořit lokální ekonomiku, vysvětluje místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
3: Velký zájem občanů potvrzuje i fakt, že se jedná o třetí etapu projektu a registrace byla tentokrát naplněna během pouhých 24 hodin. Projekt tak nejen podporuje místní podnikatelé služby, ale zároveň vrací finanční prostředky zpět do radinské ekonomiky a komunitního života.
1: Lednové zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu má podle šéfa BIS Michala Koudelky symbolický význam. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj se k takovému řešení odhodlá jen málo zemí. Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu. Obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Od svého zadržení je ve vazbě a policie ho navrhla obžalovat. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle drony. Na západě Ruska zabili dva lidi. Vzdušný úder u města Jaroslav ve severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu, uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou také útoky na energetickou infrastrukturu v západu ruské Belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudů v 9 okresech hlásí také ruské úřady v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. Ukrajina od prvních měsíců ruské invaze v sousední zemi podniká útoky. Ty podle Kyjeva míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků. Fotbalisté West Hamu se záložníkem Tomášem Součkem sestoupili z anglické ligy v závěrečném kole sezóny. Sice porazili Leeds 3-0, na záchranu jim to ale nestačilo. Tottenham s golmanem Antonínem Kinským totiž porazil Everton 1-0 a na 17. místě tabulky si před West Hamem udržel dvoubodový náskok. Bude většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme ještě na pražské silnice, situaci na nich sleduje Tomáš Kolmestr.
4: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr s držení asi čtvrt hodiny. Okruh ještě jednou směrem na letiště, počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak před nimi tvoří kolony. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov řeší nehodu 4 osobních aut v levém pruhu. Regulují proto vjezdy do tunelů včetně Blanky. Kolony se táhnou v Liberec od sjezdu na Letňany a také v Povltavské od Balabenky. V Blance směrem na Troju opatrně za sjezdem na Letnou, srazila se tam dvě osobní auta v pravém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most. V opačném směru, tedy na Černý most, se táhne kolona od Spořilová za Lanový most, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na Štěrboholské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a v Lipské směrem z centra počítejte s kolonou od konce pražského okruhu ke sjezdu na letiště, zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, ve vysílání Rádia Praha začíná dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. 10 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. Po té 10. hodině samozřejmě další muzika, zazní Charlie XCX. Taky Mant Celmrlou. Už za chvíli regionální téma. Praha 9 koupí rozestavěný dům na Proseku. Byty za nižší nájemné nabídne učitelům nebo zdravotníkům. Podrobnosti za pár minut. Teď Alesso, Nico & Vince. Tady je I Wanna Know. Hezký poslech vám ze 107,1 FM přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Sting doznívá v dopoledním vysílání Rádia Praha ve čtvrt na 11. Děkujeme, že nás ladíte. Praha 9 koupí od firmy Finep za téměř 357 milionů korun bez DPH rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Nabídne v něm byty za nižší nájemné pro potřebné profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách. Řekl to starosta městské části Tomáš Portlík. Dům je podle něj téměř dostavěný a měl by být zkolaudovan v září. Portlík taky dodal, že nákup bude radnice financovat z několika zdrojů. Magistrát zažádala o dotaci z Fondu pro rozvoj dostupného bydlení, která by měla být 100 až 120 milionů korun. Podrobnosti na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. Řadí se mezi naše největší náměstí v Praze a je taky velmi důležitým dopravním uzlem. To je Karlovo náměstí, lidově Karlák. Věděli jste, že se mu v historii říkalo dobytčí trh? Nebo že se v budově novoměstské radnice odehrála první pražská defenestrace? Přes den je to jedno z nejrušnějších míst v Praze. Je tu městský soud, budova ČVUT, nemocnice a taky legendami opředený Faustův dům. Pro víc zajímavé

0: a pojďme ještě na silnice. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov řeší nehodu 4 osobních aut v levém pruhu. Regulují proto vjezdy do tunelů včetně Blanky. Kolony se táhnou v Liberecké od sjezdu na Letňany, taky v Povltavské od Balabenky. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most. V opačném směru se táhne kolona od Spořilova za Lanový most, tam řeší nehodu v levém pruhu. Na Štětboholské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a v Lipské směrem z centra počítejte s kolonou od konce Pražského okruhu ke sjezdu na letiště. Pracují tam silničáři a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržení asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamě.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Za necelou půl minutu bude 10:30 a před námi jsou krátké zprávy. Připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Z parkoviště na sportovní a pobytovou zónu pro studující obyvatele i děti se od dnešních 17 hodin na měsíc promění kolejní ulice u vysokoškolského kampusu v Pražských Dejvicích. Projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického ve spolupráci s městskou částí má ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Přeměna ulice je součástí přehlídky ateliérové tvorby studentů architektury Fazo k příležitosti 50. výročí fakulty. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na to, jakým způsobem Pražská ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace v říjnu 2021 nakládala s informacemi o jeho zdraví. Zemanův podnět po více než 3 letech zamítl Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup nemohl prověřit, protože nemocnice veškeré související dokumenty skartovala. Podle Zemanova advokáta Marka Nespaly byla skartace dokumentace nezákonná, napsal to server iRozhlas.cz. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. V Saúdské Arábii dnes začíná slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopný a má k tomu dostatek financí. Podle místních úředníků jen do neděle do Saúdské Arábie dorazilo víc než 1,5 milionu lidí, což překonalo loňský počet. Pouť potrvá do pátku 29. května. Dnes má být většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Tomáše Kolmistra se ptám, jak to vypadá.
3: Hezké dopoledne. Ve Strahovském tunelu stále řeší nehodu v levém pruhu. Je to ve směru na Smíchov, regulují proto vjezdy také do Blanky, stojí se v Liberecké od sjezdu na Letňany, v Povltavské od Balabenky a v Trojské od Zámku. Ve všech případech se zdržíte okolo půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. V opačném směru se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrbolské spojce trvá silný provoz směrem za Lanový most. Z východní části okruhu se jede nesouvisle od Hradecké D11 za Europark. Plná je také průmyslová od Českobrodské. A na výjezdu z metropole se zdržíte v Lipské před sjezdem na letiště. Tam pracují silničáři a projíždí se pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy 3 generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Zajdete občas s přáteli na jedno? Jestli ano, možná jste si všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Nemusíte se ale bát, zákaz 10, 12 ani žádného jiného piva se nechystá. Podrobně se na tuto dezinformaci podíváme už za chvíli v dalším díle seriálu Ověřovna. Do té doby další muzika, třeba slíbený Mant Cirmlou, anebo zpěvačka Charlie X. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Píseň a interpret, kteří v roce 2015 zvítězili na Eurovision Song Contest, posloucháte vysílání Rádia Praha, je 10 hodin 43 minut. Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek nebo třeba dvanáctek. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení EU překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuto falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A podrobnosti nám k tomu teď řekne Ondřej Mikušek z naší redakce. Ondřej, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Ondro, kde se tahle informace vlastně vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva tak, jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031. Takový návrh ale teď na stole není. Pokračuje ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala, nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci, jak řekl serveru Deník.cz prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich. Proč? To vysvětluje Tomáš Slunečko.
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se dá na rozdíl od obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodává, že se ta stupnice na českém území používá už víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouhodobé zkušenosti, plánují s ní a mají na ní takzvané výrobní procesy.
0: Co na to samotná Evropská komise?
1: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: Šířící se zprávy o zákazu systému plato označil za dezinformaci.
0: O dalším díle našeho rozhlasového seriálu Ověřovna jsme mluvili s naším kolegou z redakce Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se jdeme podívat ještě na pražské silnice. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov stále řeší nehodu v levém pruhu. Regulují proto vjezdy také do Blanky, stojí se v Liberecké od sjezdu na Letňany, v Povltavské od Balabenky a v Trojské od Zámku.

za každých 15 minut. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: pondělí 25. května Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Sedm aut se srazilo ve Strahovském tunelu v Praze, blokují směr k Barrandovskému mostu. Ministr školství dnes bude řešit se školní inspekcí testování žáků 5. a 9. tříd. Peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Bude většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tunelový komplex Blanka blokují v Praze na Smíchově dvě dopravní nehody. Ve Strahovském tunelu směrem k Barrandovskému mostu se srazilo 6 osobních aut a 1 nákladní. Nikdo není zraněný, rozbitá auta ale omezují jeden jízdní pruh a řidiči by měli počítat se zdržením, varuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Bude to velmi komplikovat ranní nebo respektive dopolední dopravu v Praze. Tunel je blokově odbavován, to znamená, že auta jsou do tunelu pouštěna postupně a v místech se tvoří dlouhé konoly.
1: Ministr školství za ANO Robert Plaga se dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Kromě obsahu testů chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které plošné testování provázely. České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, říká mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
4: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
1: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského úderu. Počet zraněných dosáhl 87, oznámila to kyjevská radnice. Dva lidé při útoku zahynuli.
5: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: České hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. Od 16 hodin 20 minut budou hrát ve Friburgu proti Norsku. A na tenisovém Roland Garros se dnes představují dva čeští singlista. Jiří Lehečka začíná teď utkání se Španělem Karenem Bustou a Karolína Muchová nastoupí později proti Rusce Zacharovové. V Praze bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmestr.
6: Hezké dopoledne. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Popojíždí se proto už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Nesouvislá kolona hlavně kamionu pokračuje až k Ořechu. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Ve Strahovském tunelu odklízejí následky nehody z levého pruhu. Regulují proto vjezdy do tunelů včetně Blanky. Stojí se proto v Liberecké už od sjezdu na Letňany, také v Povltavské od Balabenky a také v Trojské, a to z obou stran. Ve všech případech se zdržíte asi půl hodiny. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most stále trvá silný provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové až ke sjezdu na Hloubětín. A na magistrále zůstává plný Nuselský most, a to před Legerovou, a také Wilsonova od Florence k muzeu. A popojíždí se také Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pondělní dopoledne s datem 25. května trávíte s Rádiem Praha. Děkujeme za to, jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 11. hodině další muzika, zazní skupina 21 Pilots. Taky BB Rexha a Faithless. Tempo odlesňování zpomaluje. Pralesy ale kvůli suchu a požárům zůstávají v ohrožení. Téma, kterému se budeme ve vysílání věnovat už za chvíli. Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý.

0: Možná jste si i vy teď díky Madoně a písni Jump poskočili. Posloucháte vysílání Rádia Praha minutu po čtvrt na 12. Tempo ničení tropických pralesů se v loňském roce oproti rekordnímu maximu zmírnilo, píše server Al Jazeera. Nová studie, která chválí rázné kroky vlád, ale také popisuje, že situace zůstává alarmující. Svět v roce 2025 přišel o 4,3 milionu hektarů tropického deštného pralesa, což je o 36% méně než v předchozím roce. Uvedli to vědci z World Resources Institute a Marylandské univerzity. Za velkou částí zpomalení stál pokles úbytku v Brazílii, kde se nachází největší deštný prales na světě. Tento pokles v Brazílii souvisí s větším důrazem na ekologickou politiku a jejím vymáháním od roku 2023, kdy se úřadu ujal prezident Inácio Lula da Silva, který znovu spustil plán proti odlesňování a zvýšil tresty za ekologickou kriminalitu. Lesy v zemi ale nadále ohrožuje rozšiřování zemědělství kvůli produkci soji a chovu dobytka. Víc v článku kolegyně Sabiny Pavelkové na serveru irozhlas.cz. Z Jižní Ameriky teď ale zpátky do hlavního města České republiky. V Praze na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, popojíždí se proto už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Nesouvislá kolona hlavně kamionů pokračuje až k Ořechu, místy se zastavuje i v levém pruhu. Ve Strahovském tunelu odklízejí následky nehody v levém pruhu, regulují proto vjezdy do tunelů včetně Blanky, stojí se proto v Liberecké od sjezdu na Letňany a také v Povltavské od Balabenky i v Trojské z obou stran a ve všech případech se zdržíte asi půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stále trvá silný provoz z okruhu od sjezdu na Hradec Králové ke sjezdu na Hloubětín. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu do Vídeňské. K čerpací stanici Orlen tam pracují silničáři v levém pruhu a v ulici pod Krajcárkem se jede pomalu omezením před ohradou, zdržení asi 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Skupina 21 Pilots dozněla ve vysílání Rádia Praha. Za necelou minutu bude 11:30 a před námi jsou krátké zprávy. Připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Praha letos a v příštím roce rozdělí na dotacích v programu Čistá energie dohromady 50 milionů korun. Podobně jako v minulých letech pokračování projektu dnes schválili pražští radní. Program nově podpoří vedle ekologického vytápění také opatření zaměřená na zmírnění dopadů klimatických změn, například zelené střechy nebo využívání dešťové vody. Pražané a návštěvníci metropole se mohou v horkých dnech ochladit u takzvaných mlžítek, která rozprašováním vody dokážou snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Společnost Pražské vodovody a kanalizace jich v ulicích spustila 47, což je o 3 víc než v loňské sezóně. A to například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pohořelci, Mariánském náměstí, Karlínském náměstí, v Řepích nebo v Čakovicích. Státní zástupce Marek Vagaj dostal důtku za svůj postup v kauze odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Vagaj loni v lednu umožnil, aby soud Jiříkovskému vrátil elektroniku. Zařízení pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinům v hodnotě několika miliard korun. Asi miliardu pak Jiříkovský daroval ministerstvu spravedlnosti. Detektivové kvůli přijetí daru obvinili na začátku května exministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS. Novým kapitánem českých volejbalistů je univerzál Patrik Indra. Český volejbalový svaz dnes v tiskové zprávě oznámil, že 28-letý hráč polské Częstochowy přebírá tuto roli po blokaři Adamu Zajíčkovi, který po 4. místě na loňském mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Dnes by mělo být v Praze převážně jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Denisu Žižkovou střídá Tomáš Kolmestra, ten sleduje provoz na silnicích.
3: Hezké dopoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně v okolí sjezdu na Vestec. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta nesouvisle pokračuje až k Ořechu. Místy se zastavíte i v levém pruhu, hlavně před tunely, tam stále regulují vjezdy. Navíc se na druhém kilometru teď zasahují hasiči v levém pruhu, z dodávky tam unikají provozní kapaliny. Ve Strahovském tunelu stále odklízejí následky nehody v levém pruhu, regulují vjezdy do tunelu včetně Blanky. Postojíte proto v Liberecké od sjezdu na Letňany, také v Povltavské od Balabenky a také ve Trojské. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně u sjezdu na Černý most. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje na Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržíte se asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu do Vídeňské k čerpací stanici Orlen. Tam pracují silničáři v levém pruhu, plná je také průmyslová už od Českobrodské. A v ulici pod Krejcárkem se jede pomalu omezením před ohradou, zdržení asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, děkujeme, že pondělní dopoledne trávíte s Rádiem Praha. Za zachování nezávislého financování veřejnoprávních médií demonstrovali lidé v Praze. Pochod k ministerstvu kultury a úřadu vlády svolal spolek Milion chvilek. Za chvíli si řekneme víc. Hezký poslech.
4: Dopolední Praha.
2: A Vojtěch Přívětivý.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Pondělní dopoledne trávíte s Rádiem Praha, za námi Ella Henderson. Lidé v Praze demonstrovali u Ministerstva kultury a úřadu vlády na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protest svolal spolek Milion chvilek kvůli návrhu Ministerstva kultury. Ten počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet.
1: Za zvuku bubnů, hrnců a nebo třeba pokliček prošel pochod centrem hlavního města. Protestující šli okolo Ministerstva kultury směrem ke Strakově akademii. Po cestě skandovali hesla proti současné vládě a nebo na podporu veřejnoprávních médií. Pochodu se zúčastnila třeba paní Kateřina.
2: Koncesionářské poplatky jsou naprosto v pořádku, aby média zůstala nezávislá. Stejně to půjde z kapes daňových poplatníků, ale na základě principu toho, že někdo, vláda, ministr bude určovat, kolik peněz má kam přijít.
1: Podobný názor má i pan Jiří.
3: Pro mě je to fakt jako svátek vyjádřit občanskou nespokojenost a podpořit nezávislost veřejnoprávních médií. Proto jsem vzal ty pokličky, abych ukázal, že nám tady někdo dělá bordel. A tak prostě, co se zaseje, to se sklidí.
1: Organizátoři protestu vyzvali ministra kultury Otu Klempíře za motoristy k rezignaci, mimo jiné kvůli návrhu zákona o médiích veřejné služby, říká předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
4: Po té zdrcující kritice, které se vlastně dostalo zákonu Oty Klempíře, tam nesedí základní věci, že se zapomnělo

0: financí, které vyzvalo k jeho přepracování. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: No a pojďme ještě na silnice na okruhu směrem na letiště opatrně před sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se nesouvislé sune až k Ořechu na kilometr 19. Místy se zastavují také osobní auta v pruhu levém. A to hlavně kvůli regulaci vjezdu do tunelů. Ve Strahovském tunelu stále odklízejí následky nehody v levém pruhu, regulují vjezdy do tunelů, včetně Blanky. Postojíte proto v Liberecké od sjezdu na Letňany, také v Povltavské od Balabenky a také v Trojské. Na východní části okruhu směrem na Běchovice, opatrně u sjezdu na Černý most, najíždí se tam do kolony, ta pokračuje na Štěrboholskou spojku za Europak, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most brzdí provoz omezení u čerpací stanice Orlen, projíždí se od sjezdu do Vídeňské a v ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou od Novovysočanské.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, je pondělí 25. května a tady jsou polední zprávy. Na 12. hodinu je připravila Denisa Žešková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Nové kabiny lanové dráhy na pražský Petřín jezdí ode dneška bez zakrytí. Dopravní podnik odhalil jejich podobu. Ex-prezident Zeman neuspěl se stížností na ústřední vojenskou nemocnici. Čeští hokejisté se na mistrovství světa utkají s Norskem. Dnes bude většinou jasno a teploty maximálně 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodily silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se svou stížností proti ústřední vojenské nemocnici. Podle zjištění serveru iRozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zemanovi vadilo, jak nemocnice informovala o jeho zdravotním stavu, když byl před 5 lety hospitalizovaný. Písemnou zprávu tehdy lékaři předali hradnímu kancléři Vratislavu Minářovi a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad pro ochranu osobních údajů ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré dokumenty skartovala. Vojenské nemocnici úřad nařídil, aby stanovila jasné postupy při informování o zdraví prezidenta. Evropě podle šéfa bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některé ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Odpoledne nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a s našího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
4: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
1: Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin 20 minut. V Praze dnes bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich v poledne vypadá, to ví Tomáš Kolmestr.
6: Hezké poledne. Na okruhu směrem na letiště opatrně před sjezdem na Jesenici. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony v pravém pruhu, ta se nesouvisle sune až k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu, hlavně kvůli regulaci vjezdu do tunelů. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany až před Blanku, plná je Povltavská od Balabenky, také Zenklova a Trojská. Je to důsledek ranní nehody ve Strahovském tunelu. Tam už se před malou chvílí podařilo obnovit provoz ve všech pruzích, kolony se tak dají pomalu do pohybu. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu do Vídeňské k čerpací stanici Orlen, tam pracují silničáři v levém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně u sjezdu na Černý most, najíždí se tam do kolony, ta pokračuje až na Štěrbolskou spojku, zdržíte se asi 20 minut. A v ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou od Novovysočanské, tam je to na asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha, 5 minut po 12. hodině, to je aktuální čas, no a jelikož odbylo pravé poledne, tak to samozřejmě znamená, že i dnes do vysílání dorazí speciální host. Dobrovolně padat ze schodu, dobrovolně se nechávat srážet autem, cvičit několik hodin denně, vést vlastní bootcampy, o víkendu si jen tak skočit z letadla a i s náhradním kolenem pravidelně vybíhat Petřínský kopec. I tak může vypadat život, jak o sobě sama říká, starobní důchodkyně. Mým dnešním poledním hostem bude kaskadérka Hana Dvorská. Za dvě písničky jsme u vás.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch Přívětivý na Rádio Praha.

0: Někteří lidé chodí běhat na Petřín po cestě. Hana Dvorská běží rovnou po tom svahu, ne po těch cestičkách. Dobrovolně padá ze schodů, nechává se srážet autem, cvičí až 7 hodin denně a když přijde řeč na výmluvy, tak má jednoduchou odpověď. Musí se to dělat. Kaskaderka, trenérka, žena, která má za sebou Hollywood, ale i třeba reality show Asia Express a teď míří také do Stardance. Hana Dvorská je dnes mým hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hanko, moc děkuju, že jste dorazila. Vážím
1: se
0: toho.
1: Já děkuju, že jste mě pozvali.
0: Hanko, co se musí dělat?
1: Co se musí dělat? Žít?
0: Vy říkáte, musí se to dělat.
1: Jo,
0: tak co konkrétně
1: musí se
0: to musí dělat?
1: Tak když chceš něco umět, tak to musíš dělat, protože když to zkusíš jednou a nejde to, tak se to nenaučíš, že jo? Nebo, ale všechno se dá naučit. Tak já vždycky říkám, když někdo mi říká, mně to nejde, nebo já to nezvládnu, tak já vždycky říkám, musí se to dělat a ono to půjde. A to je úplně ze vším, to je s tím mým tělocvikem, je to s učením nějakým, je to, já nevím, s nějakou performací, prostě musí se to dělat, to je takový moje heslo, no. A na druhou stranu je moje heslo, dělej jako by nic. Jako, když tě něco jako štve, nebo ti to nejde naopak, tak dělej jako by nic. A ono se to zase vrátí a bude to dobrý.
0: Dobře, a když se teďka dostaneme třeba k tomu nejčerstvějšímu, co máte za sebou, což je reality show Asia Express, televize Prima. Vy jste strávila, pokud se nepletu, měsíc v Asii, Laos,
1: no, Kambodža
0: a Tajsko. Tak to jste nemusela dělat, to jste mohla dělat, do toho jste šla velmi dobrovolně. Co jste tam ale musela dělat? Co pro vás třeba bylo možná i fyzicky nejtěžší? Protože když si vlastně představím vás a to, co o vás vím, tak ono toho pro vás asi moc složitého fyzicky nebylo, ne?
1: No hele, ono to nebylo tak fyzicky náročný, jo? To jsem zažila už daleko fyzicky náročnější věci, ale bylo tam 35 stupňů, to znamená, že už jenom chodit je fyzicky náročný, protože na to nejsme zvyklí, na to šílený vedro, na šílenou vlhkost vzduchu, takže prostě jsme byli pořád spocený. A pak k tomu teda běhat do nějakých schodů, do nějakých klasů, pořád jsme tam se honili za nějakýma úkolama, furt se tam vlastně běhalo. Nebyly to žádný sprinty prostě na trati, ale pořád to bylo v pohybu. A pořád jsme měli baťohy, což normálně člověk s tím, protože jsme měli baťohy na to, abychom měsíc žili, nikdo nám nic nevozil, opravdu ne. Měli jsme všechno, co je potřeba na měsíc přežití v tamhle v Asii. No, takže ten batoh měl nějaký kila a takže to bylo jakoby náročný fyzicky, ale ono tam hlavně to bylo náročný psychicky, protože prostě to byla teda nakonec opravdu soutěž a my jsme nechtěli jako vyhrát nebo vyhrát peníze nebo tak, my jsme tam chtěli bejt a ono, když tam prostě člověk dorazil poslední v té etapě jedný, tak prostě jsme jeli domů, že jo, do Česka. A my jsme tam chtěli bejt, protože jsme si to chtěli užít, chtěli jsme si užít napřed Kambodžu, pak Laos a pak jsme nechtěli vypadnout v tom Laosu, protože jsme chtěli do toho Tajska a takže to bylo jako psychicky, že jsme furt museli něco řešit a stopovat a ukecávat lidi a nejhorší bylo to ukecávání lidí, protože já na to prostě nejsem tak stavěná úplně někde žebrat a ono, my jsme s Míšou, s mojí dcerou jsme to šli a my jsme vždycky říkali, tak Míšo, vždycky ráno, když jsme se zbudili někde v nějakém ubytování, někde v nějakém zahradním domku nebo někde na nějaký podlaze, tak vždycky jsme říkali, tak nastává nový den trapna, protože pořád jsme museli se někde vnucovat někomu bez peněz, beze všeho, no.
0: Říkám, že to, že tam s vámi byla právě vaše dcera, no, asi bylo velmi, velmi dobré pro vás.
1: Jo,
0: že to byl vlastně skvělý morální support, morální podpora.
1: Ano. Ne, to bylo dobrý. Tak jednak jsem tam byla s dcerou, kterou znám prostě úplně, úplně si myslím. Takže my jsme před sebou nemuseli nic hrát, nic krejvat. Prostě nakonec se máme rády, že jo, přirozeně. Tak jsem nečekala, no to bylo jenom, to bylo to fakt jenom dobrý, jako jenom dobrý, no a pak ta Míša moje je jako hezká holka, musím říct normální, prostě pěkná ženská, není hloupá, není blbá, umí dobře anglicky, protože ve třetí třídě jsem jí dala na jazykovku, že jo, takže se naučila, pořád ty jazyky přidávala, takže umí jazyky a je taková vtipná to. No takže já jsem zvykla vždycky všechno tak jako šéfovat, když nemám Míšu, že jo, protože celý život vedu oddíly a něco organizuju, závody a tak, takže jsem taková jako jakoby paní vedoucí. A v tomto případě to šéfovala Míša jako celý, protože jednak je víc vlastně cestovala než já, protože já jsem do 30 let nebo do 5, nevím, jak dlouho byla revoluce,
0: nemohla.
1: Tak jsme necestovali a pak už zase jsem měla ty děti a pak už jsem a prostě a teď už jsem stařena. No, a Míša ta prostě v 18 letech řekla nazdar, jela na Zéland a prostě začala objíždět svět, takže s ní to bylo dobrý. Já jsem měla tu výhodu, bylo to jako strašně super, akorát jsme měli teda nevýhodu, že ona vždycky, když jsme stopovali, tak buď to jsem stála za ní, abych nebyla vidět, aby se nalekli. A nebo jsem se musela furt příjemně usmívat,
0: jestli,
1: aby jako nás někdo vzal, protože třeba holky Čika jsou dvě krásné holky a ty prostě brali, nebo prostě tam byly no, pár takovej mladých lidí a my jsme, já jsem to tam kazila tý Míše tou starobou, no. Ale procestovali jsme to.
0: Říká kaskaderka Hana Dvorská, která je dnes mým hostem, za chvíli budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
0: Teď ale pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na okruhu směrem na letiště opatrně před sjezdem na Jesenici na 2. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se nesouvislé sune až k Ořechu na kilometr 19. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu, a to hlavně kvůli regulaci vjezdu do tunelů. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany až před Blankou. Plná je Povltavská od Balabenky, také Zenklova a Trojská. Je to důsledek raní nehody ve Strahovském tunelu. Znovu se tam jede jen pravým pruhem, čistí tam teď vozovku. Velmi špatná je teď situace v Libni. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu do Vídeňské k čerpací stanici Orlen, tam pracují silničáři v levém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně u sjezdu na Černý most najíždí se tam do kolony. Ta pokračuje na Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení asi 20 minut. V ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou od Novovysočanské a Spaná je ulice pod Plynojemem směrem k hotelu Olympic. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si klidně scrollujete.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je kaskaderka Hana Dvorská. Hanko, bavili jsme se o reality show Asia Express, kterou vy jste teďka absolvovala se svojí dcerou Míšou, která je vlastně taky kaskaderka, což asi byla další z velkých výhod pro vaši účast.
1: To bylo dobrý, protože jako fyzicky jsme na to měli a vlastně nás tam, já musím říct, nepřekvapilo vůbec nic. Prostě žádný ty disciplíny tam pro nás nebyly nějaký náročný. My jsme to všechno prostě hned jsme to dělali a bylo to dobrý.
0: Vy jste někde říkala, že jste v tom závodě šla do věcí, ze kterých měli hrůzu lidé o 30 let mladší. nebo někdo to někde říkal, že jste šla do věcí, ze kterých měli o 30 let mladší lidé hrůzu. Máte, Hanko, vůbec z něčeho strach?
1: Wow, no tak jsem člověk, tak asi jo, jako, ale jako jestli se jedná o nějaký výkony, tak nemám jako, protože, no tak já jdu jenom do toho, co umím, že jo, kdybych měla řídit tank nebo motorku, třeba neumím jezdit na motorce nebo umím jezdit na babetě, ale kdyby mě řekl, jeď na silniční tady do kolečka, do kola, tak řeknu, no to neumím, tak z toho bych asi měla strach, ale do toho nelezu, co neumím, ale to, co umím, tak to mě navíc baví a jinak z takových běžných činností, které nás provázejí ve světě, nějaký věci různý, tak strach nemám, no co, jako se dá zvládnout všechno.
0: Takže nemáte třeba ani takový ten pověstný strach jako z pavouků, kde
1: Ježíš,
0: třeba...
1: Ježíš, vůbec, jako to jsou blbosti samý. Pavouk, co jako...
0: Hanko, když se vrátíme do minulosti, vy jste v 16 letech začala skákat s padákem.
1: 15. Letos skáču 50 let. Letos skáču 50 let. Vlastně 51 už. No.
0: Jasně. No. Jak se stalo, že si holka ze Smíchova, která jako dítě ležela v nemocnici, vybere v 16, v 15 letech parašutismus?
1: No tak protože já jsem měla sportovního tatínka, ten mě chtěl furt ze mě udělat nějakou prostě sportovkyni velkou, ale pak jsem se nabourala na té motorce ve 12 letech, pak jsem 2 roky ležela v nemocnici, měla jsem problém s nohou, pak se to nějak vyřešilo a pak už jsem byla vlastně ve 14 na všechno stará. A já jsem předtím, než jsem se nabourala, tak jsem chodila do Sokola, ale Sokol tenkrát byl dobrý, to byla jako gymnastika, to fakt bylo dobrý. A hrála jsem tenis taky a pak se to všechno zblblo. A ve 14, co se mnou, tak můj brácha, mám o 7 let staršího bráchu, a ten tenkrát skákal, jako začali jsme ve Svazarmu, on pak byl v reprezentaci v parašutismu, řekl se, kdo pojď, já s tebou udělám mistrní světa v parašutismu. Aha. No a tak já jsem šla, tenkrát byl Svazarm, ale to bylo dobrý. Bylo zadar a všechno. No tak jsem šla do Svazarmu, tam mě nějak vycvičili, tam jsem začala skákat z letadla a pak jsem tenkrát se skákala, pak existoval takzvaný braný parašutistický víceboj. Aha. A to mě bavilo, protože tam se běhalo, skákalo, střílelo piv páv a plavalo. Mhm. A na to jsme museli jako trénovat a to byly závody v tom, ale to fakt bylo dobrý. To prostě bylo takový, že ten člověk musel být hodně jako širokce jako nadání, mít různý sporty, protože ty kluci výborně plavali, běhali jsme 5 kiláků, stříleli. No a pak jsem se dostala taky do reprezentace v parádno, takže já jsem si to jako skákala a to bylo úplně, to fakt bylo super, protože jsme skákali a já nevím, jak to bylo možné, ale zadará všechno. Teďka mi každý seskok stojí takových peněz.
0: Musím se přiznat, že mě baví slyšet z vašich úst, že jste něco byla stará, kurva, ve 14 letech.
1: No, tak jo, no, to už tak bylo.
0: Mým dnešním hostem je kaskaderka Hana Dvorská, za chvíli pokračujeme.

0: Kaskadérka Hana Dvorská je dnes hostem Rádia Praha. Moc za to ještě jednou děkuju, Hanko. Zdravím vás, vítejte
1: dobrý
0: ještě
1: den.
0: Jednou. Dobrý den. Hanko, pokud se nepletu, tak vy jste byla první ženou kaskadérkou v Československu.
1: No, tak bylo to tak, že tenkrát já jsem začala jako být členkou toho týmu v roce 1978. To mi bylo 18 let. A protože to jsem byla v prváku na vejšce, tak si to pamatuju. A tenkrát vlastně ta skupina kaskadérská se tak formovala teprve. Jako bylo tam asi třeba 10 kluků, který točili, ale ono totiž nebylo... Proč by byla ženská kaskadérka? Protože byl jeden program, ČT1, a na tom programu prostě nebyly žádný akční filmy jako teďka, že tam byly různý TV, nějaký show nebo co, a Nedělní chvilka poezie a zprávy a nějaký blafy. A takže...
0: No ale už tam byly třeba Případy majora Zemana.
1: Ano, to tam byly. A pak tam byly Federální kriminální ústředna Pátra,
0: ano.
1: Radí informace takového, a tam se měla kšeftu, panečku, protože tam vždycky někoho zabili nebo jasně. Něco a já jsem tam dělala rekonstrukci toho případu jako vždycky, tak to bylo dobrý, no, ale jinak žádný moc akční filmy se netočily, takže nebyly ženský, takže to takhle bylo, no, ale myslím, že přede mnou tam ještě nějaký holky byly, ale oni vždycky přišli, když potřebovali někdo něco a odešli. Ale já jsem se tam vlastně tak jako chytla, že jsem tam chodila pravidelně na tréninky a tím pádem jsem víc točila, až do revoluce jsem vlastně byla taková jako možná jediná, no.
0: A je pravda, že to celé začalo ve chvíli, kdy vás v roce 1978 na letišti oslovil Jaroslav Tomsa?
1: Ano, ale to mi neoslovil na letišti, on potřeboval někoho, kdo mu spadne z okna, jako udělá sebevražedný krok z okna, prostě za paní Vránovou a nevěděl, kde tu holku sehnat, protože nevěděl, do jakých jako vod má zabrousit, protože plavkyně by se mu bála, nějaká judiska se mu bála.
0: Kaskadérky nebyly, tak ho napadlo,
1: že by se nemusela bát holka, která skáče z letadla, tak šel v Letňanek, tenkrát rád byl nomé paraprovoz, tak šel do Letňan a tam se zeptal nevím koho a říkal, hele, já potřebuji nějakou bláznivou ženskou, která mi skočí z okna, já si myslím, že doskáče z letadla, jak by se nebál, a oni mu dali kontakt na mě, on mi zavolal, vysvětlil mi to a já jsem prostě mu šla vlastně na ten plac a to vlastně byla moje první akce v životě z druhého patra skok a pak jsem teprve začala chodit na ty tréninky a to jsem šla jakoby z voleje bez tréninku, no.
0: Kaskadérka Hana Dvorská je dnes mým hostem. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch Přívětivý na Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Situaci na nich sleduje Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony se zastavují před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Osobními auty 15 minut navíc za sjezd na Ořech. Ve Strahovském tunelu se už čtvrt hodinu po nehodách jede dvěma pruhy. Začínají se tak rozjíždět kolony v Holešovičkách a po Vltavské směrem k Blance. Ovšem ještě nějakou dobu to potrvá. Rušno je stále kolem Balabenky. Plné jsou příjezdy na Ohradu, ulicí pod Krejcárkem a také Hartigovou z Vápenky. Ve Vilzonově ve směru do centra se stojí v koloně téměř v celé délce. A na Novopatské směrem na Kbelskou řeší nehodu za čerpací stanicí Robin Oil. Popoždí se od nájezdu z okruhu, zpoždění přes 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha, kaskadérka Hana Dvorská je dnes mým hostem. Hanko, když se ještě vrátím k účasti v Asia Express, jak dlouho trvalo po vašem návratu, než jste šla zase cvičit?
1: Ježíže ne, no tak ono to, ale pozor, ono to bylo tak, že já jsem přijela 23. prosince a byly Vánoce, že jo, takže zrovna teda ten tělocvik po Vánocích moc není, to je až to. Ale já si pamatuju, že jsem přijela z těch 35 stupňů a já plavu, ještě teda plavu, chodím do Vltavy se otužovat.
0: Ano.
1: A 6. je memoriál Alfreda Nikodéma ve Vltavě se plave. Mm-hmm. A já jsem byla ještě rozehřátá z toho tajska a opálená krásně a šla jsem do 3-stupňový vody plavat ten memoriál. Ale to byl šok hrozný. Jako fakt. No to bylo hrozný, no tak to zkuste, prostě drsný. No a pak jsem hned z toho memoriálu, aby mi neutekl sníh na horách a tak hned 26. po memoriálu jsem jela nahory na běžky a tam jsem odrazila ráno do večera dělala na běžkách. Hmm. Takže dala jsem si možná den, dva, ale to zase ne, protože jsem přijela teď den, stromeček, kapr, salát, dárky, protože jsem prostě přijela 23. To bylo šílený, jako, že jo, no. Takže
0: jasně,
1: jsem byla v jednom kole pořád, no.
0: Jsi vlastně, člověk má podle mě tendenci si říct, ta ženská vůbec neodpočívá, ale vy vlastně, pokud to správně chápu, odpočíváte aktivně. Vy
1: no
0: prostě
1: tak
0: odpočíváte
1: jo, no,
0: tím,
1: no, no.
0: Tím, že
1: no,
0: vybíháte
1: teda,
0: prostě Petřín po tom svahu.
1: Tak on tohle moc odpočinek není. Já si kolikrát říkám, že jsem jak horník, který rube někde. Ale mě to baví. A ono, když se to baví, tak vlastně jsi šťastný a tak odpočívám. Já chodím brzo spát, to stačí. Já chodím opravdu v 10 spát a v 9:30 už se doma šmrdolím, pak si lehnu a stávám v 5:20 každý den. Takže 7,5 hodiny spím a to je dost. Jako, a přesto nejde vlak. Ledaže jdem někam pařit. Ale...
0: Jasně, třeba ale když jste byla na Vojtovi Dykovi.
1: Teď jsem byla na Vojtovi. To Vědykové doporučil, to bylo úplně úžasný, trost diskotéko, úžasný, normálně koncert, super živák. No a takže tak.
0: A přitom ale možná by některé lékaře napadlo vám doporučit, abyste více odpočívala.
1: Jo, doporučuju.
0: Přece jenom máte endoprotézu kolena například.
1: Ano, ano. To jsem byla úplně v hruze, protože mě řekli, že už nikdy nebudu, to jako i lidi, co mají endoprotézu, říkají, jo, dobrý, a běháš? A každý, ne, ty jsi se zbláznila. A já, tak jak dobrý, jako? A oni, no nebolí to, a proč neběháš? No, protože to nejde. No, takže já jsem si řekla, budu běhat.
0: Ale on se to musí dělat.
1: No, a když musí se to dělat, a já když prostě jsem už ty nemocní, jsem úplně modlila k pánu Bohu, říkala jsem, kdybych tak aspoň kilák, dva uběhla ještě v životě s tou endoprotezou. A jak člověk na to myslí a chce to, tak to prostě jde. Takže já běhám. Teď jsem zrovna o víkendu uběhla 15 kiláků na takovém závodě, no, Wings for Run. To bylo hezký, to bylo pro postižený a to bylo hezký. 15 jsem dala, no, takže tak jsem šťastná, jsem fakt šťastná, už nedám maraton, ale jsem šťastná, že se můžu takhle hezky hejbat, no.
0: Pokud se napadu, tak vy teď závodíte, nebo zkoušíte na Stardance.
1: No, to bude závod velký.
0: No, ale zkoušíte s kardiostimulátorem.
1: Jo,
0: to je vlastně další taková.
1: Ale to je dobrý.
0: Pro jako běžné lidi je to podle mě až nepředstavitelné, že bez kolene a s kardiostimulátorem mají dělat něco takového. Pro vás je to naprosto
1: ne,
0: běžná
1: tak
0: věc. Přijde mi to naprosto skvělé.
1: Já si nechám před soutěží nabít baterky, aby makal. A fakt mě nic nehrozí. kdyby došly baterky, abych přestala ťukat, ale takhle to je dobrý, no, tak prostě mám kardiostimulátor, protože jsem měla hrozně nízkou tepovou frekvenci a prostě mě jsem omdlívala, tak mě ho rupli a teď je to dobrý, je to takový trošku nezvyklý, ale různě se to, no, dobrý, je to dobrý, ale nesmíme prostě kňourat.
0: Ostatně opět se dostáváme zpátky k tomu, že se to musí dělat.
1: Musí se to dělat a hlavně nekňourat a nemyslet prostě, že je něco špatně, všechno je dobrý. Dobrý, žijeme a dokavať žijeme, tak to je super tady bejt, to je krásný život.
0: Naťukl jsem Stardance, které se ještě dostaneme v dalším vstupu. Mým dnešním hostem je Hana Dvorská. A pojďme ještě na pražské silnice, na okruhu směrem na letiště. Pokračuje regulace provozu v tunelech, kamiony se zastavují před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Osobními auty 15 minut navíc za sjezd na Ořech. V Liberecké směrem do centra stojí kolona kvůli regulaci na vjezdu do Blanky, je to na zhruba půl hodinu. Silný provoz je i v Povltavské směrem k Blance. Plné jsou příjezdy na Ohradu, ulicí pod Krejcárkem a také Hartigovou z Vápenky. Ve Vlzonově ve směru do centra se stojí v koloně, téměř v celé délce. Na Novopatské směrem na Kbelskou řeší nehodu za čerpací stanicí Robin Oil, popojíždí se od nájezdu z okruhu, zpoždění přes 10 minut. A na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede pomalu od sjezdu na Krč do omezení za čerpací stanicí Orlen, zdržení asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: teď čeká další výzva, ani ne pár měsíců po tom, co jste se vrátila z Asie, z Asia Express, tak jdete do Stardance.
1: Ano.
0: Vaším partnerem ve Stardance bude Michal Kurtiš, ten už Stardance, pokud se nepletu, vyhrál dokonce.
1: No, ale se mnou to nevyhrál.
0: No právě, co od něj čekáte?
1: Já od něj čekám, že bude mít pevný nervy za první, že bude mít smysl pro humor a že to se mnou dá. No já jsem ho úplně litovala, protože my jsme se jako nevěděli, kdo s kým bude a poprvé jsme se jako seznamovali a před kamerama to byl takový medailonek točil a já jsem v duchu úplně tam seděla a říkala jsem, já ho fakt milituju, protože on čeká nějakou krásnou mladou holku a teď tam sedí stará dvorská, ale on to přijmul úplně profesionálně a tancovat umí zjevně a je dobré, je takový pohodář prostě. Já si myslím, že všichni tam jsou profici a že se bude muset jako hodně snažit mě to naučit, ale já zase se ráda učím nový sporty, myslím si, nechci jako to, že mám rytmus jako v těle, tak to je dobrý, to myslím, že je důležitý. A pak ty kroky sem tam, no co, jako ne, to nepodceňuji, to bude těžký. Třeba quick step, jo, tak to jsem na sebe zvědavá teda s tím kolenem plechovým.
0: Vaše rodina řekla, že jste blázen, když jste jim oznámila, že jdete do Stardance. Říkala to i vaše dcera Míša?
1: A ne, tak jako je to ode mě jako drzost, ale já jsem si to nevymyslela, to si vymysleli, mě oslovili, že jo, tak...
0: A vy jste jako, to prostě přijali.
1: No já jsem si říkala, že už do žádné reality show nepůjdu, a když mě oslovili ze Stardance, tak se říká, ježiš, to je takový vonavý a takový krásný.
0: To se neodmítá.
1: A opravdu jediná reality show, ale fakt, kterou jsem sledovala do téhle doby, nic jiného než to Stardance, protože to ani není reality, to je hezký pořad. A tak když mě to nabídli, tak jsem prostě řekla, tak jo, tak jsem ráda, už mám doma botičky, už jich vařím. Já se musím zvyknout na ty boty, protože já nejsem zvyklá chodit v kramflekách, tak mám teďka taneční botičky, takový krásný a vemu si zástěru a loupu brambory. Loupu brambory a chodím v těch botkách doma, to je legrace.
0: Hanko, a máte vůbec teďka čas mezi tím vším ještě na bootcamp?
1: No jo, pořád, dneska jsem zrovna běhala, ale ono to je teďka, my můžeme začít až od 1. srpna, jako to je taková startovací čára, takže teď ještě budu pořád blbnout, protože já mám bootcampy, pak mám fitko, že jo, cvičím, pak odpoledne dělám nějaký ty svoje věci, jako že my jezdíme hodně na kole a na jednokolce a plaveme a tak a to budu muset trošičku omezit, trošičku, ale já si myslím, že to nějak skloubím, no, já nevím, to až to bude, tak to bude, no. A těším se hrozně.
0: Hanko, v čase, kdy tento rozhovor přetáčíme, pátek odpoledne, zajímá mě, co vás čeká o víkendu?
1: Ježíš, já vám to ani nemůžu... Víte, co mě čeká? No, čeká mě, že jedeme v sobotu, jedeme na kolo, ale v neděli jedu na letiště Jaroměř. Aha. A tam si jdu sednout do, jak Red Bull, jak lítají ty formace s těma a to, tak jeden mě to nabídnul, že můžu s ním letět v té letce, jak se tam točí v těch letadlech s Red Bullákama, tak to se hrozně těším, to je jako super nabídka, tak jdu si sednout do letadla. No a když to půjde, tak bych si chtěla ještě skočit o víkendu, no z letadla jako, no ale ne od Red Bullu zase z toho.
0: Jasně,
1: no prostě já to nějak naplánuju, nějak to udělám. A dneska jdu Dance for Love, abych dneska vzala ten název, a to mě zase pozval Michal Kurtiš, ten můj tanečník, do Hibernie na představení. Oni tam tancujou, tak to ještě teďka tady od vás tam běžím. A těším se na to a uvidím, jak Michal je krásně a krásně tancuje.
0: Taky tak to může vypadat víkend. No, ženy, vlastně nejstarší kaskadérky na světě.
1: Ale houby, já jsem žena obecná, normální, ženská, je starobní důchodkyně.
0: Takže i tak to může vypadat víkend, starobní důchodkyně.
1: Tak jo.
0: Hanko, moc vám děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuju za pozvání a mějte se hezky, mějme se rádi všichni.

0: Be with you, Muse s námi na Rádiu Praha. Je 13 hodin a ve studiu už je Denisa Žižková s hrozícími požáry. No, vedro je vedro. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Ve středních a severních Čechách hrozí požáry, varují meteorologové. Hlavní město přispěje 12. městské části 7 milionů korun na instalaci fotovoltaických elektráren a výstavbu hasičské zbrojnice. Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Bude většinou jasno a teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka se ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně pak v zaparkovaných autech. Praha 12 dostane od magistrátu 7 milionů 300 tisíc korun na pořízení slunečních elektráren a také na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Cholupicích. Radnice za oba projekty zaplatí přes 70 milionů korun. Příspěvek schválili radní hlavního města, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Investice do obnovitelných zdrojů přinesou dlouhodobé úspory provozních výdajů, zatímco nová zbrojnice zásadně zvýší bezpečnost a kvalitu zázemí pro hasiče i krizové řízení.
1: Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Rezort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Po více než 4 letech se vrátí vlaky na trať z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Půjde o 3 páry spojů v sobotu a v neděli. Na léto je zaplatí vedení Lužce. Středočeský kraj přestal objednávat dopravu na této trati kvůli nízkému počtu cestujících od poloviny prosince 2021. A to i přesto, že stát nechal na trati vybudovat za 250 milionů korun zvedací most nad Vraňansko-Hořínským plavebním kanálem. Radnice za vlaky zaplatí 60 tisíc korun. Pokračuje starosta Jaroslav Keprl ze Sdružení pro Lužec.
4: Bude to jenom jezdit Vraňany-Lužec a Lužec-Vraňany. A pak už to dál bude pokračovat Vraňany-Roudnice nad Labem. Začne se jezdit 27. června. Tady to vychází 4. října, poslední by měl být den. Budou to víkendy, každý den, sobota, neděle, 3 spoje. Vždycky ráno, odpoledne a na večír.
1: Jediný hráč český v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Vedl to v tiskové zprávě České basketbalové federace. 25-letý rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni na přelomu srpna a září na evropském šampionátu v Rize. Dnes má být většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na rozpálených silnicích se zastavíme s Jardou Kollerem, který ví, kde přibrzdíte a kde budete hodně klimatizovat. Dokonce až 25 minut. Jardo, vítej.
5: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony se zastavují před sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Ořech. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je tradičně kolona od D11. K Průmyslové pojedete 25 minut. V Průmyslové směrem do Hostivaře se jede krokem od spalovny k nájezdu na jižní spojku. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka. Je to kvůli regulaci provozu. Ve Vilzonově pojedete krokem od Florence a v Bělohorské směrem z centra je před vypichem fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 13. hodině s vámi 25. května v tenhle super horký letní den Rádio Praha. No a s námi Češi Devheart. Taky Pink, Walk Me Home. A nebo skvělý je více než 60 letí, co se kariéry skupiny týče, Rolling Stones. Samá skvělá hudební lahůdka. Zůstaňte s námi, ať máte báječný den.
2: Radio Praha a Olda.

0: Maria Mena, All This Time a tenhle skvělý hit ve 13 hodin 14 minut na rádiu Praha. Ono, když se řekne norský hudebník nebo norští hudebníci, asi každého okamžitě napadne trio Aha a také jedna z dam od Aby, která má svůj původ v Norsku. Ale třeba Maria Mena je také norská zpěvačka, i když i s nikaragujskými kořeny, protože právě její otec, který se živil jako bubeník u různých kapel právě v Norsku, pochází z Nikaraguje a také se tam narodil. No a tahle píseň je z roku 2008 a je o dobré radě kamarádky v romantickém vztahu. Vlastně z ní vyplývá, že člověk by se měl dokázat omluvit, než být zbytečně hrdý. To je, myslím, dobré poselství asi pro každého z nás občas. Teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu. Začneme na okruhu směrem na letiště. Tady pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony se zastavují před sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Osobními auty se 20 minut budete zdržovat až na sjezd na Ořech. Na Novopatské směr na Kbelskou se řeší nehoda v čerpací stanici nebo u čerpací stanice Robin Oil. Popojíždí se od nájezdu z okruhu a zpoždění je tady 10 minut. Na okruhu až Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je tradičně kolona od D11 k Průmyslové, pojedete to 25 minut. V Průmyslové do Hostivaře se jede krokem od spalovny k nájezdu na jižní spojku, Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na prosek tunelu Blankéto kvůli regulaci provozu. Ve Vilzonově pojedete krokem od Florence, v Bělohorské směrem z centra je před vypichem fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
3: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Který song bude v neděli nejlepší?

0: Domino Dancing, vrátili jsme se do počátku skupiny Pet Shop Boys na rádiu Praha v době, kdy máme 13 hodin 31 minut a máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Praha upraví dvě kopky na náplavce a vymění mobiliář. Podle původního architektonického návrhu Petra Jandy pražští radní dnes změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na zbývající práce nové architektonické soutěže. Důvodem byly především vysoké náklady na přestavbu podle původního návrhu. Praha vyplatí agentuře Goya 26 milionů korun bez DPH jako kompenzaci za vybudování divadelního sálu v Pyramidě na výstavišti. Město peníze vyplatí, aby ukončilo podnájemní smlouvu s agenturou a mohlo objekt samo výhodněji pronajímat. Rozhodli o tom dnes pražští radní. Objekt by mohl být podle radnice využíván nejen jako divadlo, ale i jako prostor pro celou řadu jiných aktivit, jako jsou konference, kulturní a společenské akce, prezentace výrobků a podobně. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67letý Nugent doteď působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Dosavadní nuncius Jude Tadeus Okolo se letos po jmenování papežem stal vatikánským velvyslancem na Haiti. Jiří Lehečka dohrál na tenisovém Roland Garros už v prvním kole. 12. nasazený prohrál s 89. hráčem světa Španělem Pablem Careněm 3-6, 6-7 a 3-6. Dnes má být většinou jasno a teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme ve 13 hodin a 33 minut juknout na pražské silnice, aby jsme se dozvěděli, kde se zdržíte. Jarda Koledy tady s dopravou.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště za Lochkovským tunelem pojedete v koloně. Zasjezd na Ořech je to na 15 minut. Ulice k Barandovu směrem na okruh se kvůli tomu ucpává od odbočky do Holině. Na Novopatské směrem na Kbelskou řeší nehodu za čerpací stanicí Robin Oil. Popoždí se od nájezdu z okruhu zpoždění přes 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je obvyklá kolona od D11 k Průmyslové pojedete 25 minut. Ve Vilsonově se jede pomalu od Florence k muzeu a plní také Nuselský most směrem do centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné pondělní odpoledne 13.34. 25. Chtěl jsem říct července. Počasí tomu rozhodně odpovídá, ale je to zatím květem. No ale to počasí si musíme užít. Kdo ví, jak to bude v červenci. Ale my se půjdeme podívat už za chviličku na hornickou historii v Příbrami. Tu bude připomínat nová nástěnná malba na Březových horách. Francouzský malíř Vincent Schinner na ní vyobrazuje významné události a osobnosti a my si k tomu víc řekneme za 10 minut.

0: Dream On, depešáci s námi na rádiu Praha právě teď, kdy je 13 hodin a téměř 45 minut. My se přesuneme do Příbrami. Nová nástěnná malba, konkrétně v Kladenské ulici na Březových horách, bude připomínat hornickou historii města. Autorem tohle murálu je francouzský malíř Vincent Chinier.
1: Už teď je na zdi, která je dlouhá desítky metrů, vidět podklad pro malbu. Na některých místech dostává konkrétní obrysy svatých a událostí, které jsou pro příbramské horníky významné. Z okna na mural kouká pan Matouš.
2: No, je to krásná práce teda, umělecká, a bude to mít jako nějakou historickou hodnotu.
1: A vy máte vztah nějak k hornictví?
2: Já jsem dělal 21 let pod zemí.
1: Přímo v Kladenské ulici bydlí paní Naďa.
3: Těším se na to, protože to bude určitě jakoby zpestření tady toho místa. A ještě ke všemu tematický, takže opravdu to bude lepší, než byla ta šedá zeď, která tady byla, kolem který chodíme vlastně každý den, protože nebyla v moc hezkém stavu vzhledem k tomu, že to je ve svahu. Takže to teď dali vlastně do pořádku a jsem moc ráda, že to udělali.
1: Mural tvoří umělec Vincent Chinier. Vyobrazuje chronologicky hornickou historii města a významné osobnosti spojené s těžbou.
4: Já si musím umývat čtyři.
5: A prostě to nějak to tak dám pěkně.
1: Tady už se něco rýsuje a když se na to podívám, tak přes celou tu délku je červenou barvou načrtnutý nějaký základ, aby už se začali teda s nějakým tím barevným základem, tak možná si řekněme, co tam vlastně, na co koukáme, co tam bude.
4: Toto je jako svatý Prokop a potom je svatá Barbora, který je taky patronka horníků. A postupně se přiblížíme jako současné doby, nebo současné až roku 78, takže tam jsou připomínky důlní katastrofy, které tady byly. Jsou tam jako fragmenty, jakože z historii.
1: Vy právě mluvíte o fragmentech a ono to tak jako doopravdy vypadá, že to vypadá trochu jako koláž vlastně různých momentů.
4: Jo, je to, ten murál jsem nazýval vrstvy paměti.
1: K malbě využívá Vincent Chinier barvy na fasády.
4: Právě jsem chtěl nechat právě ty barevnosti, právě ty staré fotky, to jsou spíš sepě nebo černobílé, ale kolem toho jsou barevnosti plochy, které jako nějak jako spojí ty fragmenty mezi sebou.
1: Město chce mural ochránit i před vnějšími vlivy, říká vedoucí městského kulturního centra v Příbrami Vlastimil Ševr.
6: Několik dní po té realizaci bude celá malba pokrytá nanotechnologiemi, tak aby došlo k zabránění tomu, že zde nějaký vandalové mohou poničit.
1: Murál by mohl být hotový do konce měsíce, ale záležet má taky na počasí. Z Březových hor Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolonu čekejte odvezce, osobními auty se zdržíte 15 minut za sjezd na Ořech. Ulice K Barandovu je směrem na okruh ucpaná od odbočky do Holině. Na Novopatské směrem na Kbelskou řeší nehodu za čerpací stanicí Robin Oil. Popojíždí se od nájezdu z okruhu, zpoždění přes 10 minut. No a na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je obvyklá kolona od D11 k Průmyslové, pojedete 25 minut. Ve Velzonově se jede pomalu od Florence k muzeu a plný je také Nuselský most směrem do centra. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 14. hodina. A to znamená, že je tady Mirek Kasan a s ním je aktuální zprávy. Vítej, Mirku.
1: Díky, Aldo, hezké odpoledne. Pražští radní dnes jednali o vytvoření pracovní skupiny k možnému převzetí nemocnice na Františku. Zákaz mobilních telefonů ve školách probere vedení Prahy 3 s rodiči žáků na veřejném setkání ve středu. Ve středních a severních Čechách hrozí požáry, varují meteorologové. V Praze bude slunečno a nadprůměrně teplo. Dnes naměříme až 29, zítra až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní dnes mimo jiné vybírají provozovatele vánočních trhů. Měla by se otevřít nová místa pro trhovce na Ovocném trhu a na náměstí Republiky. Na programu jednání bylo také vytvoření pracovní skupiny k možnému převzetí nemocnice na Františku. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Tím zásadním krokem a úkolem je, abychom společně zajistili její stabilitu v celém systému a především kvalitní péči pro Pražany. Naším cílem je opravdu odborná debata nad tím, jak nemocnice má fungovat a jak se má začlenit do celopražského systému zdravotnictví.
1: Vedení Prahy 3 chystá debatu s rodiči na téma zákaz mobilních telefonů při vyučování ve školách. Uskuteční se ve středu odpoledne 27. května v Žižkovském atriu. Omezení v současné době platí na 5 z 10 základních škol na území 3. městské části. Učitelé tam mobily od žáků vybírají a ukládají je do sběrných boxů. Některým rodičům se to ale nelíbí a stěžují se na to. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Filip Málek z Prahy sobě.
4: Nejde o nařízení radnice, ale dlouhodobý projekt, v rámci kterého komunikujeme s řediteli škol a doporučujeme opatření. Školy si pak pravidla určují sami.
1: Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, ve středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata napřímo mém slunci, hlavně pak ne v zaparkovaných autech. Do Saúdské Arábie už dorazilo víc než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Dnes tam oficiálně začínají náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni.
5: Letos se poutníci připravují na vysoké teploty, už teď přesahující 40 stupňů Celsia. Dobrovolníci jim proto rozdávají lahve s vodou a na ulicích postavili taky rozprašovače vody. První věřící ještě před začátkem svátku začali rituálně obcházet svatyni Kába. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě letos provází zvýšená bezpečnostní opatření. K opatrnosti lidi vyzvala třeba Indonésie, odkud do Saúdské Arábie tradičně míří statisíce lidí.
6: Na tuhle pouť jsme se připravili fyzicky i psychicky,
5: říká jeden z poutníků Muhammad Yunus. Poplatky za vydaná víza jsou jedním ze zásadních příjmů pro saúdsko-arabské hospodářství. I proto v Mekce schválili plány na stavbu letiště. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: České hokejisty dnes na světovém šampionátu ve Švýcarsku čeká předposlední zápas ve skupině. Odpoledne v 16:20 nastoupí ve Friburgu proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a z našího soupeře pro první zápas play-off. Přímý přenos dnešního utkání odvysílá stanice Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze většinou jasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni Celsia. Na zítřek předpovídají meteorologové také slunečné počasí a tropické teploty až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je to také Jarda Koller s pohledem na pražské rozpálené silnice po 14. hodině. Jardo?
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolonu čekejte za sjezdem na Jesenici z prvního kilometru. Osobními auty počítejte s 20 minutami navíc za sjezd na Ořech. Na Novopatské směrem na Kbelskou se postupně rozjíždí kolona po dřívější nehodě. Kolona se táhne z konce okruhu, zdržíte se do 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojice směrem na Lanový most je obvyklá kolona od D11. Průmyslové pojedete 25 minut. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu a plný je stále také Nuselský most směrem do centra. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne, je po 14. hodině, dneska už je to na koupání nebo na plavání. Mnohde už vody v koupalištích mají přes 20 stupňů Celsia. A u nás máme skvělou muziku The Silver Spoon. A přijde i Dua Lipa. Ať se vám při pondělku daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: Merda Game s námi na Rádiu Praha, 14 hodin a 16 minut. Byli jste se o tomto víkendu podívat u nás v budově Českého rozhlasu na Dni otevřených dveřích. Pokud jste nás navštívili, pak vás bylo celkem skoro tisíce. Měli jste možnost vidět celou řadu asi věcí, které člověk obvykle v průběhu všedních dnů nevidí. Například vysílací studia, slavné studio A, činoherní studio B a další záležitosti. Průvodci vám byli naši kolegové. No a pokud se chcete podívat na to, jak to probíhalo, ať už jste tady byli, či nikoliv, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz a najdete tam i fotodokumentaci.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete největší kostelní hodiny? Přece na kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech. Tenhle plečníkův skvost z 30. let minulého století má ciferník s průměrem víc než 7 metrů. Minutová ručička měří 4 metry. Ano, slyšíte dobře. Zajímavostí je fakt, že tyhle ohromné ručičky ukazující čas jsou taky obří a těžké a že jejich pohyb musí ovládat elektromotor. To proto, aby nestrhly mechanické součástky hodinového stroje. Hodiny jsou prosklené a samotný ciferník je vyskládaný z menších skleněných tabulí. Umíte si představit to čištění? Já teda ne. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Začneme dopravu pražským okruhem. Zde jedničky na letiště je nadále silný provoz. Ten regulují v tunelech. Kolona zůstává od Jesenice z 1,8 km. Zdrží vás 20 minut za Ořech. Na okruhu Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Od D11 k Průmyslové pojedete 20 minut. Ve Kbelské na D8 se jede pomalu z Klíčovského kopce k Cínovecké. Zdržení je tady 10 minut. V Poděbradské směrem do centra je fronta před Harfou na 10 minut. Ve Vilnozonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí a plný zůstává Nuselský most směrem do centra. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. S námi je taky Mirek Kasan se zprávami ve 14.30.
1: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, zítra o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 41 korun a 72 haléřů za litr, což je o 630 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo ministerstvo financí. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců místo nynějších 24. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z hnutí ANO. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhán na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Drony na západě Ruska zabily 2 lidi. Vzdušný úder u města Jaroslavl severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské Belgorodské oblasti. Přímo v městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Sudí Karel Rouček v ligovém duelu mezi fotbalisty pražské Dukly a ostravského Baníku za stavu 0-1 správně nenařídil pokutový kop pro domácí. Uvedla to komise rozhodčích. V Praze bude odpoledne většinou slunečné s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni Celsia. Zítra se ještě oteplí, naměříme až 32 stupňů a bude slunečno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Kolor je tady také s námi a s vámi na rozpálených silnicích, pokud jste tedy za volantem.
3: Hezké odpoledne na Pražském okruhu. Ve směru z D1 na letiště je nadále silný provoz, ten regulují v tunelech. Kolona zůstává od Jesenice z 81. kilometru, zdržení 20 minut za Ořech. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 20 minut. Na Novopatské směrem na Kbelskou je silný provoz, pomaleji se jede od sjezdu na Satalice. V Průmyslové směrem do Hloubětína se jede v koloně od Českobrodské až do Kbelské ulice, zpoždění 20 minut k nájezdu z Novopatské. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí a plný zůstává Nuselský most směrem do centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 32 minuty, takový je aktuální čas. Aktuální datum 25. května. No a do historie dnešního dne se podíváme za chvilku s Petrem Jungmanem.

0: Bernú den, Rádia Praha. Bernú den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
4: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: 98 metrů 48 centimetrů. Hod oštěpem je jedinou atletickou disciplínou, kde oba světové rekordy, jak v mužské, tak ženské kategorii, drží čeští atleti. Ženskou rekordmankou je totiž Barbora Špotáková. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrtstoletí naposledy svou talk show.
5: Hey, super soulers. Happy Sunday.
3: A kolik epizod za tu dobu bylo odvysíláno? Celkem 4561.
5: Hi everybody.
3: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Před 110 lety se v Plzni narodil legendární bojovník s metlou lidstva, zakladatel první protialkoholní záchytné stanice na světě jako zdravotnického zařízení v Praze u Apolináře Jaroslav Skála. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
6: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
3: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
7: Na pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště se nadále budete zdržovat v silném provozu. Ten regulují v tunelech kolona, zůstává od Jesenice z 81. kilometru, zdrží vás 20 minut za Ořech. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 20 minut. Na Novopatské směrem na Kbelskou je taky silný provoz, pomaleji pojedete od okruhu, levý pruh jede rychleji. Průmyslová směrem do Hloubětína, tady se jede v koloně od Českobrodské do Kbelské, zpoždění 20 minut k nájezdu z Novopatské. V ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se před křižovatkou ze Štěpařskou srazila dodávka, osobní auto blokují pravý pruh, výraznější kolona se netvoří. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Atomic Kitten s námi v 15 hodin na rádiu Praha. Mirek Kasan už je ve studiu a budeme se bavit i o pohonných hmotách.
1: Je tomu tak, dobré odpoledne.
0: Pojďme na zprávy v 15 hodin.
2: Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu, rozhodla vláda. Nové vánoční trhy budou v Praze pravidelně na Ovocném trhu nebo náměstí Republiky. Víc než 600 tisíc lidí v Česku má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu. A bude slunečno dnes s teplotami do 29, zítra do 32 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Resort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Podle dnes zveřejněného ceníku ministerstva financí ceny pohonných hmot zítra o něco klesnou. Benzín proti dnešku zlevní o 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře za litr. Cena nafty klesne o 36 haléřů na 41 korunu a 72 haléře. Pražské vánoční trhy budou na náměstí Republiky a Ovocném trhu pravidelně. Doteď si tam místo provozovatelé pronajímali vždy jen na jednu sezónu. Radní hlavního města vybrali nového provozovatele, se kterým podepsali smlouvu na 5 let. Za pronájem veřejného prostoru dostane magistrát 3,5 milionu korun ročně. Uvedl to radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
4: Na tom ovocném trhu se chce provozovatel zaměřit více na tu lokální komunitu a nějakou neziskovou činnost, podporu neziskových organizací, třeba lokálních, a ty trhy budou více tradiční, kdežto na tom náměstí Republiky to bude více modernější a více zaměřené na ten větší průtok lidí, které v té lokalitě je.
2: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc lidí v Česku. 100 tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je snížená funkce štítné žlázy. Na problém se většinou přijde u praktického lékaře.
5: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
6: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
7: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. Onemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát, naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
6: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Přesně před 65 lety oznámil někdejší americký prezident John F. Kennedy cíl dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpátky na zemi do roku 1970. Výsledkem tohoto snažení a taky jednoho z největších soubojů studené války pak byla mise Apollo 11. Ta 20. července 1969 dopravila na povrch měsíce Neila Armstronga a Buzze Aldrina. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů ale musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek. Odpoledne bude v Praze většinou jasno s teplotami do 29 stupňů Celsia. Noc bude jasná a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra nás čeká tropický den, teploty mezi 30 a 32 stupni a bude slunečno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat taky na to, co se děje na silnicích na Pražském okruhu, Štěrboholské spojce na Průmyslové a dalších problematických místech. Je tady Jarda Koller.
8: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je nadále velmi silný provoz za nájezdem z Barandova na 17,5 kilometru. Navíc řeší nehodu v odstavném pruhu, i tak se jede pomaleji. Kolona začíná před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru, zpoždění 40 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od D11 Průmyslové pojedete 25 minut. V Průmyslové směrem do Hloubětína se jede v koloně od Českobrodské až do Kbelské ulice, zpoždění 20 minut k nájezdu z Novopatské. V Průmyslové je kolona i směrem do Hostivaře, popojíždí se od spalovny k nájezdu na jižní spojku. V ulici k Barandovu směrem na Zlíchov před křižovatkou se Štěpařskou řeší nehodu v pravém pruhu, výraznější kolona se netvoří. A ve Vilzonově do centra se jede v koloně od Florence. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha i v tomhle parném květnovém dnu, který je 25. tohoto měsíce a tohoto roku. No a s námi tedy Leony a Colum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the pain. Příští chvíle nám také zpříjemní Limp Bizkit. But my dreams, they aren't as empty. Nebo Simple Plan. Se vám daří a skutečně si pondělí užíváte.

0: Limp Bizkit Behind Blue Eyes, s vámi je Rádio Praha, 15 hodin 17 minut. No a protože je pondělí, tak už je dohlasováno, bylo to v tomto týdnu poměrně těsné, ale nakonec R.E.M. v hlasování porazili Michaela Jacksona a dneska večer bude jejich fenomenální album Automatic for the People z roku 1992. Užít si s vinylovým praskáním můžeme hity Drive, Man on the Moon, Everybody Hurts nebo Night Swimming. No a v příštím hlasování to se vypravíme do osmdesátek a o vaše hlasy se tentokrát budou přetahovat Queen s LPčkem Game a Pink Floyd s albem Momentary Lapse of Reason. Díky předem za všechny vaše hlasy, zítra jedeme na novo a dneska si tedy užijeme po 21. hodině R.E.M. A teď je tu také aktuální doprava, pohled na silnice nám zprostředkuje Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je nadále velmi silný provoz. Za nájezdem z Barrandova na 17,5 kilometru řeší nehodu v odstavném pruhu, i tak se tam jede pomaleji. Kolona začíná před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru, zpoždění 40 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 25 minut. V Průmyslové směrem do Hloubětína se jede v koloně od Českobrodské až do Kbelské, zpoždění 20 minut k nájezdu z Novopatské. Na Novopatské směrem na Kbelskou za nájezdem z okruhu stojí v pravém pruhu auto, tvoří se kolona, brzdí se na konci okruhu za sjezdem na Černý most, zpoždění 10 minut. V ulici k Barrandovu směrem na Zlíchov před křižovatkou se Štěpařskou stále řeší nehodu v pravém pruhu, tam se výraznější kolona netvoří a na jižní spojce je fronta před Barrandovským mostem od magistrály na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Teď je 15.31, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítřka zlevní o 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře za litr. Vyplývá to z věstníku Ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči v Česku zítra tankovat nejvíc za 41 korun a 72 haléřů. To je o 36 haléřů méně než dnes. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání, které bylo součástí festivalu Meeting Brno, dorazilo podle organizátorů asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. V Británii padl teplotní rekord pro měsíc květen. Nedaleko Londýna teplota vystoupala na 33,5 stupně Celsia, což je nejvíc v historii měření, informuje o tom agentura AFP. Čeští hokejisté dnes budou hrát na světovém šampionátu předposlední zápas ve skupině. Ve Friburgu je čeká Norsko. Do branky se postaví Dominik Pavlát. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos stanice Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze většinou slunečné s teplotami do 29 stupňů Celsia. Noc bude jasná a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra nás čekají tropické teploty mezi 30 a 32 stupni a bude slunečno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se podívat na to, co se děje teď aktuálně v dopravě. Ví to Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je nadále silný provoz za nájezdem z Barrandova na 17,5 kilometru. Řeší nehodu v odstavném pruhu, i tak se tam jede pomaleji. Kolona začíná za dálnicí D1, zdržení půl hodiny, kamiony postojí déle. V ulici k Barrandovu směrem na okruh se popojíždí od akvaparku k okruhu a je to teď na zhruba 15 minut. Na Novopatské směrem na Kbelskou za nájezdem z okruhu stojí v pravém pruhu auto, tvoří se kolona. Na místě už je odtah, brzdí se teď na konci okruhu za sjezdem na Černý most, zpoždění 10 minut. V ulici k Barrandovu směrem na Zlíchov před křižovatkou se Štěpařskou řeší nehodu v pravém pruhu, výraznější kolona se tam netvoří. Na jižní spojce Felnta před Barrandovským mostem od magistrály na 15 minut, na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 25 minut a v Průmyslové směrem do Hloubětína se jede v koloně od Českobrodské až do Kbelské, zpoždění 20 minut k nájezdu z Novopatské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne květnové 25. Venku pořádné horko, teploty atakují 30 a my se už za chviličku budeme bavit o vánočních trzích. Skutečně, na ovocném trhu a náměstí republiky je bude provozovat nová firma. Hradní s ní podepíší smlouvu na 5 let. A jak to trhy změní, řekneme si už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha 15.45. Vánoční trhy, ano, o nich si budeme teď v tom Parnu povídat. Na některých místech Prahy bude provozovat pravidelně nová firma. Dnes o tom rozhodli pražští radní a změny se týkají ovocného trhu a náměstí Republiky. Podrobnosti teď přidá kolega Mikuláš Vochoska, kterého zdravím ve vysílání. Vítej, Mikuláši.
1: Dobrý den. Vánoční trhy bude na zmiňovaných místech nově provozovat společnost Catering Garden. Město s ní podepíše smlouvu na 5 let. Firma každý rok zaplatí za pronájem plochy 3,5 milionu korun. Hlavní trhy, jako třeba na Staroměstském náměstí, to nijak neovlivní a dál je bude provozovat společnost Tyco.
0: Mimochodem, pokud si dobře pamatuju, tak na náměstí Republiky o ovocném trhu vánoční trhy už také bývaly. Co se tedy změnilo?
1: Je to skutečně tak, ale šlo vždy o jednorázové pronájmy a vedení Prahy chtělo, aby tato místa měla dlouhodobé provozovatele, kteří budou nabízet klasickou vánoční atrakci v odpovídající kvalitě. Tak například na ovocném trhu by měly být podle radního Adama Zábranského z Pirátů ty trhy komornější, zaměřené na neziskové a dobročinné organizace a více tradiční. Zatímco na náměstí Republiky se trochu víc zaměří na počet lidí před nákupním centrem a na zahraniční turisty. Měly by tedy být trochu víc komerční.
0: Pražští radní dnes také řešili loňské hospodaření hlavního města. Víš, jak to dopadlo?
1: Tak město mělo loni příjmy přes 148 miliard korun a výdaje necelých 124 miliard. Přebytek tak převýšil 24 miliard korun. Nejvíc peněz šlo tradičně do dopravy, jen provoz MHD stal Prahu přes 24 miliard. Významné investice pak směřovaly hlavně do stavby metra D, rekonstrukce průmyslového paláce nebo výkupu pozemků a budov. Oproti tomu na investice mělo město podle upraveného rozpočtu připraveno skoro 40 miliard korun, reálně ale utratilo zhruba 2/3. Podle vedení Prahy je to kvůli složitosti velkých staveb a postupným rozjížděním některých projektů.
0: O loňském hospodaření Prahy a taky změně provozovatelů vánočních trhů na některých místech metropole jsme mluvili s kolegou Mikulášem Vochoskou. Mikuláši, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Pojďme i na silnice, podíváme se, jak to tam vypadá, pokud se vracíte domů, s čím je potřeba počítat, nám řekne Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Počítejte s kolonami už za dálnicí D1 nesouvislé se táhnou až za sjezd na Barrandov. Tam řeší nehody na konci připojovacího pruhu, zpoždění půl hodiny v osobních autech. Na okruhu směrem z Černého na Lanový most zůstává půlhodinová kolona Krumyslové. Na jižní spojce fronta před Barrandovským mostem od magistrály na 15 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v bubenečské části porouchané auto, blokuje pravý pruh, tvoří se kolona a musí regulovat provoz na vjezdech do tunelů. Začínají se tvořit kolony. V Průmyslové do Hloubětína se jede v koloně od Českobrodské a dál do Kobelské až na Cínoveckou a v Poděbradské do centra stojí kolona před Harfou jen na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Moby s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Teď už je tady i Mirek Kasan, který je přinesl zprávy. A půjdem na Petřín, protože má i lásky čas. A nejen kvůli tomu.
1: Dobré odpoledne. Nové kabiny lanové dráhy na Petřín jezdí od dneška bez zakrytí. Dopravní podnik odhalil jejich podobu. Policie rozšířila stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Počet zraněných při víkendovém ruském útoku na Kyjev dosáhl 87. Dva lidé jsou po smrti. A bude slunečno dnes s teplotami do 29, zítra naměříme až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohou vidět naživo jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodily silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik kolem 272 milionů korun. Praha 12 dostane od magistrátu 7 milionů a 300 tisíc korun na pořízení slunečních elektráren a taky na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Cholupicích. Radnice za oba projekty zaplatí přes 70 milionů korun. Příspěvek schválili radní hlavního města, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Investice do obnovitelných zdrojů přinesou dlouhodobé úspory provozních výdajů, zatímco nová zbrojnice zásadně zvýší bezpečnost a kvalitu zázemí pro hasiče i krizové řízení.
1: Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhán na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíháni ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obviněni jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského vzdušného úderu. Počet zraněných dosáhl 87, oznámila to kyjevská radnice. Dva lidé při útoku zahynuli.
5: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjaněvce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: České hokejisty dnes na světovém šampionátu ve Švýcarsku čeká předposlední zápas ve skupině. Zhruba za 15 minut nastoupí proti Norům. V brance národního týmu bude Dominik Pavlát. Češi už mají jisté čtvrtfinále, ale případná výhra by jim zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snazšího soupeře pro play-off. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
6: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
1: Zápas Česko-Norsko odvysílá z Friburgu v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze většinou slunečno s teplotami do 29 stupňů Celsia. Noc bude jasná a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra nás čeká tropický den. Teploty vystoupí až ke 30 a 32 stupňům Celsia a bude slunečno.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme na dopravu s Jardou Kolerem. Jak je to po 16. hodině, Jardo?
8: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na letiště je stále velmi silný provoz. Kamiony se zastavují za dálnicí D1 na kilometru 79. Zdržíte se více než půl hodiny za sjezd na Ořechy. Nákladní auta postojí déle. V ulici k Barandovu stojí před okruhem dlouhá kolona už od Štěpařské. Postojíte 20 minut. Na okruhu směrem z Černého na Lanový most zůstává půlhodinová kolona k Průmyslové. Na jižní spojce je fronta před Barandovským mostem od magistrály na 15 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v bubenické části porouchané auto. Blokuje pravý pruh a tvoří se kolona a musí regulovat provoz na vjezdech do tunelů. Stojí se v Patočkově nebo v ulici Milady Horákové směrem na Letnou. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů a ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, stejně tak na Novopatské směrem na Kbelskou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 16 hodin, 6 minut, s vámi Rádio Praha a s námi Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si?

0: další dvojice Kygo a Whitney Houston, High Love. A nebo Adam Lambert, What I Want From Me. Ti všichni v této hodině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.

0: v Kygo a Whitney Houston ve společné písni. Mimochodem Kygo, norský hudebník, producent a také klavírista, který si půjčil právě tuhle píseň, která má zajímavou historii. Napsal ji v roce 1986 a také naspíval Steve Winwood a dokonce se s ní umístil na první příčce americké hitparády. No a pak v roce 1990 přišla Whitney Houston a také úspěšně naspívala právě tuhle píseň High Love. No a tu verzi, kterou jsme právě teď slyšeli, která je také do třetice nesmírně úspěšná, si půjčil Kygo a v roce 2019 ji přemíchal do téhleté podoby, kterou jsme si mohli užít na rádiu Praha. No, naživo už s hlasem Whitney Houston bohužel nikdy. Je to aktuální doprava a Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz. Kamiony se zastavují za dálnicí D1 na 79. kilometru. Zdržení více než půl hodiny, zasjezd na Ořech, nákladních autech se stojí déle. V ulici k Barandovu stojí před okruhem dlouhá kolona už od Štěpařské, postojíte 20 minut. Na okruhu směrem z Černého na Lanový most zůstává půlhodinová kolona k Průmyslové. Na jižní spojce jsou kolony v obou směrech od Spořilova k Barandovskému mostu i za Lanový most, je to na 20 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v bubenečské části porouchané auto, v pravém pruhu tvoří se kolona a musí regulovat provoz na vjezdech. Stojí se v Patočkově přes půl hodiny, z Kajetánky v ulici Milady Horákové směrem na Letnou. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů, ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, stejně tak na Novopatské směrem na Kbelskou. V Karlovácké do centra se u autosalonu srazila dvě auta, blokují pravý pruh, zdržíte se do 10 minut, ovšem brzdí se prudce za Pražským okruhem. A v Hostivaři se ucpává obousměrně ulice k Horkám a kvůli omezení na Hostivařském náměstí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání chartu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Který song bude v neděli nejlepší?

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha 16.30, máme tu zprávy a Mirka Kasana.
1: Dobré odpoledne. Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Česká televize a Český rozhlas by tím podle odhadu přišly o 100 miliony korun. Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný 20-miliardový objem emise. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. Policisté při sjezdu sudetských Němců v Brně omezili na svobodě celkem 7 lidí, řekl to policejní mluvčí Pavel Šváb. Většinou šlo o přestupky, policie ale prověřuje i několik trestných činů. Jedním z nich je poničení památníku pochodu smrti sudetských Němců z května 1945. Neznámý pachatel na něj namaloval červeným sprejem hákové kříže. Americký prezident Donald Trump chce, aby se vybrané asijské země připojily k takzvaným abrahamovským dohodám. Díky nim některé muslimské státy normalizovaly v roce 2020 své vztahy s Izraelem. Kromě Saúdské Arábie, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta a Jordánska by se podle Trumpa k paktu mohl připojit i Irán. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa předposlední skupinový zápas proti Norsku. Skóre otevřeli už ve třetí minutě pochybě našeho týmu Norové. Stav utkání je v téhle chvíli, běží 8. minuta a stav je už 0-2. Norové vedou 2-0. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. V Praze bude nadále slunečno, dnes s teplotami do 29 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 30 a 32 stupni. Noc bude jasná a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se půjdeme podívat na aktuální dopravu. Jarda Koller je tady s ní.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště zůstává velmi silný provoz a brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Počítejte se 40 minutami navíc v osobních autech za sjezd na Ořech. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v bubenečské části porouchané auto, blokuje pravý pruh, tvoří se kolona, musí regulovat provoz na vjezdech do tunelu. Stojí se v Patočkově přes půl hodiny z Kajetánky, také v ulici Milady Horákové směrem na Letnou. V Dobřížské se stojí v koloně, ta se protahuje, brzdit budete už za Barandovským mostem. A na Novopatské směrem na Kbelskou se jede krokem téměř v celé délce a v silném provozu i dál celou Kbelskou až k nájezdu na Cínoveckou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 16. hodině a 30. minutě už za chviličku Support Lesbians nebo Right Said Fred a také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.
6: Listen, my good friend,

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.44. Máme pro vás pražské tipy Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Máte poslední možnost navštívit výstavu Život za zdmi tváří v tvář KLDR. Ta přináší autentická svědectví severokorejských uprchlíků, kteří riskovali všechno, aby získali svobodu. No a poprvé se vám ukážou i tváře těch, kteří dali souhlas ke zveřejnění své identity. Festival koreanistky Niny Špitálníkové je určen nejen dospělým, ale i dětem. A navštívit ho můžete ještě v úterý, a to v Holešovické tržnici. A nebo zažijte Kanárské ostrovy přímo v Praze. V prostoru Signal Space vás čeká imerzivní audiovizuální projekce, španělská atmosféra, degustace džusů i vulkanická krajina Kanárských ostrovů. Speciální 360-stupňovou audiovizuální show s živou hudbou navštivte v úterý v Signal Space, a to mezi 15. a 20. hodinou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Máme pro vás také aktuální dopravu. Jarda Koller nás zavede na Pražský okruh a nejen tam.
2: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště zůstává velmi silný provoz. Brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Počítejte se 40 minutami navíc v osobních autech za sjezd na Ořech. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v bubenečské části porouchané auto. Stále blokuje pravý pruh. Tvoří se kolona. Musí regulovat provoz na vjezdech do tunelů. Stojí se v Patočkově přes půl hodiny z Kajetánky nebo v ulici Milady Horákové směrem na Letnou. V Dobříšské se stojí v koloně, ta se už spojila s kolonou z jižní spojky, popojíždí se tak už od magistrály, je to na desítky minut. Na Novopatské směrem na Kbelskou se jede v koloně téměř v celé délce a v silném provozu i ve Kbelské až k nájezdu na Cínoveckou. Před Tančícím domem stojí kolony ze všech směrů, z Karlova náměstí se jede krokem až ke Strahovskému tunelu a plná jsou i další tradiční místa, třeba Vilzonova, v celé délce a v obou směrech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte

0: 17. hodina, jsou tady další dnešní zprávy, tak nás Mirku zase někdo překvapil, teď myslím hokej tedy.
1: No, mě úplně nepřekvapil každopádně. Dobrý stav to není, ale věřme ve zlepšení, bavíme se o hokej.
0: Ano, za chvilku více už ve zprávách, které jsou tady právě na 17. hodinu. Mirek Kasan ve studiu, hezké odpoledne.
1: A se mnou Petr Zajíček, hezké odpoledne. Od června nebudou moci řidiči parkovat na Štěrkové ploše u nádraží v Hostivici u Prahy. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou budou od příštího pondělí končit na nádraží Praha-Bubny. VZP spustí nový preventivní program pro firmy. Někteří zaměstnanci budou mít nárok na příspěvek 500 korun. A bude slunečno dnes s teplotami do 29, zítra do 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé z Hostivice u Prahy nebudou moci nechávat svá auta na provizorním parkovišti u nádraží. Správa železnic tam od 1. června začne stavět novou technologickou budovu. Chybějící stání by měl do budoucna nahradit parkovací dům, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Vznikne v severní části stanice a nabídne parkování pro 480 automobilů. Jeho investorem je Středočeský kraj.
1: Přestavba Hostivického nádraží je součástí modernizace trati mezi Prahou a Kladnem, díky které také vznikne propojení mezi centrem hlavního města a letištěm Václava Havla. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od příštího pondělí zajíždět vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Bude pokračovat oprava nástupišť a kolejí. Spoje budou dočasně končit ve stanici Praha-Bubny. Na Masarykovo nádraží nebudou jezdit ani některé vlaky z Kolína, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochova.
4: Dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku.
1: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je aspoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května. Pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
5: My nechceme nikoho nutit, já říkám jako velice důrazně, že to je dobrovolná aktivita těch jednotlivých zaměstnanců.
1: Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Na případ upozornil server novinky.cz. Kontrolu vozidla provedli včera středočeští policisté. Pokračuje mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
6: Národní protidrogová centrála iniciovala kontrolu vozidla na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na možný převoz nelegálních drog. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla.
1: Česká republika, Norsko 1-2. Takový stav platí ve Friburgu po první třetině předposlední utkání našich hokejistů v základní skupině světového šampionátu. Skóre otevřeli Norové už ve třetí minutě po chybě Čechů v obrané třetině. Druhou trefu přidali o 5 minut později. O snížení se postaral po individuální akci v 16. minutě Jaroslav Chmelař. Po zbytek odpoledne bude v Praze většinou jasno s teplotami do 29 stupňů Celsia. Noc bude jasná a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra nás čekají tropické teploty mezi 30 a 32 stupni a bude slunečno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dopravu dnes odpoledne sleduje Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště zůstává velmi silný provoz. Brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Počítejte se 40 minutami navíc v osobních autech za sjezd na Ořech. V tunelu Blanka směrem na Troju stále stojí v bubenečské části porouchané auto, blokuje pravý pruh a tvoří se kolona, musí regulovat provoz na vjezdech do tunelů. Stojí se v Patočkově z Kajetánky, také kolem Prašného mostu. Počítejte s větším zpožděním. Na jižní spojce směrem na Barandovský most téměř stojí kolona od magistrály a táhne se k Dobříšské, k tunelu Mrázovka. Je to na desítky minut. Výrazně se tak i zhoršuje situace na magistrále. Stojí se z Nuselského mostu až na Hlávkův most. V Novopatské směrem na Kbelskou se jede v koloně téměř v celé délce a v silném provozu i ve Kbelské až k nájezdu na Cínoveckou. Před stančícím domem stojí kolony ze všech směrů. Z Karlova náměstí se jede krokem až ke Strahovskému tunelu a plná jsou i další tradiční místa Velzonova v celé délce a v obou směrech. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je muzika, kterou nabízíme po 17. hodině. November 2nd. Codaline. A třeba Alex Warren. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemné slunečné odpoledne.

0: Shine Happy People a skvělá věc od amerických R.E.M., které nehrají jen tak náhodou, protože vy jste je prohlasovali v hlasování proti Michaelu Jacksonovi, králi popu. Takže dneska večer ve vinilu, díky vašim hlasům, které přicházely opět na Facebook Rádia Praha do dnešního poledne, jste prostě rozhodli, že R.E.M. budou dneska hrát jejich vinyl Automatic for the People, takže jenom, abych to upřesnil, teď jsme hráli Shine Happy People R.E.M. z roku 91, z jejich asi nejslavnějšího a komerčně nejúspěšnějšího alba Out of Time, ale to nebude dneska večer. Bude to, co vyšlo hned záhy rok na to, rok 92, bylo to jejich 8. album a jmenuje se Automatic for the People, ale taky jsou tam krásné věci, které i my hrajeme pořád dokola, protože jsou to už legendární songy. Těšit se tady dneska můžete po 9. večer na Drive, Everybody Hurts, anebo takovou tu opravdu hodně romantickou Night Swimming. Takže R.E.M. vyhráli nad Jacksonem, já se nestačím divit, pořád tady kroutím hlavou. Myslel jsem, že Dangerous, plné hitů z roku 91, bude pro vás větším lákadlem, tak nakonec tady R.E.M., což je opravdu skvělá volba. Já vám gratuluji, dneska večer budou R.E.M. A jak to momentálně vypadá v dopravě, to už nám přiblíží Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště je stále velmi silný provoz. Kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobními auty čekejte více než půl hodinu navíc k Ořechu. V tunelu Blanka ve směru na Troju už více než hodinu stojí porouchané auto. V Bubenecké části blokuje pravý pruh a má to teď důsledky daleko před tunely. Na jižní spojce stojí kolona od magistrály až k tunelu Mrázovka, je to na necelou hodinu. Z Nuselského mostu stojí kolona až na Hlávku v most. Z Žitné stojí fronta přes Karlovo náměstí až ke Strahovce. Tunelu. Stojí se také v Patočkově kolem Prašného mostu i na dalších místech kolem Blanky. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od Spořilova Zelenový most a v ulici k Horkám stojí fronta z Košíku až na Hostivařské náměstí. Tam se jezdí kyvadlově, zpoždění půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Dospívala nám Adele ve vysílání Rádia Praha. Teď jsou tady krátké zprávy. Amerika San.
1: Dobré odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 41 korunu a 72 haléře, což je o 36 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Žáci pátých a devátých tříd nebudou ode dneška muset dále vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů se stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle ministra Plagy nebyly dobře komunikované, zdůraznil ale, že byly anonymní. Kriminalisté rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni čtyři lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhán na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Rusko oznámilo, že zahájí sérii systematických úderů na vojensko-průmyslové objekty a velitelská stanoviště v Kyjevě. Ruská diplomacie zároveň vyzvala zahraniční vyslance k opuštění ukrajinské metropole. Moskva tak reaguje na páteční ukrajinský útok na Starobylsk, okupované Luhanské oblasti. A zpráva ze Švýcarska. Čeští hokejisté prohrávají v polovině svého předposledního vystoupení v základní skupině světového šampionátu s Norskem 1-2. Večer a v noci bude v Praze jasno a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převážně jasno s tropickými teplotami 30 až 32 stupňů. Vát bude jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. V tunelu Blanka směrem na Troju se podařilo odtáhnout porouchané auto. Všem regulace provozu v tunelech pokračuje a rozjezd kolon potrvá ještě dlouho. Provoz místy kolabuje. Z jižní spojky od magistrály se jede v koloně až k tunelu Mrázovka. Z Luselského mostu stojí kolona až na Hlávkův most. Z Žitné stojí fronta přes Karlovo náměstí až ke Strahovskému tunelu. Plné je pravé nábřeží z Podolí až k Tančícímu domu. V Patočkově do centra stojí fronta z Kajetánky k tunelům je na půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most se v Brusnické části srazilo nákladní a osobní auto, vozidla blokují připojovací pruh, regulují tak provoz i ve směru na Barandovský most. Ve Kbelské směrem na D8 se jede v koloně v celé délce, ještě Pražský okruh směrem na letiště, tam je stále silný provoz. Kamiony se zastavují už za dálnicí D1, osobními auty čekejte více než půl hodinu navíc k Ořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Jak kvalitně žít, když už to nejde jako dřív, tak nad tím se zamýšlí Jan Svěrák ve svém novém filmu Pět švestek. Do kin vstoupí tento týden, velkou část natočil během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se 500 starců vypraví na poslední společnou plavbu. A my se za nimi vydáme už za chvíli.

0: A teď už vás vezmeme do kina. Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne, co to ještě jednou naposledy zkusit. Pětice přátel tak vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek, režisér Jan Svěrák. Do kin komedie zamíří tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď. Jako stará parta.
2: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
3: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
4: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
2: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, pro to, já jsem včelař, takže pro to včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
5: No řeknu vám, bylo to vofous, jak jsem z vás nervózní. Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
2: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
3: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
6: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
2: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
3: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
2: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
3: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
2: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
7: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
3: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Praha žije filmy.
9: Praha žije filmy. Somewhere in space.
0: A také dopravou pojďme se po 15 minutách podívat, jak to vypadá v provozu. Jarda Koller má slovo.
10: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu směrem na letiště je stále silný provoz. Kamiony se zastavují za dálnicí D1. Osobními auty čekejte půl hodinu navíc k Ořechu. V tunelu Blanka směrem na Troju znovu stojí porouchané vozidlo. Tentokrát v Davidské části je to dodávka v odbočovacím pruhu. Pokračuje tak obousměrná regulace provozu v tunelech. Z jižní spojky od magistrály se jede v koloně až k tunelu Brázovka. Z Muselského mostu stojí kolona až na Hlávku v most. Z Anglické stojí fronta přes Karlovo náměstí až ke Strahovskému tunelu. Plné je také pravé nábřeží z Podolí až k Tančícímu domu. V Patočkově do centra stojí fronta z Kajetánky k tunelům, je to na půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most se v Brusnické části srazilo nákladní a osobní auto, vozidla blokují připojovací pruh. Regulují tak provoz i směrem na Barandovský most, popojíždí se v Holešovičkách do centra. A ve Kbelské směrem na D8 se jede v koloně v celé délce. Šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to bude Monkey Business na Rádiu Praha, je právě 18 hodin, čas na další dnešní zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Ústřední vojenská nemocnice v Praze musí stanovit pravidla, jak bude zacházet s údaji o zdraví prezidenta. Zákaz mobilních telefonů ve školách probere vedení Prahy 3 ve středu s rodiči žáků na veřejném setkání. Ilarion z ruské pravoslavné církve byl zadržen v Česku, je podezřelý z převozu drog. A zítra bude slunečno a naměříme až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ústřední vojenská nemocnice v pražských Střešovicích musí do 90 dní stanovit pravidla pro to, jak bude nakládat s informacemi o zdravotním stavu prezidenta. Zjistil to server iRozhlas.cz. Lhůtu jí vystavil Úřad pro ochranu osobních údajů, který se víc než 3 roky zabýval podnětem ex-prezidenta Miloše Zemana. Tomu se nelíbilo, jak nemocnice zacházela v říjnu 2021 s citlivými údaji o jeho zdraví. Pokračuje mluvčí úřadu Josef Štíp.
3: Úřad pro ochranu osobních údajů v ústřední vojenské nemocnici nařídil, aby zavedla vhodné organizační opatření týkající se sdělování údajů o zdravotním stavu prezidenta republiky, které upraví alespoň účel, právní základ a výjimku ze zákazu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů.
1: Vedení Prahy 3 chystá debatu s rodiči na téma zákaz mobilních telefonů při vyučování ve školách. Uskuteční se ve středu odpoledne 27. května v Žižkovském atriu. Omezení v současné době platí na 5 z 10 základních škol na území 3. městské části, kde učitelé mobily od žáků vybírají a ukládají je do sběrných boxů. Některým rodičům se to ale nelíbí a stěžují se na to. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Filip Málek z Prahy sobě.
4: Nejde o nařízení radnice, ale dlouhodobý projekt, v rámci kterého komunikujeme s řediteli škol a doporučujeme opatření. Školy si pak pravidla určují sami.
1: Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu omamných a psychotropních látek. Uvedl to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci.
5: Vozidlo zadrželi středočeští policisté včera večer na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště, říká jejich mluvčí Michaela Richterová.
6: Uvnitř vozu jsme zajistili 3 sáčky se zatím neznámou krystalickou látkou a co se týče zajištěné látky, o jakou se přesně jedná, budeme vědět až z výsledku expertizy.
5: Podle Richterové šlo o jednotky gramů. Duchovní na telegramu taky uvedl, že nemá a nikdy neměl žádný vztah k nelegálnímu obchodu s omamnými látkami. Před 2 lety byl sesazen z čela diecéze v Maďarsku. Údajně sexuálně obtěžoval svého kaplana a žil v luxusu. V Karlových Varech se pak ujal funkce vedoucího české odnože ruské pravoslavné církve. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: Přesně před 65 lety oznámil někdejší americký prezident John F. Kennedy cíl dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. Výsledkem tohoto snažení a taky jednoho z největších soubojů studené války pak byla mise Apollo 11. Ta 20. července 1969 dopravila na povrch měsíce Neila Armstronga a Buzze Aldrina. Čeští hokejisté prohrávají na světovém šampionátu s Norskem po 2/3 1-2. Jediným střelcem národního týmu v utkání zůstává 22-letý útočník Jaroslav Chmelař. Češi mají nehledě na výsledek postup do čtvrtfinále jistý. I zbytek zápasu odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Večer a v noci bude v Praze jasno a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převážně jasno s tropickými teplotami 30 až 32 stupňů. Vát bude jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Jarda Koller.
7: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu směrem na letiště je stále velmi silný provoz. Kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobními auty čekejte půl hodinu navíc k Ořechu. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v Davidské části dodávka v odbočovacím pruhu. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most v Brusnické části řeší nehodu. I tam je blokovaný odbočovací pruh, kvůli tomu pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. Z jižní spojky od magistrály se jede v koloně až k tunelu Mrázovka, tam pojedete téměř 40 minut. Z Nuselského mostu stále stojí kolona až na Hlávku v most, z Žitné se popojíždí přes Karlovo náměstí až ke Strahovskému tunelu. Plné je stále pravé nábřeží z Podolí až k Tančícímu domu a ve Kbelské směrem na D8 se za sjezdem na Kbeli stala nehoda, srazila se dvě auta, jede se pravým pruhem. Zastavíte se kvůli tomu už na konci Průmyslové, zdržení je 15 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Praha. Pražský update.
13: Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu navštívíme psychiatrickou nemocnici v Bohnicích. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Podrobnější budeme zhruba za 15 minut. A už za chvilku prozradíme, jak vypadají nové kabiny lanové dráhy na Petřín. A jako vždy tady bude perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
13: Pražský update.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
13: Pražský update.

0: Pražský update. Pražský dopravní podnik odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Vůbec poprvé tedy jsme mohli spatřit jejich podobu. Rekonstrukce trati, připomínám, by měla skončit druhé polovině letošního září.
1: Kolem stanice Nebuzízek právě projela nová kabina petřínské lanovky. Je bílo-černá, převážně prosklená. Viděla ji paní Nikola, která tu má stánek s občerstvením. Nové vozy se jí líbí.
2: Musím říct, že vypadá moc hezky. Zarazilo mě to, že ta lanovka nebude klimatizovaná. Víceméně, že bude jenom na stání.
1: Klimatizace by ve vozech podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nebyla efektivní. Do každého z nich se vejde přes 100 lidí. Zatím ale Petřínem jezdí prázdné.
3: Jsou to samozřejmě zatím ověřovací jízdy. Jakmile získáme průkazy způsobilosti pro oba vozy, tak můžeme zahájit zkušební jízdy, což je u každého operátora minimálně 240 hodin.
1: Vozy budou jezdit bez obsluhy. Řídit je budou operátoři vzdáleně z Velína. Nový je třeba brzdící systém.
3: Předtím ty vozy brzdily takzvaně na lano a nyní ten nový systém je zajištěn tak, že brzdí standardně na kolejnici.
1: Dodal mluvčí Šabík. Staré vozy podle pražského náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů pomalu dosluhovaly.
4: Ty předchozí vozy byly z roku 1985, takže to byl v podstatě takový hybrid, kdy se použila nová karoserie na starou technologii, ale teď se technologie obměnila kompletně a máme zcela nové vozy, které pevně doufám nám vydrží třeba dalších 50 let.
1: Vozy vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr Garaventa.
4: Já sám jsem měl možnost nahlédnout do lanovky, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně.
1: Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik kolem 272 milionů korun. Lanová dráha by mohla být v provozu zhruba od konce září tohoto roku. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: A vylezeme z lanovky a podíváme se, jak to vypadá v ulicích Prahy s dopravou. Jarda Koller má slovo.
6: Hezký podvečer. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v Dejvické části dodávka v odbočovacím pruhu a v Blance směrem na Brandovský most v Brusnické části stále řeší nehodu. Tam je blokovaný také odbočovací pruh, kvůli tomu pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. Z jižní spojky od magistrály se jede v koloně až k tunelu Mrázovka, tam pojedete téměř 40 minut. Z Žitné popojíždí fronta přes Karlovo náměstí až ke Strahovskému tunelu. V Legerově zůstává kolona v celé délce a pokračuje na Hlávku v most. Plné je pravé nábřeží z Podolí až k Tančícímu domu. Na Podolském nábřeží se jede krokem i směrem na Barandovský most, a to od Vyšehradu. Ve Kbelské směrem na D8 za sjezdem na Kbely se stala nehoda, srazila se dvě auta, blokují levý pruh. Zastavíte se kvůli tomu už na konci Průmyslové. Zdržení 15 minut a plní se kvůli tomu také Novopatská směrem na Kbelskou. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Upozorňuje na to policie a varuje, že podvodníci přišli na nový způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejprve chtějí, aby lidé poslali peníze na pravý transparentní účet, například nějaké sbírky. Když si uvěří, že tam finance dorazily, zadají jim jiný účet, který už ale patří jim, a páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
2: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery. Protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
3: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
4: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
3: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
5: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
3: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
2: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Teď si mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
3: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
6: Protože když já budu vlastnit ten čet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, to není normální popis platby.
3: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte pondělní pražský update a před námi už je pravidelný souhrn dnešních zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Praha loni hospodařila s přebytkem přes 24 miliard korun. To je o víc než miliardu vyšší částka než v roce 2024. Město mělo příjmy přes 148 miliard korun a část plánovaných investic nakonec nevyčerpalo. Nejvíc peněz šlo do dopravy, hlavně na provoz MHD a pokračující stavbu metra D. Magistrát zároveň investoval do rekonstrukce průmyslového paláce, výkupů pozemků a budov. Praha upraví dvě kopky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu Petra Jandy. Pražští radní dnes změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na zbývající práce nové architektonické soutěže. Důvodem byly především vysoké náklady na přestavbu podle původního návrhu. Praha 12 dostane od magistrátu 7 milionů 300 tisíc korun na pořízení slunečních elektráren a také na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Cholupicích. Příspěvek schválili radní hlavního města. Z parkoviště na sportovní a pobytovou zónu pro studující obyvatele i děti se dnes na měsíc proměnila kolejní ulice u vysokoškolského kampusu v pražských Dejvicích. Projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického ve spolupráci se 6. městskou částí má ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Petřínská rozhledna se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Modré nasvícení jako symbol naděje a solidarity začne ve 9:45 večer a potrvá po celou noc. Cílem mezinárodní kampaně je posílit prevenci násilí na dětech a zvýšit povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí. V Praze bude večer a v noci jasno. Postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převážně jasno s tropickými 30 až 32 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak je na tom pražská doprava, prozradí Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště panuje silný provoz. Kamiony se zastavují už za dálnicí D1 osobními. Stále čekejte půl hodinu navíc za sjezd na Ořech. V ulici k Barandovu směrem na okruh je kolona od akvaparku právě kvůli silnému provozu na okruhu. Ve Kbelské směrem na D8 se za sjezdem na Kbely srazila 3 auta v levém pruhu. Popojíždí se z Hloubětína z konce Průmyslové. Kolonu také čekejte i na Novopatské od sjezdu na Satalice. Pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. Popojíždí se v Holešovičkách do centra. Navíc tam řeší srážku 6 aut. Vozidla jsou v pruhu pro autobusy, ale i tak se projíždí pomaleji. V Žitné pojedete krokem, kolona pokračuje přes Karlovo náměstí až do Plzeňské a na Rašínově nábřeží je fronta od Vyšehradu, v opačném směru je kolona od Podolské vodárny nesouvisle až k Barandovskému mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Máme 25. května a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungman. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
4: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: 98 metrů 48 centimetrů. Hod oštěpem je jedinou atletickou disciplínou, kde oba světové rekordy, jak v mužské, tak ženské kategorii, drží čeští atleti. Ženskou rekordmankou je totiž Barbora Špotáková. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
5: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
3: A kolik epizod za tu dobu bylo odvysíláno? Celkem 4561.
5: Hi, everybody!
3: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Před 110 lety se v Plzni narodil legendární bojovník s metlou lidstva, zakladatel první protialkoholní záchytné stanice na světě jako zdravotnického zařízení v Praze u Apolináře Jaroslav Skála. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
6: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
3: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
1: Radio Praha.

0: Pražský update.
1: Psychiatrická nemocnice Bohnice je areál, kam se řada lidí možná stále bojí vstoupit. Přitom je to místo běžně přístupné veřejnosti, které nabízí rozlehlý park a dobovou secesní architekturu. Ročně tady vyhledá odbornou pomoc až 10 000 pacientů.
2: Psychiatrická nemocnice Bohnice se dřív jmenovala Královský český zemský ústav pro choromyslné. Vznikla už v roce 1903, kdy byly Bohnice ještě samostatnou vsí za Prahou. V areálu je víc než 30 pavilonů a jejich čísla odpovídají jednotlivým oddělením. Nemocnice se stará o pacienty všech věkových kategorií, a to od dětí až po seniory. Kromě běžné psychiatrické péče se tu zaměřují taky na léčbu závislostí. Funguje tu i centrum krizové intervence, kam můžou přijít lidé v akutní psychické krizi. Otevřeno mají non-stop, tedy ve dne i v noci, o víkendech i svátcích, a není potřeba se předem objednávat. Celý areál obklopuje obrovský park o rozloze přes 60 hektarů. Všude kolem je vidět secesní architektura, a to včetně kostela svatého Vojtěcha, který je dominantou celého areálu. Najdete tu taky divadlo nebo kavárnu a pravidelně se tu koná festival Mezi ploty.
3: V těch prvních ročnících šlo spíš o to, jako otevřít vůbec brány tehdy léčebny, teď už je to nemocnice v Bohnicích, který měli takový jako význam až jako věznic, jo, nebo symboliku spíš, jo, což bylo špatně. Takže vlastně to byl takový jako první okamžik vlastně vůbec provětrat to něco, co jako ukázat, že tam vlastně se vyskytují úplně běžný lidi, jako jsme my. Ta účast byla jako malá, jo, jak těch divadel, tak vlastně těch návštěvníků, trvalo to v začátku asi 4 roky, než vlastně se vůbec povedlo do toho areálu dostat tisíce lidí.
2: Jak říká ředitel festivalu Robert Kozler, právě díky téhle akci sem každý rok dorazí tisíce lidí z řad veřejnosti. Festival tak pomáhá bourat předsudky a tabu kolem psychiatrické péče. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádio Praha. Pražský update.
1: A teď aktualizovaná pražská doprava a Jarda Koller.
4: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště panuje stále silný provoz. Kolonu čekejte od Jesenice z 82. kilometru. Osobními auty čekejte půl hodinu navíc za sjezd na Ořech. V ulici k Barandovu směrem na okruh je kolona od Akvaparku. Ve Kbelské směrem na D8 za sjezdem na Kbely řeší srážku 3 aut v levém pruhu. Popojíždí se z Hloubětí na skonce Průmyslové. Kolonu tak čekejte i na Novopatské od sjezdu na Satalice. Pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. Popojíždí se v Holešovičkách do centra. Navíc tam řeší srážku 6 aut. Vozidla jsou v pruhu pro autobusy, ale projíždí se pomaleji. O kus dál v Nové Povltavské před Blankou se srazila 2 auta a kamion. Blokují pravý pruh. V Žitné pojedete krokem, kolona pokračuje přes Karlovo náměstí až do Plzeňské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most pomalíte za magistrálou. V koloně u nájezdu z Vídeňské řeší nehodu, k Barandovskému mostu 10 minut navíc. Do Břížské zůstává kolona před Mrázovkou. Tam se situace zlepšuje a na Rašínově nábřeží je fronta od Vyšehradu. V opačném směru je kolona od Podolské vodárny nesouvisle až k Barandovskému mostu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
6: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock,

0: No a v pražském updateu se ještě podíváme na počasí. Tak i když podle kalendáře ještě ne, máme tady reálně léto. V noci i zítra bude jasno, teploty loci kneslou na 16 až 13 stupňů Celsia a zítra v úterý vystoupí na tropických 30 až 32 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Ministr školství Plaga zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rusko ohlásilo další údery na Kyjev a vyzvalo zahraniční diplomaty k odjezdu. A taky zítra bude slunečno, ale znovu se oteplí. Naměříme až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Letošní plošné testování znalostí žáků pátých a devátých tříd končí. Zastavil ho ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Učitelé ani rodiče o nich dopředu nevěděli. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
2: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
0: Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori starší 75 let, lidé se zdravotním postižením a nezaopatřené děti. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO, ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
0: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadu v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, ve středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci. Hlavně pak ne v zaparkovaných autech. Moskva vyzvala zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Zároveň pohrozila dalšími vzdušnými údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v ukrajinské metropoli. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát v okupovaném Starobylsku. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházela elitní dronová velitelská jednotka. Podle okupačních úřadů byl ale cílem internát pedagogické školy a zahynulo 21 lidí. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na světovém šampionátu ve Friburgu, Norsku 1-4. Seveřané vedli v sedmé minutě už 2-0. Po 14 letech si na šampionátu zahrají čtvrtfinále. Naši hokejisté už skupinu nemohou vyhrát. Dnešní soupeř je odsunul na třetí místo. Večer a v noci bude v Praze jasno. Postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převážně jasno s tropickými teplotami 30 až 32 stupňů. Povane jen slabý vítr. Ráno a večer bude místy i klidno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A ještě dopravní informace s Jardou Kolarem. Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru, za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto. Na 16. a půltém kilometru teď blokují připojovací pruh. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov je po nehodě blokovaný pravý pruh, tedy odbočovací do ulice k Barandovu. Kolona kvůli tomu popojíždí od sjezdu na Pankrác, zpoždění přes 10 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na 10 minut od odbočky do Holině. Ve Kbelské směrem na D8 za sjezdem na Kbely stále řeší srážku 3 aut v levém pruhu. Popojíždí se z konce průmyslové, zpoždění 15 minut. A v Nové Povltavské se před vjezdem do Blanky srazila 2 auta a kamion, blokují pravý pruh, tam je kolona relativně krátká. Šťastnou cestu a dobrý večer.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: A tady už je hudební menu po 19. hodině. Tom Grennan. Pak třeba Calvin Harris a Kasabian. A bude tady Australanka Dasha. Tak tolik muzice, no a létající redaktorka Monika zašla mezi bojovníky MMA. Vezmeme vás za nimi už za pár okamžiků. Já jsem Petr Zajíček, příjemný večer. Hey!

0: Tak tolik Guns N' Roses a jejich verze velkého hitu Paula McCartneyho, který napsal k jedné z Bondovek. Live and Let Die. Mezi fanoušky sportu jsou poslední roky oblíbené bojové sporty. Naše létající redaktorka Monika Doleželová se tedy zajímala o moderní MMA.
1: Byl amatérský zápas MMA, který vyhrál 13-letý Timur. Mladý zápasník mi vysvětloval, že mu sport zabere hodně času.
2: Snažím se jako se učit, protože nechci být nějaký hloupý MMA fighter. Snažím se jako, že být chytrej, i když toto není můj jakože, národní jazyk, ale snažím se ukázat lidem, že nejsem hloupý, ale každý to má jinak, ale většinou podle mě je o tom disciplína a prostě být v tom jako fakt hluboko. Ale hlavně nezapomínat o studování a edukaci, jakože nesmí být prostě taková gorila namakaná silná, ale třeba neumět prostě něco vyslovit. Číst knihy hodně pomáhá, protože máš lepší slovní zásobu. A kde je tvůj vzor? Jako já nemám úplně vzora, já se chci spíš stát vzorem v budoucnosti, spíš se chci chovat takže víc skromněji třeba a jako ukazovat ten respekt, že je to hodně že brutální sport, kolik vidíme brutálnosti v tom sportu, ale naopak chci ukázat, že tady v tomto sportu je nejvíc respektu.
1: Kolem MMA je stále hodně předsudků. Hlavního rozhodčího Pavla Touše jsem se ptala, zda by označil MMA za nebezpečný sport.
3: Je nebezpečný, ale krásné MMA, že to je souboj dvou lidí proti sobě podle nějakých pravidel. Když to třeba kolektivní sporty jako hokej, fotbal jsou za mě nebezpečný v tom, že ty některé ty útoky jsou tak, že nevidíte, je to jeden, dvou, třech, čtyřech lidí. Za mě je ten sport spravedlivý. A není to jenom o tom se hloupě někde blátit v kleci, ale i o té tvrdé přípravě. To je 99% toho zápasu je příprava, trénink, odříkání. Neodsuzujte ty lidi, je to spousta chytrých, inteligentních lidí a hlavně sportovců.
1: Zajímala jsem se, co vše musí zápasník podstoupit za prohlídky, než vleze do klece.
3: Když jde o profi zápas na oktagonu, ten bojovník musí projít sportovní zdravotní prohlídku sportovního lékaře. Když je způsobilý, tak musí projít testem krve, to znamená HIV, hepatitida B, C. Když je způsobilý, tak vlastně přijde na vážení, projít protokolem vážení, za to zase zodpovídáme my, a pak projít protokolem zase ještě lékaře, přímo lékaře, který zodpovídá za ten boj v té kleci. Pak teprve přistoupíme ke kleci, k tomu zápasu, kde vlastně cutman ho prohlídne, otře ho, jestli ne, voní jakýma mastma a namaže mu obličej proti trhání kůže. Pak já jako rozhodčí přistoupím a zkontroluju zase, že má ostříhaný nechty, že má suspenzor, že má chrániče zubů, že má správné oblečení a že není ničím ostatním namazaný, a pak prvo pustím do té klece na ten samotný zápas.
1: MMA si můžete vyzkoušet i vy, třeba v nově otevřeném Octagon Gymu na Smíchově. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Praha žije sportem. Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
5: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
4: Hit týdne. Který song bude v neděli nejlepší?

0: 107,1 FM.
1: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu má.

Tak tolik na Rádio Praha kapela, která stála na přelomu 80. a 90. let za jedním z největších podvodů novodobé pop music. Milli Vanilli. Pojďme si připomenout, jaké bude počasí. Letní, v noci i zítra jasno, teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia a zítra vystoupí na tropických 30 až 32 stupňů.

0: a jsou tady Metropolitní typy a Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Máte poslední možnost navštívit výstavu Život za zdmi tváří v tvář KLDR. Ta přináší autentická svědectví severokorejských uprchlíků, kteří riskovali všechno, aby získali svobodu. No a poprvé se vám ukážou i tváře těch, kteří dali souhlas ke zveřejnění své identity. Festival koreanistky Niny Špitálníkové je určen nejen dospělým, ale i dětem. A navštívit ho můžete ještě v úterý, a to v Holešovické tržnici. A nebo zažijte Kanárské ostrovy přímo v Praze. V prostoru Signal Space vás čeká imerzivní audiovizuální projekce, španělská atmosféra, degustace džusů i vulkanická krajina Kanárských ostrovů. Speciální 360-stupňovou audiovizuální show s živou hudbou navštivte v úterý v Signal Space, a to mezi 15. a 20. hodinou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Topíte se v reklamách.

0: Máme 20 hodin, právě teď už je ve studiu se mnou kolega Mirek Kasan, který připravil další zpravodajskou relaci. Mirku, stále příjemný pondělní večer.
1: Hezký večer, Petře. Pro uprchlíky z Ukrajiny budou nejspíš platit přísnější podmínky pro pobyt v Česku, schválila to vláda. Nové vánoční trhy v Praze budou pravidelně na Ovocném trhu nebo na náměstí Republiky. Benátky budou nejspíš dál vybírat poplatek za vstup, ukazují to odhady výsledků voleb. A zítra bude slunečno a naměříme až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní, rozhodla o tom vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Aby žadatel s dočasnou ochranou příspěvek dostal, bude muset pracovat nebo být zapsaný na úřadu práce.
3: Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, které člověk stráví mimo Česko. Teď je to 90. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO to má pomoct i proti zneužívání sociálních dávek.
4: Jenom od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití.
3: Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty návrh dostatečně neřeší podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Díky němu uprchlíci v Česku můžou být přinejmenším 5 let. Dosáhne na něj ale jen malá část uprchlíků, říká ředitelka Andrea Krchová.
5: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc.
3: Návrh teď dostanou k posouzení poslanci. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Pražské vánoční trhy budou na náměstí Republiky a Ovocném trhu pravidelně. Doteď si tam místo provozovatelé pronajímali vždy jen na jednu sezónu. Radní hlavního města vybrali nového provozovatele, se kterým podepsali smlouvu na 5 let. Za pronájem veřejného prostoru dostane magistrát 3,5 milionu korun ročně. Uvedl to radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátu.
6: Na tom ovocném trhu se chce provozovatel zaměřit více na tu lokální komunitu a nějakou neziskovou činnost, podporu neziskových organizací, třeba lokálních, a ty trhy budou více tradiční, kdežto na tom náměstí Republiky to bude více modernější a více zaměřené na ten větší průtok lidí, které v té lokalitě je.
1: Během prvního měsíce od spuštění projektu Korenci v pražském Radotíně využili tamní obyvatelé 160 tisíc korun. Radnice na to letos vyhradila celkem 750 tisíc korun. Každý registrovaný obyvatel získal 1000 korun v podobě tzv. Korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Cílem je podpořit lokální ekonomiku, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
7: Velký zájem občanů potvrzuje i fakt, že se jedná o třetí etapu projektu a registrace byla tentokrát naplněna během pouhých 24 hodin. Projekt tak nejen podporuje místní podnikatelé a služby, ale zároveň vrací finanční prostředky zpět do radinské ekonomiky a komunitního života.
1: Italské Benátky budou pravděpodobně pokračovat ve vybírání turistického poplatku za vstup do města. Tento systém prosazuje kandidát na starostu Simone Venturini, který je podle prvních odhadů agentury ANSA vítězem tamních komunálních voleb. Středopravicový kandidát chce pomocí poplatku zkrotit nadměrný turismus. Výnos by využil pro benátské rezidenty. Se zrušením tak si naopak počítal středolevicový Andrea Martella. Ten podle odhadů dostal 37% hlasů. Naopak Venturini mu ANSA přisuzuje 51%. Benátky od dubna do července vybírají poplatek v přepočtu ve výši 120 až 240 korun. Vztahuje se ale jen na turisty, kteří nejsou ve městě ubytováni. Čeští hokejisté prohráli na světovém šampionátu ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Norové díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před náš tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté, přišli ale o šanci na prvenství ve skupině. To patří Kanadě, která bude soupeřem svěřenců kouče Radima Rolíka zítra večer. Večer a v noci bude v Praze jasno, postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převážně slunečno s tropickými teplotami 30 až 32 stupňů. Povane jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: I takto pozdě večer stále ještě máme hlášené komplikace v dopravě, takže třeba na Pražském okruhu je hustý provoz, nesouvislá kolona od sjezdu na Barrandov na 16. kilometru, popojíždí se po sjezd na dálnici D5 Plzeňskou, tedy 23. kilometr. Městský okruh v Nové Povltavské, tady před Blankou je dopravní nehoda dodávky a nákladního vozidla, takže směrem na Smíchov to blokuje dva pruhy a tvoří se tady před Blankou kolona. A ještě informace z Holešoviček, tady měla být nehoda 6 osobních vozidel, ale je to už nějakou chvíli, možná už bude stranou. Přejeme tedy šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 20. hodině zazpomínáme na Aviciho. Bude tady Jason Derulo. A třeba Nico Santos. Tolik informace, no a jaké tolik muzice a jaké informace nabídneme dál. Po letech příprav začala Správa železnic opravovat trať z Prahy do Kladna. A více se od nás dozvíte už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: To byl na Rádiu Praha Jimmy Somerville. Správa železnic začala opravovat trať z Prahy do Kladna. Součástí prací bude i stavba železnice na pražské letiště nebo také přeměna nádraží v Hostivici. Místní kvůli tomu nebudou moci od června nechávat auta na provizorním parkovišti vedle staniční budovy, kam se vešlo přes 60 vozidel.
1: Štěrková plocha vedle nádražní budovy. Tak vypadá provizorní parkoviště v Hostivici, kam se vejde přes 60 aut. Od 1. června ho řidiči nebudou moc využívat.
2: Hodně lidí tady jezdí jakoby do práce autem.
1: Popisuje obyvatel Vladimír Mejvald, který se do Hostivice přistěhoval teprve nedávno.
2: Tady je to docela problém, teda určitě takhle odpoledne nebo dopoledne to jako člověk tady nezaparkuje.
1: Na místě parkoviště chce správa železnic postavit technickou budovu. O zrušení parkoviště se obyvatelé dozvěděli zhruba před měsícem. Kritizuje opoziční zastupitelka a bývalá starostka města Klára Čápová ze sdružení HOME.
3: Město mělo smlouvu s Českými drahami na pronájem té parkovací plochy, takže zvláštní, že by město vůbec nevědělo, že se něco bude dít.
1: Vedení města se hájí tím, že správa železnic oznámila začátek stavby podle místostarosty Přemysla Šanovce z uskupení Středočeši 2012 pozdě.
4: Ty konkrétní detaily jsme se dozvěděli v dílčích aspektech až začátkem května.
1: Radnice se správou vyjednala, aby se termín posunul alespoň na začátek června a začala hledat možná řešení, pokračuje Šanovec.
4: Ta komunikace mohla být lepší, abychom se na to mohli lépe připravit a zesílit tu informační kampaň pro občany.
1: Stavba nové technické budovy je součástí modernizace železnice mezi Prahou a Kladnem s propojením na letiště Václava Havla. Chybějící stání pro auta by měl v budoucnu nahradit parkovací dům, přibližuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Vznikne v severní části stanice a nabídne parkování pro 480 automobilů. Jeho investorem je Středočeský kraj.
1: Modernizace železnice mezi Kladnem a Prahou potrvá zhruba 6 let. Trať na letiště by ale měla být v provozu za 3 roky. Z Hostivice Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Tak to byl Linkin Park na Rádiu Praha. Tak za půl hodiny, co bude za půl hodiny po zprávách v 9? Tak bude tady náš pravidelný pondělní speciál Vinyl, jediný hudební speciál celého týdne, o kterém rozhodujete, o jeho obsahu vy naši posluchači, a to hlasováním na Facebooku Rádia Praha. Hlasovali jste do dnešního poledne o tom, zda si budeme hrát skupinu R.E.M. z 90. z roku 91, jejich 8. album Automatic for the People, anebo si dáme Michaela Jacksona z roku 91 a Dangerous. Tak byl to Leaty Boy, já jsem se dneska už nedíval, ale naposledy před víkendem jsem se podíval a bylo to snad o 2 hlasy. A těch hlasů tam bylo opravdu hodně, takže to bylo strašně těsný. Nevím, jak to ve finále skončilo dneska ve 12 hodin, ale každopádně vyhráli R.E.M. Pro mě tedy velké překvapení, přiznám se, Michael Jackson a Dangerous někdy jindy, tam jsou opravdu skvělé věci, ale Black or White, Will You Bet Her, Hell the World, ale dali jste přednost muzice, která tady bude po 9. večer a hitům jako Drive, Everybody Hurts nebo Night Swimming, tedy skvělá 8. deska R.E.M. z roku 92, Automatic for the People. Já se moc těším, já doufám, že vy taky, a už nahlédneme do dalšího hlasování, protože zítra samozřejmě jako vždy v úterý na Facebooku Rádia Praha spustíme další hlasování o tom, co budeme hrát už vlastně v prvním červnovém vinulu. Příští pondělí bude 1.6. Tak tentokrát se podíváme ještě do dekády dál, to znamená, teď jsme dneska v 9. dekádě, v 90. letech. Příští týden si budeme určitě hrát 80. muziku. A zase to tady pro mě bude taková Sofína volba. Nevím, jak pro vás, ale Petr Jungmann, náš hudební dramaturg, vybral dvě skvělá alba z 80. Queeny a LPčko Game, anebo Pink Floyd a Momentary Lapse of Reason. To je opravdu pro mě těžká volba. Já třeba to Pink Floydovský album považuji za jedno z nejúžasnějších z 80., ale Queeny jsou zase hodně populární, no a Freddy samozřejmě. Takže to bude zase zajímavý sledovat, jak se ty hlasy budou přelévat na Facebooku Rádia Praha, ale to bude až zítra. Dneska za půl hodiny tady budou R.E.M. Automatic for the People.

0: Tak to byly Genesis, možná byste někdo neřekl, protože ten hlas určitě nepatřil Philu Collinsovi, říkáte si správně. Ano, nepatřil. Toto byla skladba z roku 97 z jejich snad jediného tuším alba, které v té době vyšlo, jmenovalo se Calling All Stations, které naspíval s nimi Phil Collins. On odešel těsně předtím vlastně a potom se k ním připojil zpěvák Ray Wilson, tak to byl jeho hlas. Genesis tady dokonce tenkrát v rámci turné propagačního k tomuto albu byli v České republice. Viděl jsem je, byli ve sportovní hale, tedy bývalé sportovní hale Sparty na Holešovickém výstavišti, kde stále ta sportovní hala je. Nedávno tam dokonce Sparta musela pár zápasů odehrát, protože nemohli hrát v O2 aréně. No tak v té hale to tenkrát bylo, ale pamatuju si, že ten koncert byl sice fajn, ale nemělo to tu atmosféru bez toho Phila Collinse a hlavně tam nebylo zdaleka tolik fanoušků jako potom na koncertech Phila Collinse v Praze nebo i Genesis, když sem přijeli v rámci comebacku v roce 2007. Tak tolik malé vzpomínání a teďka pojďme k dalšímu tématu. První momenty ze života dětí odložených do náhradní rodinné péče zaznamenává projekt Život v kufříku. Nově se do něj zapojila porodnice ve Slaném. Každé novorozeně, o které se biologičtí rodiče nechtějí starat, dostane upomínkové předměty, aby v pozdější době mělo památku na dobu krátce po narození.
1: Tak otevřem kufřík.
2: Koordinátorka projektu Život v kufříku Pavla Pinkasová mi ukazuje, co odložené děti v porodnici dostanou.
1: V kufříku je lahvička, dudlík, základní kojenecké věci, je tam fotoalbum na fotky, které tam vlastně už ukládají sestřičky hned od těch prvních momentů.
2: Nechybí ani pletené nebo háčkované oblečení a ručně vyrobená hračka od dobrovolníků z celé České republiky. Podle organizátorů je díky tomu každý kufřík jedinečný, stejně jako každé z dětí.
1: A potom důležitá kniha je vlastně toto, Moje cesta začíná, taková kniha o těch dětech s informacemi, kdy se narodili, jaký mají třeba oči, co se dělo, otisky ručiček, nožiček, co nejvíce prostě informací z těch prvních dní, kdy jsou třeba ještě v té porodnici.
2: Projekt funguje od roku 2015. Z bezmála 90 porodnic v Česku se jich zapojila většina. Ta ve Slaném je 72., říká ředitelka organizujícího nadačního fondu Lavida Loka Karolína Kapitánová.
3: A pakliže ta porodnice není zapojená, odložené to miminko tam je, dostane se k přechodným pěstounům, tak i samotný pěstoun má možnost nás oslovit a my kufřík dopošleme.
2: Ve slánské nemocnici se ročně narodí zhruba 500 miminek. Podle primáře novorozeneckého oddělení Juraje Ruška průměrně dvě z nich putují do náhradní rodinné péče.
4: Pro nás to znamená to, že máme vlastně něco navíc. Jakoby nie len ten zdravotný rozmer, ale máme tak aj jakoby ten příběh toho malého člověčíka, který vlastně mapujeme my, protože nemá, alebo ta mamina a ten otec v podstatě už tu nejsou.
2: Nemocnice většinou dopředu neví, že dítěti bude muset hledat nový domov.
4: Paní přijde, porodí a pově, že prostě dítě nechce nechávat do adopce a odchází.
2: V takovém případě porodníci ihned kontaktují svou sociální sestru a také regionální sociální službu pro děti.
4: Ty kroky jsou velmi jednoduché. Během týždňa, dvoch sa nájde nejaká adoptívna alebo teda profesionálna rodina, ktorá si toho novorodenca potom berie domov.
2: Dodává primář Juraj Růžek. Za necelých 11 let projektu Svůj kufřík v Česku dostalo přes 2900 novorozenat. Ze Slaného Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tonek Jax Jones a Callum Scott na rádiu Praha. Máme 21 hodin. Čas na další dnešní zprávy. Ve studiu opět kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře, a všem, kteří nás posloucháte. Ministr školství Plaga zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou budou od příštího pondělí končit na nádraží Praha Bubny. Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně Babišova střetu zájmů. A taky zítra bude slunečno a znovu se oteplí, naměříme až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Žáci 5. a 9. tříd nebudou od dneška muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování mimo jiné kvůli technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů se stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle ministra Plagy nebyly dobře komunikované, zdůrazňuje ale, že byly anonymní.
3: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu.
1: Dosud se sbírané odpovědi z testů se mají zítra podle ministra Roberta Plagy smazat. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Rezort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Podle dnes zveřejněného ceníku ministerstva financí ceny pohonných hmot zítra o něco klesnou. Benzín proti dnešku zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů za litr. Cena nafty klesne o 36 haléřů na 41 korun a 72 haléřů. Nové kabiny lanové dráhy na Petřín jezdí ode dneška bez zakrytí. Dopravní podnik odhalil jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátu.
4: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od příštího pondělí zajíždět vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Bude pokračovat oprava nástupišť a kolejí. Spoje budou dočasně končit ve stanici Praha Bubny. Na Masarykovo nádraží nebudou jezdit ani některé vlaky z Kolína, uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku.
1: Evropská komise není spokojená s odpovědí českých úřadů na dotazy kolem střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Vyplývá to z aktuálního dopisu, který úřadům dorazil minulý týden. Píše o tom server iRozhlas. Komise požaduje třeba právní posouzení fondu RSVP Trust, do kterého Andrej Babiš vložil holding Agrofert. A žádá také informace o společnostech Symbiol a Hartenberg Holding, které premiér do fondu naopak nevložil. Česká strana má na odpověď měsíc. Víc se dozvíte na zpravodajském webu irozhlas.cz. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na světovém šampionátu ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, Norové je odsunuli na třetí místo a po 14 letech si zahrají ve čtvrtfinále. Naději na postup udrželi hokejisté Spojených států, kteří v Curychu porazili Maďarsko 7-3. 4 body za 2 branky a stejný počet asistencí zazářil útočník Matthew Tkačak a dokonce 5 asistencí nazbíral Tomi Novak. Večer a v noci bude v Praze jasno a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převážně slunečno s tropickými 30 až 32 stupni. Povane jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.
7: Dobrý pondělní večer s dalším vinylem. Na výběr byly dva impozantní megahity začátku 90. let. Michael Jackson a jeho album Dangerous a R.E.M. a jejich vrcholný opus Automatic for the People. Víc vás si přálo slyšet právě rock band Athens ve státě Georgia. Kapelu, která vznikla v roce 1980 a překvapivě oznámila konec v roce 2011. 2. října 1992 vydávali Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills a zpěvák Michael Stipe už 8. album své diskografie Automatic for the People. Prodalo se ho ke 20 milionům kusů a v nejrůznějších anketách bylo vyhlášeno jedním z nejlepších a nejdůležitějších alb 90. let a vůbec celé historie. Přineslo 6 singlů a oproti předchozím deskám R.E.M. bylo mnohem temnější, hluboké. Ostatně tenkrát se hodně spekulovalo o zdraví frontmana Michaela Stipa. Na obalu desky je taková podivná železná hvězdice. Není to žádný prvek protitankové obrany, ale logo Sputniku, který používala jedna jejich oblíbená restaurace v rodném městě Athens. Tahle hvězda na obalu ale pochází z Nového Mexika. Pojďme si hrát. Čekají nás dodnes úchvatné songy jako Drive, Man on the Moon, The Sidewinder Sleeps Tonight, Everybody Hurts nebo Night Swimming. Užijte si to z vinylu na Rádiu Praha. Tady jsou R.E.M. Automatic for the People.

0: Praha.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
2: Rádio Praha.
1: 107,1 FM.

0: je 22 hodin. Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Petřínská rozhledna bude dnes v noci svítit modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Kolejní ulice v Praze 6 testuje budoucnost veřejného prostoru kampusu Dejvice. A zítra nás čeká tropický den, bude slunečno s teplotami do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let, lidi se zdravotním postižením a nezaopatřené děti. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO, ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
2: Všichni na 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
0: Opoziční poslanci návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Petřínská rozhledna bude dnes večer svítit modře. Vedení metropole tím připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a také bezplatné krizové linky pro děti i rodiče v nouzi, uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Hlavní město se tímto krokem aktivně zapojuje do mezinárodní kampaně Blue for Hope, organizace Missing Children Europe. Kampaň cílí na posílení prevence násilí na dětech a zvýšení povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí.
0: Z parkoviště na sportovní a pobytovou zónu pro studující, obyvatele i děti se dnes na měsíc proměnila kolejní ulice u vysokoškolského kampusu v pražských Dejvicích. Po odstranění zaparkovaných aut vzniklo místo pro stolní tenis, basketbal, fotbálek nebo skate prvky. Projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického ve spolupráci se 6. městskou částí má ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Moskva vyzvala zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Zároveň pohrozila vzdušnými údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v ukrajinské metropoli. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát v okupovaném Starobylsku. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházela elitní dronová velitelská jednotka. Podle okupačních úřadů byl ale cílem internát pedagogické školy a zahynulo 21 lidí. Čeští hokejisté prohráli na světovém šampionátu ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil po utkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
4: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
0: Norsko díky výhře poskočilo v tabulce skupiny B před náš národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté, přišli ale o šanci na prvenství ve skupině. To patří Kanadě, která bude soupeřem Čechů zítra večer. Večer a v noci bude v Praze jasno a postupně se ochladí na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převážně jasno s tropickými teplotami 30 až 32 stupňů. Vát bude jen slabý vítr, ráno a večer bude místy i klidno.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
1: Hit týdne.
6: 7 dní uteklo jako voda. Další neděle, další chart Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Petr Jungmann. Tady je 10 nejlepších songů na Praze pro týden od 24. do 30. května. Před top 10 5 nasazených. Hit týdne.
7: Nasazená novinka.
6: Angličan Miles Smith chystá na 19. červen debutové album My Mess, My Heart, My Life. Budou na něm všechny dosavadní hity, a že jich bylo, plus hromada nových, jako třeba Hold Me in the Dark.

Od prvního poslechu, jako kdybyste důvěrně znali, to byl Miles Mizlutnu a první nasazená Hold Me in the Dark. Druhá nasazená je z Izraele, od skupiny, která v posledních týdnech úspěšně dobývá rádiový prostor snad všude na světě. Říkají si Temper City, tady je Self Aware.

trojice z Tel Avivu, Temper City a jejich velký virální hit Self-Aware. To je druhý nasazený hit 21. vydání chartu Rádia Praha. A třetí, tomu budeme rozumět úplně všichni, česká slavice Eva Farná a horká novinka Perpetuum Mobile. Nasazená.

0: opustit už ne.
1: Zanedlouho se Eva Farná chystá na 3 největší koncerty v kariéře v pražském Edenu, tak budeme držet palce, ať se povedou. Určitě tam zahraje i novinku Perpetuum Mobile. A propos stadion. Nejoblíbenější sport na světě se chystá taky na svůj festival, na světový šampionát v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. I s naší účastí. Hymnu turnaje naspívala opět Shakira, s ní Barna Boy a

diskuzování v několika jazycích, největší favoriti turnaje i největší současné fotbalové hvězdy se objevily v textu k hitu Die Die. To byly Shakira a Barnaboy a čtvrtá nasazená. Čeština je stejně krásná řeč a nabízí spoustu geniálních slovních hříček. Jednu teď použijí činasky. Selhání a selhaní. Michal Malátný a spol. Pátá nasazená. Hit

0: Dobré. 5 nasazených máme. Byli to Miles Smith, Hold Me in the Dark, Temper City, Self Aware, Eva Farná, Perpetuum Mobile, Shakira a Barna Boy Die Die a Činasky, Selhání. Po jejich bití rozhodnete vy. Hlasujte na praha-rozhlas.cz. 10 nejlepších pro týden od 24. do 30. května právě teď. A díky za všechny vaše hlasy. Ty dali top 10 podobu.
1: Číslo 10.
0: Před 14 dny útočili na vítězství. Teď jsou poslední K-popoví BTS. Swim.

0: Dnes tu byli po sedmé a takhle hluboko ještě ne. Sedmihlavý boyband z jeho korejského soulu BTS, Swim. Tedy Swims zabodoval s novinkou Mr. Know It All poprvé minulou neděli a nehnul se ani o milimetr. Jeho všeználek dnes po druhé.
1: Číslo 9.

všeználků po světě běhá. Mám pocit, že čím dál tím víc, co nevíš, to si vygooglíš a každý je vystudovaný lékař, kynolog, právník. Ale tady šlo o lásku. Kdybych byl býval věděl, znáte to. A zpěvák z Atlanty Teddy Swims, Mr. Know It All. Po druhé tu taky dnes budou Madonna a o 41 let mladší, no klidně vnučka, nastupující star Sabrina Carpenter, Bring Your Life.

Madonna v 67 chystá na začátek prázdnin nové album Confessions 2. Zatím odkryla dva songy a seznam songů. A to je vše. Na zbytek si počkáme na 3. červenec. Madonna je pořád ale mladice proti stounům. I nejstarší rockband světa vydá novou desku. I oni zveřejnili seznam skladeb se dvěma hosty. Amy Winehouse a Chuckem Berrym. Jak je tohle možné? Samozřejmě asi kdysi dávno spolu něco nahráli a teď bude ten správný čas to vydat. Prvním singlem alba Foreign Tongues je In The Stars. Dnes podruhé.

Rolling Stones spadli o místo a mají sedmičku s hitem In The Stars. Čtyři songy máme za sebou a ještě žádná novinka. A dvě mít budeme, teď ještě ne. Teď tu bude nejbohatší popová hvězda současnosti, a to po čtvrté. S tou pro ně největší showgirl, Elizabeth Taylor. Tady je další Taylor, Swift. 6.

Hlasování, které rozhoduje o pořadí, najdete taky tam. A pro které songy jste nejvíc hlasovali? No, začněme s těmi, pro které právě mocné a vypadly. Božská juniorka Charlotte Gott vypadla z 5. místa. Calvin Harris a Kasa

Je tu první novinka a zpěvačka, jejíž album jsme si dali minulé pondělí z vinilu. Angličanka Holly Humberstone. Titulní písničku jsme si nasadili a vydá. Moc se líbí.

Troufnu si tvrdit jedna z nejhezčích popových desek letošního roku. To je Cruel World. Titulní song si dnes odbyl premiéru i v chartu Rádia Praha. To byla Holly Humberstone na skvělé páté místo. Ale po dvou jedničkách dneska na prázdno, to jsou věci. Kráska z Kalifornie, Olivia Rodrigo, vyhrála poslední dvě kola. A dneska jen čtyřka s hitem Drop.

Je jí 23, doma má 3 Grammy a 11 nominací na tyto nejprestižnější hudební ceny. Za dvě alba Sour a Guts, třetí album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love je na cestě. Bude 12. června. Dnes ale jen číslo 4 pro Drop Dead. To byla Olivia Rodrigo. Dámy a pánové, tři nejlepší na Rádiu Praha pro týden od 24. do 30. května. A tady žádná změna. Drákula se drží podruhé.

vletěl do hitparády Rádia Praha a hned na poprvé málem všichni porazil s hitem Bílé. Neporazil jediný song, ten za chvíli, teď celá patnáctka. Nasazené první Miles Smith Hold Me in the Dark. Druhá nasazená Temper City Self-Aware. Třetí nasazená je Eva Farná P.

Desítka, BTS, Swim. Devítka, Swims, tedy Mr. Know-it-all. Osmička, Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Life. Sedmička, The Rolling Stones, In the Stars. Šestá je Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Pětka, první novinka, Holly Humberstone, Cruel World. Čtyřka, minulé jednička,

Dvojica, nejlepší novinka, René Dan, Dealer. A jednička. Poslední týdny patřily pokaždé k tomu nejlepšímu, ale jednička pro ně byla zapovězena. Vždycky byl někdo o kousek lepší. Až teď se všechno mění. BB Rexa a Faithless jsou tu posedmé a poprvé na nejvyšším stupni New Religion. Číslo 1.

0: Religion, BB Rexa a Faithless jsou novými šampiony. Dostali nejvíc hlasů a až do příští neděle se budou moct chlubit titulem jednička na Rádiu Praha. Jestli i příště, kdy tu budou po osmé, vyhrají, bude záležet jen na vás. Kdo byl dneska nejlepší? Hlasujte u nás na webu a mějte se.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové.
3: Na Rádio Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Lenky Vahalové.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc předtím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Hmm. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlů zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím, to ale uvidím, jestli budu mít čas dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tanečníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí, tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom najednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mý choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubjani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec v Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší takový veliký, svalnatý a ten, když vyskočí, tak prostě to je efekt. Aha. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád je ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu. Všichni říkají, že to je nádherný město. Já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Říkal jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
3: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem šel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži a mně se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že v mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
2: Lákalo vás někdy třeba učit?
3: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, kteří chci, aby něco prostě tomu umění dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku. Jako prostě jsem neviděl kluka, který také má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
2: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
3: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce a trošičku mám strach, že umění, ten kumš toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh a ten tanec to může dát tomu divákovi a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohle to by byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže jsem strašně rád. Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
2: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
3: To je strašně těžká otázka, ani na to nedovedu odpovědět, ale určitě jsou to ty technologie. Ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
2: Je takový přetlak všeho.
3: Možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
2: Říká Jiří Bubeníček.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národní divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistoval Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dává šance tyhle tým mladým choreografům, až se z nich staly vlastně legendy. No.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet Korzár, to je velice klasický krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštím si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na třeba 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný ružíš sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní. Je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdnej a nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tomu tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Já mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaní, že jsou kreativní, že to třeba i říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhle tu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidějí, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba mám nějaké zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: To jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli, nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
3: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, tak schytněte, tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představil, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád. A dá se k tomu víc. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovéhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být nejvyšší a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovéhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
2: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
3: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat, já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejenom jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty etoile nebo první solisti mají vlastně ve smlouvě, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, ale pak tak smlouva končí a tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem řekl, teď mi to ještě šlo, konec 42.
2: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
3: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život. Takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju. Být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat. No. Já to umění mám rád.
2: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
3: Já mám takový jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční třeba práce, když začíná to od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Lenky Vahalové.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná z začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem se uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže z začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná. Jo? Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě. Ale teďka jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi? Že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro po každý, když tvoříte nový balet, to je vždycky jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě... A pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra. A když se to povede, tak máte krásné pocity. A nebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla, to je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř, to můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, alebo všechno pokazit může to taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správní lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět taky jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatný si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydět se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jakože vždycky to můžu změnit. Teda do té premiéry, no. Tak většinou odjedu a už je to jenom jejich, potom ten balet, nebo to dílo patří tomu divadlu na pár let.
1: To musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct
2: je
1: si,
2: to, no.
1: už ne?
2: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkala, 3 děti máte, 4?
1: 4.
2: A To je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty dva poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy, někdy to trvá rok, nebo například proces odkavky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to je dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli. A najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo. Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete najednou ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chrodav celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut. Protože já jsem vlastně v té přítomnosti. Já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak jako říct to, i nashledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někdy, no.
1: Pustit to do světa.
2: No, no, bohužel, no.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Čtete si potom třeba kritiky, reakce na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako
2: to
1: zapomene.
2: Je potom, potom to je vlastně zvláštní. Práce se s vaším egem a musíte si uvědomit, to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnu tomu, co nejvíc času můžu, o svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
1: A k tomuhle umění té práci se sebou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy se třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že se člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
2: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil, nevím, 75 baletů, takže začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celý tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lístky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne a prostě s tím se musíte smířit, jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
2: Mám, já mám v počítači takovou jakoby složku, tam si vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít teď čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času asi jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
2: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě

0: archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.

0: Doprava. Informace. Rádio Praha.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Homeopatika jsou placebo, tvrdí španělské ministerstvo. A není samo. Na jakém principu vlastně mají homeopatika fungovat? A jsou to teda léky, nebo ne? Ptám se Pavla Jungwirta z České učené společnosti.

0: činnosti, který působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dnes je pondělí 25. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Španělské ministerstvo zdravotnictví nedávno zveřejnilo novou studii, která došla k závěru, že homeopatika nejsou o nic užitečnější než placebo. Odborníci na studii pracovali celých 15 let, tak si tak říkám, že asi museli za těch 15 let získat celkem robustní data, aby něco takového mohli říct, aby takový verdikt mohli pronést.
1: Ano, a ono těch studií skutečně, co se týká homeopatie, je mnoho. To jsou stovky studií a je strašně důležité, že pak někdo přijde a ty studie dá dohromady a udělá tu analýzu těch studií.
0: Tomu
1: se říká přesně, tomu se říká metaanalýza.
0: Tak.
1: Jo, takové dvě metaanalýzy už proběhly v těch minulých dekádách a teďka se to teda zase nějak jako se k tomu vrátili a shrnuli, což je strašně dobrý udělat, protože oni ty jednotlivé studie, které existují, tak mají velmi rozdílnou kvalitu. Různý počet lidí, které studovali, různá metodologie. Některé ty studie jsou zatížené tím, čemu se říká confirmational bias. Oni se snaží prostě něco dokázat. Někdy tam je i ten zájem třeba komerční a tohle je třeba opravdu zjistit, odfiltrovat a podívat se, které ty studie jsou věrohodnější a některé méně.
0: Konfirmační zkreslení, abychom přeložili to, co jste říkal, ne, to je v pořádku. Říká nám teda ta studie nová něco nového, co nám ty minulé metaanalýzy nebo jiné studie neřekly, nebo metaanalýzy těch studií?
1: Tak já se obávám, že v mém věku už někdy člověk říká, ale to už jsme vám říkali dávno,
0: ne,
1: ale tak já to teda řeknu, protože já jsem se v roce 2017 účastnil práce skupiny vlastně poradního sboru Evropských akademií, to se jmenuje EASAC. Tam mě tedy vyslala vlastně ta naše učená společnost a bylo to vlastně skupina asi 20 lidí, většina byla lékaři, já jsem tam byl jako chemik a my jsme právě dávali dohromady doporučení politikům, veřejnosti a institucím, co se týká homeopatie. A celé jsme to procházeli jsme ty metastudie a vydali jsme teda nějaký jako závěr, nějaké doporučení a já mám pocit, že ta španělská studie je samozřejmě podrobnější, dělali na tom déle, ale ty závěry jsou strašně podobné.
0: Ta španělská studie zároveň upozorňuje na to, že homeopatika mohou být někdy dokonce škodlivá. Nejenom to, že nejsou o nic užitečnější než placebo, ale ještě můžou být škodlivá. Jak silné proto má důkazy?
1: Tak tady člověk musí být velmi opatrný, protože ta otázka, jestli se bavíme o škodlivosti třeba chemické, a tam teda pokud to homeopatikum je v uvozovkách správně připravené, či dostatečně naředěné, kdy už tam třeba není ani jedna ta molekula té aktivní látky a pokud je to teda jenom čistá voda, tak je to přesně tak škodlivé jako čistá voda, kterou běžně požíváme.
0: Tam jsou zmíněné závažné nežádoucí reakce, včetně třeba úmrtí kojenců.
1: Tomu skutečně došlo, protože některé ty firmy, které produkovaly ty homeopatika, to nedělali v tom správném homeopatickém jaksi stylu a zbyly jim tam nějaké, protože ty látky, které oni ředí, jsou často poměrně toxické. Ale my všichni chemici víme, že, jak se říká, dilution is the solution. Ředění je řešení. Jo? To znamená, ať je něco velmi toxické, když to dostatečně naředíte, tak ta toxicita zmizí. Ale pokud to třeba dost nenaředili, zbyly jim tam nějaké příměsi, tak ano, mohlo dojít nějakým otravám. Ale to musím říct, že v té homeopatické praxi je asi velmi zřídkavý případ. Ta škodlivost spíš je v nějaké té rovině psychologické, kdy člověk uvěří, že to je ta léčba na závažné obtíže, až třeba typu onkologických problémů a vysadí léčbu, která je to, čemu říkáme evidence-based, tak ta, která je založená na důkazech a která má šanci tomu člověku pomoct. Takže tady spíš je to riziko.
0: Kdo a kdy homeopatika vlastně vymyslel? Vy totiž říkáte, že to jsou v podstatě velmi, velmi zředěné účinné látky? Co pak lidé jedí v těch malých bobulkách například?
1: Homeopatie je tady s náma už asi 200 let, možná o trošku více, je to kolem 200 let. To jméno toho zakladatele to je Samuel Hahnemann, byl to německý lékař, který začínal normální praxi, když otázka je, co byla přesně normální praxe před 200 lety, že to vypadalo trošku jinak než dnes.
0: Samozřejmě.
1: Ale byl tedy vyškolen normálně na tehdejší univerzitě. Nebyl příliš úspěšný a potom došel k nějakému jaksi psychologickému přerodu a začal to léčení praktikovat úplně jinak. Pracoval metodou analogií, jako jeho vlastně ta filozofie základní byla, že pokud máme nějakou nemoc, která vyvolává nějaké příznaky a je nějaká chemická látka, která vyvolává podobné příznaky, tak by mohla tu nemoc léčit. Mm-hmm. Jako, neptejte se mě proč, jo? Jako analogie ve vědě je strašně nebezpečná věc, která většinou nefunguje. Jo? A tohle je zřejmě ten samý případ. Ale on teda z tohoto vyvodil a začal tedy těm pacientům podávat ty látky, které vyvolávaly podobné jaksi příznaky. Mm-hmm. Třeba když někdo měl nějakou otravu nebo prostě infekci a dávil se, tak mu dával látky, které vyvolávaly dávení. Což samozřejmě moc dobře nefungovalo, ano, protože ano. To těm pacientům nepomáhalo.
0: To nefunguje úplně stejně jako očkování, když třeba máte
1: to je trošku něco jiného.
0: Jaký umrtvený virus, na který si potom lidské tělo udělá protilátky, to není úplně.
1: To je bylo spíš jako když mám otravu v žaludku nějakou bakterii a pak si vemu ještě něco jedovatého, co bývá zracení, že by to vyléčilo tu moji otravu.
0: Chci jenom upozornit, že to není ta totožná analogie, jako kdyby na to někdo narážel.
1: A protože s tím neměl moc dobré jako výsledky, tím lidem se spíš jako přihoršoval, tak přišel ještě s tím dalším krokem, že to začal ředit. Což samozřejmě jako tu situaci vylepšilo. Jo? Pokud podávám něco, co je toxické a začnu to ředit, tak aspoň teda se zbavím těch toxických příznaků. A je důležité si uvědomit na ten kontext. Jako ta medicína přece jenom vypadala trošku jinak před 200 lety. To evidence-based tam opravdu chybělo, bylo to dáno nějakými, čemu lidé věřili a tak. A jako vemte si, že se léčilo arzénem, léčilo se rtutí, jo, látkami, které jsou strašně toxické. Takže často ten lékař udělal víc škody než užitku. A teď, když Samuel Hahnemann to patřičně naředil a v podstatě podal čistou vodu, tak jako proti některým těm tehdejším metodám to mohl být i pokrok. Jo. Ale zase je dobré říct, že za těch 200 let ta medicína přece udělala nějaký kus dopředu a dneska je mnohem účinnější v té léčbě a i ty vedlejší účinky už jsou jako mnohem více pod kontrolou.
0: On dokonce ale celkem zbohatl potom, ne? Jste říkal, že nebyl úspěšný, pak docela zbohatl, tak někoho vyléčil?
1: Nebo on zbohatl právě, když přešel na tu homeopatii. Tak ale ta úměra nemusí být přímá. Jako já znám spoustu poměrně chudých lékařů, kteří léčí velmi dobře.
0: Řekl jsem správně, že teda homeopatika jsou velmi zředěné účinné látky. Jsou tam vůbec ještě ty účinné látky v tom?
1: To záleží, kolikrát to zředíte, že jo? A to zajímavé, s čím on přišel, a zajímavé by dal trošku do uvozovek, je, že on přišel s tím, že čím víc se to naředí, tak tím to bude účinnější. Jo? To jde přesně proti smyslu třeba tomu, jak já rozumím, jak funguje chemie. Jako tam intenzita chemické reakce prostě roste s tím, kolik tam mám těch reaktantů. Že? On to z nějakého důvodu si otočil. Já ten důvod byl zřejmě opravdu psychologický, protože viděl, že čím víc to naředí, tak tím méně ty pacienti si stěžují. Jo? Takže on to začal ředit takovým způsobem, vždycky třeba po desítkách, desetkrát, stokrát. A oni tehdy nevěděli moc o molekulách a tak, ale ty jejich v uvozovkách nejúčinnější preparáty, když to dneska spočítáme, tak už tam neměli ani jednu molekulu té účinné látky.
0: A o jakých účinných látkách se mimochodem bavíme? Co v těch homeopaticích?
1: Byly to výtažky z různých rostlin, něco, co se tehdy vlastně běžně v té medicíně používalo, ale on to začal jako silně ředit.
0: Jo, a to se používá dodnes.
1: Na tom se v podstatě nic nezměnilo, ani na té metodě ředění. To jediné, co se asi změnilo, je, že dneska, když už jak si vědecky víme, že ty v uvozovkách nejsilnější preparáty tam nemají ani jednu molekulu, tak se s tím musí dneska ti, co propagují tu homeopatii, nějak poprat. Že jo? Ten Samuel Hahnemann začátkem 19. století se s tím prát nemusel, protože to jsme jako sotva věděli, co to je Avogadrovo číslo a kolik molekul
0: je. To
1: já
0: nevím doteď teda.
1: No to je 6×10^23 molekul v molu.
0: Ale rozumím, tomu, co říkáte, že tehdy se nevědělo, jo, teď se ví. A teď třeba ti, kteří to hájí, tak říkají, že ta zředěná záležitost, ta má paměť.
1: To je přesně k čemu jsem se chtěl dostat. To znamená,
0: ta si to pamatuje.
1: Ano, dneska už jako je bezesporu, že ty nejsilnější homeopatické preparáty v uvozovkách v podstatě tam žádnou tu molekulu nemají, tak oni se s tím museli nějak poprat, tak přišli s myšlenkou, že teda to nevadí, že tam ta molekula není, protože ona se do té vody nějak otiskla a ten otisk tam zůstává a ten otisk má terapeutický účinek. Takže to nevadí, oni než to naředili, tak ta molekula tam byla.
0: No, já tomu rozumím, no.
1: Jo, jakoby do té plastelíny se to otisklo
0: takový
1: jako nějaký panáček.
0: Duch té účinné látky. A to není dokázané?
1: Ta otázka, kterou si musíme položit, je, jakou ta voda paměť má, ale to shodou okolností je něco, čím já se vědecky jako zabývám, protože ta otázka není, jestli voda má paměť nebo nemá, ale otázka, jak dlouho ta paměť trvá. A na to jsme schopni pomocí velmi jako kvalitních experimentů a počítačových modelů dát poměrně uspokojivou odpověď. Jo? Tak my jsme schopni říct, že ta paměť vody trvá nějakou miliontinu vteřiny zhruba. To jsou ty časové škály. Takže představa, že by jako člověk připravil ten preparát, odnesl do lékárny, donesl pacientovi a zaúčinkoval zhruba za miliontinu vteřiny, je trošku sci-fi, no.
0: Ta označení 9CH, 200CH, ta značí co na homeopatických
1: obalech? Ano, to C je jako 100krát a to 9 je kolikrát 100krát, jo? Takže 100krát, 100krát, 100, takže když to jsou dvě nuly, tak 9krát, tak to bude 18 nul, jo? Takže tolikrát jako...
0: Je to zředěné. Ano. Je to, takže to homeopatika jsou prostě naředěné účinné látky nebo výtažky z nějakých rostlin. Často teda v nich ani už ta účinná látka ani není a pokud by si měla ta homeopatikum pamatovat, co v ní bylo, tak byste si musel vzít...
1: Hrozně pospíšit, ale jako tak, že jako to fakt nejde. No.
0: V Česku nejde o zdravotní službu, rozhodoval o tom v minulosti dokonce i nejvyšší soud, nicméně není ani zakázáno, abyste homeopatika si vzal. Mimochodem homeopatika taky prochází schvalováním SÚKLu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak to není ani legitimní alternativní medicína?
1: Tohle je jako vlastně strašně zajímavý a je dobrý si to tady jasně jako vyjasnit a to je to, co jsme třeba při té studii před 10 lety si opravdu museli všichni jasně ujasnit, jak to je a jak to třeba je v Evropské unii. A tady je důležité zdůraznit, že homeopatika do dneška mají výjimku. Oni se prodávají v lékárně, jako by to bylo jako normální léčivo, ale oni nemusí prokazovat účinnost. Na rozdíl od těch všech ostatních léků. Oni musí prokázat zdravotní nezávadnost, což v podstatě u té čisté vody se docela dá dobře
0: prokázat.
1: Takže
0: neprochází klinickými testy tím dvojitým zaslepeným testováním?
1: Nemusí právě, oni mají výjimku. Oni mají vylobovanou, v Evropské unii se vylobovala výjimka, myslím, že se v tom tehdy angažoval dokonce současný anglický monarcha, tehdy ještě Británie byla v Evropské unii, on je velký zastánce, že homeopatie. A jim se podařilo vylobovat tu výjimku, že teda oni musí prokázat tu zdravotní nezávadnost, že to není škodlivé, že tam je určitá jako kvalita, že pokaždé je to samé, ale na rozdíl od těch normálních léků, oni nemusí prokazovat, že to má větší účinek než placebo.
0: Zároveň lidi si asi mohou sami dopřát, co chtějí, ne? To znamená, že by tam ta svoboda volby měla i za vás zůstat? Protože kdybychom to zakázali, tak tím omezujeme ten trh.
1: Zase, to jsou přesně ty otázky, které jsme si kladli a ta naše odpověď byla ano, tu svobodu toho spotřebiteli je třeba respektovat, čili po zákazu rozhodně jsme nikdy nevolali, ale je třeba odstranit to, čemu bych řekl klamavá reklama. To znamená, ta homeopatika se snaží jako vytáhnout to nejlepší z těch dvou světů. Jako oni se na jednu stranu tváří, my nejsme jako ta západní medicina, my jsme něco jiného. Ale protože přece ta západní medicina má už docela slušnou alternativu. Tak oni to potom zabalí do preparátu, který vypadá jako normální lék. Prodává se to v normální lékárně, takže to je tam ta klamavá reklama, že on to vypadá jako normální, ale on to není. On nemá prokázanou účinnost nad placebo.
0: No v Česku existuje homeopatická lékařská asociace, funguje tu, zdůrazňuje, že znova, co jsem říkal, přípravky schvaluje SÚKL, prodávají se v lékárnách, zároveň se teda vymezuje ta asociace vůči té nejnovější studii ve Španělsku a tvrdí, že existují tisíce studií podporujících homeopatii. Vy jim nevěříte?
1: Tak vraťme se nejdřív tomu SÚKLu. Ten SÚKL se musí zřídit nařízením Evropské unie, který říká, že u homeopatiky není potřeba prokazovat účinek. Takže ten SÚKL jenom zjišťuje, jestli je tam, že to je zdravotně nezávadné a jestli je tam udržená ta kvalita. Uh-huh. A pokud to tam je, tak ten SÚKL ten preparát schválí, protože to je ta direktiva Evropské unie.
0: Já tomu rozumím, ale je to oficiální autorita česká, ano, kterou prochází ty léky, tak tomu dodává určitou legitimitu, že jo, ale...
1: Ano, ale je třeba si uvědomit, že posuzuje jinak homeopatické preparáty než normální preparáty, kde se musí prokazovat ta účinnost. A my jsme tehdy před těma 10 lety, jedna z těch věcí, po které jsme volali, je právě, aby tato výjimka byla zrušena. To se zatím bohužel nepodařilo. Některé věci se podařily. Jo? Ta třeba ta klamavá reklama už je mnohem omezenější. Volali jsme také potom třeba, aby to neproplácely pojišťovny. V některých zemích homeopatické preparáty proplácely pojišťovny. To se zase změnilo. Nejnověji teďka Německo přestává proplácet homeopatika.
0: No, ale ve Francii se to taky změnilo.
1: Ve Francii se to změnilo už před pár lety a teďka Německo na to...
0: V Česku se to neděje, to musíme zdůraznit.
1: Tady se
0: v Česku to neděje, tady se to neproplácí.
1: To je pravda. Ano. Ale to Německo je důležitý, protože to je vlastně rodiště té homeopatie a tam je silná tradice. Ale vy jste se ptali, jestli těm studiím nevěří.
0: Ano, tisíce studií, tvrdí homeopatická lékařská asociace, že existují tisíce studií podporujících homeopatii.
1: Myslím, že tisíc je přehnané slovo, ale
0: Dokonce
1: tisíce je přehnané, ale ty studie určitě existují. Zajímavé je, že ta nejstarší byla provedena už za Hahnemanova života, to dělají v Norimberku, kdy dobří občané norimberští byli rozděleni na dvě skupiny a někteří dostali homeopatikum a někteří dostali čistou vodu. Tam ta studie pro Hahnemana nějak nedopadla úplně dobře. Ukázalo se, že slabě lépe dopadli ti, co měli čistou vodu, ale bylo to v rámci statistické chyby. Existují studie, které naopak ukazují, že tam je určitý účinek. Proto jsou strašně důležité ty metastudie, které se pak na ty studie podívají a podívají se z hlediska té metodologie, jak byly provedeny, jak byl ten vzorek lidí, zda tam nebyl nějaký ten bias, vy se to česky řekl. Ten
0: zkreslení.
1: Zkreslení. No a bias je spíš takový, jako, že opravdu už chcete, aby to nějak jako dopadlo. Jo? Či úmyslné zkreslení, řekněme. Jo? A to, co se ukazuje, a to ukazují jasně ty metastudie, je, že čím je větší vzorek, čím je ta studie pečlivěji provedena, čím je tam vidět, že tam nebylo nějaké úmyslné zkreslení, tak tím blíž se ty homoteka blíží k placebo.
0: U placebo je ale dokázáno, že funguje, někdy ne?
1: Ano, samozřejmě.
0: Tak,
1: ano.
0: Tak jak to, že když se říká, že nejsou o nic užitečnější než placebo homeopatika, tak u nich říkáte, že nefungují?
1: Ne. Já si dám velký pozor. Já říkám, že nefungují lépe než placebo. A to je přesně to, co je v základu té západní medicíny, že ten dozorující orgán vám schválí západní medicínu, pokud je prokázaný účinek nad placebo. Proto se dělají ty dvakrát slepé studie proti placebu. Jo? Když to homeopatika, z mého pohledu, jsou placebo, mají přesně ten účinek jako placebo. A já neříkám, že placebo někdy není užitečné, ale je to úplně něco jiného, než ta medicína, která má nějakou aktivní chemickou látku, která je designovaná na nějaký jaksi zdravotní problém.
0: Je mimochodem rozdíl, jestli jsou užitečnější nebo funkčnější než placebo otevřené nebo skryté, protože to se dělí. Jinými slovy, když víte, že ho berete a že to je placebo, anebo že si myslíte, ano, že to je účinné, ale je to placebo.
1: Takže pojďme k tomu placebu. Jo, já rozhodně bych neřekl, že placebo je k ničemu. Placebo na určité typicky takové mírné obtíže, nemůžu usnout, píchá mě v zádech, jsem nějaký vystresovaný a tak. To často může být docela dobrá volba.
0: Psychosomaticky prostě.
1: No, ale oni jsou placebo, to nejsou jenom prášky, že jo. Placebo, nejklasičtější placebo je, když se dítě bouchne a vy mu pofoukáte ručičku. To je placebo, že jo. A funguje to skvěle. Nebo že náplast s kačerem Donaldem je to dítě jako uzdraví lépe než ta normální.
0: Ušklivá,
1: no
0: jasně. Béžován,
1: pláč a stetoskop, to je taky klasický placebo. Že? A to neznamená, že to je špatně nutně. Jo? Opravdu na nějaké ty mírné obtíže. To, že se taky ten člověk vám věnuje, jo? To je taky jako někde na hraně toho placebo. Ten pocit, že se můžete vypovídat, že... A to není špatně na některého. Zlomenou nohu jsem velmi skeptický. Rakovinu taky jsem velmi skeptický. Jo? Ale říkám nějakou stres, nespavost, trošku je mi šoufl. Proč ne?
0: A to jo? Otevřené, skryté.
1: Ano. A teď, co je vlastně problém s placebem? Protože když si typicky představíme placebo, tak si představíme toho doktora, který už je opravdu unavený, že furt tam chodíte, že nemůžete spát a pak vám řekne, mám teďka nový švýcarský preparát, ten vám určitě pomůže a dávám ten cukr, že jo, vy si ho vemete a ono vám to báječně pomůže. Ale tam je problém, jo, a tam je etický problém, protože lékař by měl pravdivě pacienta informovat, jo. A tohle je to, co se říká to skryté placebo, jo, pacient neví, že bere placebo. No a protože doktoři jsou si vědomí tohle problému, tak udělají docela zajímavý pokus a několikrát teda v poslední době, že rozdělili lidi na dvě skupiny a jedním to udělali takhle, že jim říkali, že jim dávají něco účinného, ale dali jim to placebo. A druhým řekli, podívejte na ty vaše obtíže, buď vám dám jako normální lék, anebo zkusíme to placebo, tu kostku cukru. A ono, víte, jako ono by to mohlo pomoct a nebudete mít ty vedlejší účinky, zkuste to. A ukázalo se, že ten účinek toho placebo byl jako hrozně podobný, ať už to bylo skryté nebo otevřené. Jo. Já tam mám několik otazníků, těch studií není mnoho. Mně není jasné, jestli doktoři dostatečně těm pacientům vysvětlili, co to je placebo. Jestli si nemyslí, že placebo je zase nějaká švýcarská firma. Tak trošku si z toho dělám legraci. Ale pokud se tohle prokáže, jo, tak je to super. Pak ten doktor vám může otevřeně říct, podívejte na ty vaše obtíže, fakt to placebo by mohlo být dobrý, je to levný, nebudete mít vedlejší účinky, zkuste to. A pak je to férový, jo? Pak ten lékař s vámi jedná eticky a ten efekt placebo zdá se, že úplně jako nevymyslel. Takže z toho takovýhle placebo pro mě je naprosto OK.
0: Takže takhle můžou fungovat i homeopatika.
1: Tímhle způsobem jsem schopný jak si těm homeopatikám podat ruku. Ano, pojďme si říct, je to placebo, jako každé jiné.
0: Ale vědecky, medicínsky dokázané, že by to fungovalo, prostě to není a nemění se to po těch 200.
1: Rozhodně. A samozřejmě tam je ten problém, já si myslím, že to už pak bude problém komerční, protože jakmile jako já chápu, že ti, co ty homeopatika prodávají, tak se zdráhají přistoupit na to, že to je placebo jako každé jiné, protože potom přece je to dražší než ta kostka cukru, jo? Tak pak ta logická otázka bude,
0: ránu,
1: proč by to mělo být dražší než kostka cukru, jo. Ale mně i připadá jako další, kde jsem schopnej tak jako podat tu ruku z toho svého pohledu, řekněme, nějakého zakotveného v nějakém vědeckém poznání, je, že ještě si dovedu představit, co třeba mohou ty homeopati jako nabízet a co je pozitivní, nějaký, jakože vyslechnout toho člověka, že mají si na něj udělat čas. Jo. To je velký problém ty současné medicíny. Takové to utěšení, což je taky placebo. Jo. A dokonce si dovedu představit, a dokonce jsem někoho takhle slyšel jako mluvit o tom, říkal, no, já si s tím pacientem promluvím, já se mu snažím trošku změnit životosprávu na ty jeho problémy, protože zbytečně se přejídá a popíjí a tak. A já mu pak dám to homeopatikum a řeknu, vemte si to večer a vzpomeňte si, co jsem vám řekl. Tak by to měla být ta připomínka, aby si vzpomněl, co mu ten člověk řekl, jako dostal rozumné rady na jeho životosprávu. Tak to je taky OK.
0: Takže jo. Ta konvenční medicína spolu s homeopatiky a zastánci homeopatik může nadále koexistovat i do budoucna, i přesto, že za těch 10 let jsou tu věci od té vaší zprávy, kterou jste tady několikrát zmiňoval, které se nezměnily. Ale jsou tu i některé, kde vidíme ten evropský posun, třeba to Německo, třeba ta Francie.
1: Ten posun je naprosto dobrým směrem, protože pokud to má koexistovat dobře, tak se musí jasně jak si vymezit ty pole působnosti, jo, ty hrací pole. A to, co mě opravdu nejvíc vadí na těch ne na těch lidech, co berou homeopatika, ale na těch firmách, co je prodávají, že tam je i ta klamavá reklama, že tam míchají styly, jo? Že si něco půjčejí z západní medicíny, co se jim hodí a něco zase ne. A to je klamavé. A tohle prostě je naprosto špatně.
0: Takže
1: to...
0: když otevřeně řeknou, jsme placebo, kupujte si nás, pokud v něj věříte a je dokázané, že placebo může fungovat, tak pak jste... s tím.
1: Pokud to bude takhle, a nemělo by se to teda podle mě prodávat v lékárnách, ale v placebárnách, jo? Tak jako pak proč ne, jo, ale oddělit ty hry, jo, prostě to je jako něco je detektivka a něco je román, jo, tak prostě nemíchat ty styly, ale ty styly se nemíchají náhodně, to samozřejmě je komerčně výhodné, čili tam bude podle mě ten odpor. Jo? Vždycky, ten odpor dává smysl. Jo?
0: Vždycky je to všechno o penězích a o biznisu, ne?
1: Je to tak. No.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišel a že jsme mohli společně řešit homeopatika tady ve Vinohradské 12.
1: Já vám také děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. A co mě zajímalo? Homeopatika. Bavili jsme se o nich na základě výsledků nové studie španělského ministerstva zdravotnictví. Ve Vinohradské 12 vítáme nový týden, to znamená nové události a nové epizody. Pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, tak tam mrkněte, najdete tam fotky a videa ze zákulisí natáčení a my vám taky každý den připomeneme, že vyšel už nový díl a že si ho můžete co nejdřív pustit. Naslyšenou zítra.

0: Pražské jaro nabízí jeden výrazný koncert za druhým. Festival v Cannes během víkendu vyhlásí vítěze prestižní světové filmové přehlídky a další kulturní události probereme v následujících minutách. Například vás vezmeme na výstavu o chatách a chalupách. Ta začala v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Upozorníme na hráče, tedy operní premiéru v Ostravě a na další zajímavá místa. Dobrý poslech kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus vám přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Ve Státní opeře v Praze tento týden v rámci festivalu Pražské jaro vůbec poprvé uvedli operu, která patří k nejvýznamnějším dílům 20. století, Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Joly, která v nové inscenaci propojuje historické příběhy s tématy strachu, totality a také osobní odvahy.
2: Je to opera o strachu a pro mě strach tamhle je opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
0: Bohyně vzduchu, vody, měsíce i lesu se ve středu 20. května zhmotnila na pódiu pražského Rudolfina. Letošní rezidenční umělkyně festivalu Pražské jaro Barbara Hennigan se do nich takřka převtělila v rámci jejího prvního koncertu. Tato kanadská zpěvačka a dirigentka představila cyklus písní amerického hudebníka Johna Zorna. Ten zhudebnil finský národní epos Kolevala, který v Česku uslyšeli posluchači vůbec poprvé.
3: Ve skladbě od Johna Zorna se tak trochu stávám různými bohyněmi. Bohyní vzduchu, vody, měsíce, lesa i ptáků. Když tuto skladbu zpívám, mám pocit, jako by mě hudba úplně pohltila a převzala nade mnou vládu.
4: Popisuje své pocity kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan.
3: Je to transcendentní zážitek, takže nehraju žádnou roli. Je to něco jiného. Mám pocit, že se stává vám hudbou, kterou John napsal. Každá část mého těla až po konečky prstů je naplněná výrazem tohoto zvuku. Je to velmi náročné a nesmírně virtuózní. Není to žádné intelektuální ani technické cvičení, ale skutečně transcendentní zážitek.
4: Umělkyně dodává, že na klavíři bude doprovázet francouzský pianista Bertrand Chamailloux.
3: Vystupovat s Bertrandem Chamailloux je jeden z největších darů, jaké jsem kdy zažila. Je to hudebník té nejvyšší úrovně. Mám pocit, že když spolu vystupujeme, jsme jako jedna bytost, která společně dýchá. Jeho muzikálnost je na tak vysoké úrovni a myslím, že k sobě navzájem chováme tak obrovský respekt, že se s každou zkouškou i každým vystoupením navzájem posouváme na vyšší úroveň, než jaké bychom dokázali dosáhnout sami.
4: Kromě středečního koncertu v pražském Rudolfínu vystoupí Barbara Hennigan na festivalu Pražské jaro ještě třikrát. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Píše se rok 2033 a v českopolském pohraničí se potkává skupina vyvolených z oblasti kultury a humanitních věd. Přesvědčit Čechy i Poláky, aby v době krize bojovali bok po boku jako jeden národ. Právě tak začíná nová autorská inscenace Činohry Národního divadla, která vznikla ve spolupráci s polským divadlem Juliuše Slovackého v Krakově. Světovou premiéru mělo dílo minulý týden a o tomto víkendu jej poprvé uvedou také v Krakově. Na jedné ze zkoušek v pražské La Fabrice natáčela kolegyně Tereza Cedidlová.
5: Ještě nedávno se zdálo, že státy neanektují Grónsko a Island a přece.
6: A v jiných zemích je to ještě horší. Ze všech států bývalé Evropské unie jsou Poláci a Češi nejvíc připoutaní k myšlence svobodné Evropy. nejasné stanovisko Finů, protože ti mluví velice málo a velice tiše.
7: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polský přátelství nebo ten vztah těch dvou jako národů, ale je to asi manipulace.
8: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.
7: Manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním. Myslím, že to je jakoby hlavní asi takový téma, kam to až může zajít, kde je taková hranice, například umělce, kam až může zajít, když se řídí takovým tím heslem, že účel světí prostředky.
8: Původní hru s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce připravoval Jakub Krofta s polskou dramatičkou Marií Wojtyszko. Ta v textu pracuje hlavně se strachem, který je podle ní pro dnešní Polsko velmi aktuální.
9: Myslím, že teď je taková doba, že jsme trošku antiintelektuální. A myslím, že to je špatně.
7: Myslím, že lidi trochu asi přestali věřit prostě lidem vzdělaným. Samozřejmě asi taky to je trochu vina těch lidí vzdělaných, že se moc daleko vzdálili tomu obyčejnému životu, ale dneska skutečně díky samozřejmě sociálním sítím a tak dále si vlastně na vzdělance může hrát každý.
8: Celý příběh se odehrává v přísně střeženém vládním komplexu, připomínajícím luxusní rekreační rezort. Jediný kontakt s okolním světem pro vyvolené zajišťuje humanoidní robot.
7: Je tam jakoby taková společenská místnost, která je laděna do takých teplých tónů, velikánská taková kruhová pohovka, sauna, květiny. No prostě chtěli, aby se tam ty významné osobnosti, které jakoby vymýšlejí ten způsob, jak skutečně ten plán té unie vlastně cítili jako dobře. No zároveň jsou samozřejmě pod stálým dozorem a je to tak trošku vlastně Big Brother, jsou neustále vlastně sledovaní a odposlouchávání, takže je to takový trošku jako taky luxusní vězení.
8: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Za Pražské národní divadlo se představí třeba Marek Daniel nebo Šimon Krupa. Z krakovského divadla Juliuše Slovackého uvidí diváci například Daniela Malchara.
10: Hraju Natana, který pochází z Polska, z města Zakopané. Je to známý zpěvák a tak trochu celebrita. A jeho úkolem je vyhrát válku. Snaží se o to třeba tak, že skládá hymnu. Vlastně spojí českou a polskou hymnu do jedné sjednocené. Doufám, že si lidé po představení řeknou něco jako páni, to je skvělý nápad, pojďme do toho, proč bychom se měli rozdělovat na jednotlivé země.

0: Chtěl bych, aby si diváci odnesli, že jsme všichni lidé a měli bychom si být všichni rovni, protože tady nejde o hranice, nejde o jazyk, jde o lidi se stejnými hodnotami. A pokud máme a sdílíme stejné hodnoty, jsme nakonec všichni stejná země.
1: Inscenace kombinuje češtinu a polštinu. Najít mezi oběma jazyky přirozený rytmus nebylo ale podle režiséra Jakuba Crofty ze začátku jednoduché.
2: My se natolik jako vlastně excitovali touto myšlenkou, že propojíme teda ty český a polský herce, a potom na první zkoušce hned se ukázalo, že to nebude úplně jednoduchý, když se ukázalo, že vlastně skoro všechno musím jako nejdřív říkat polsky a potom i jako česky, že jo, nebo naopak, takže každý mluví svým jazykem a v Čechách budou samozřejmě český titulky a v Polsku budou polský titulky.
3: Premiéry v tomto týdnu nabídlo více divadel, a to nejenom v Praze. Komorní muzikál pro tři herce, inspirovaný posledními dny jednoho z nejvýznamnějších představitelů německého romantismu Heinricha von Kleista, připravilo divadlo J.K. Tyla v Plzni. Pod názvem Obejmout vlny ho v premiéře uvádějí na malé scéně. Hazard s penězi i city a životy druhých. Ústřední motiv opery Sergeje Prokofjeva Hráč. Ruské premiéry svého díla se autor kvůli politickým poměrům nikdy nedožil. Tento týden operu poprvé slyšeli diváci v Ostravě.

0: po lásce, neví, jak k té lásce dojít a zkouší všemi možnými způsoby, jak by tu lásku mohla získat.
1: Mezzosopranistka Zuzana Revaj mluví o Polině, mladé manipulativní ženě, která vyrostla v pokryteckém prostředí ruské smetánky.
0: Ztratila maminku, ztratila tatínka a tak se nějak jako učí pohybovat v tom světě, kde vlastně všem jde o peníze, všem jde o nějaké svoje cíle.
1: Libreto napsal sám Prokofiev, a to podle Dostojevského stejnojmenného románu. Dostojevský knihu napsal za 26 dní, protože potřeboval splatit vlastní dluhy z hazardu. Děj zasadil do fiktivního německého města Ruletenburg.
2: Ono vlastně vás překvapí, když pozorujete ty postavy, jak je to vlastně strašně současné. Oni všichni chtějí peníze, ale nikdo z nich nehodlá věnovat nějakou práci nebo úsilí, kromě teda hry na ruletě nebo případně čekání na dědictví. Každý se tváří trošku něčím tím, čím není.
1: Říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Ostravská stylizace tak trochu propojuje epochy.
2: Je to vlastně svět takový jako fantazijní, není to přesně dobově postaveno, ale vlastně spojuje ty dva světy toho příběhu druhé poloviny nebo začátku druhé poloviny 19. století a začátku století 20., ale samozřejmě tam implantuje i ten čas, kdy se na to díváme, to znamená, jsme ve třetí dekádě století 21.
1: Operu napsal Prokofiev v roce 1917. Uvedení ale zabránili tehdejší společenské zvraty. Ostravský soubor pod vedením dirigenta Marka Šedivého nastudoval druhou přepracovanou verzi opery z roku 1927.
3: Vždycky, když jsou dvě verze, tak nebo i více verzí, tak si myslím, že by interpret měl šáhnout po té poslední ruce, takzvané tohoto posledním vlastně zásahu toho skladatele, protože on to prostě nějak cítí a ví moc dobře, proč se k tomu vrací.
1: V hudbě se tak spojuje invence a odvaha mladého skladatele s nadhledem a zkušeností vyzrálého autora.
3: Ty dvě složky, ta vokální i ta symfonická nebo ta orchestrální, se navzájem doplňují. Takže když jsme vlastně zkoušeli samostatný orchestr, tak tam člověk jakoby něco chybí a zároveň naopak, jo? Že vlastně když zkouší zpěváci to aranžují, tak je to většinou s klavírem nebo vždycky s klavírem a to vlastně bylo takový najednou jako prázdný. A pak ono to je i v té instrumentaci a vlastně ta hudba dotváří to slovo a je to v takový krásný jako symbioze.
1: Operu divadlo uvádí v ruském originále s českými a anglickými titulky. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi a proč ženy páchají trestnou činnost jinak než muži? Nová kniha rozhovorů Kriminálnice popisuje osudy žen z českých věznic, a to bez senzace a také předsudků. Autorka Gabriela Slováková představila novinku na křtu v centru Prahy a na tomto křtu byl také kolega Martin Hrnčíř.
6: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
7: Nejsou to jen příběhy zločinu. Často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
8: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
7: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
8: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem a skrytým domácím násilím. násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není. Takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy. A naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
9: Kde jsou rezervy v těch ženských věznicích? Je tam nějaký i systémový prvek, který by stálo za to zlepšit?
8: Chyba je, že ty ženy jsou ubytovány například ve Světle nad Sázavou, jsou z celé republiky. Za mě jich bylo 39 z regionu Vysočina. Všechny ostatní to měly daleko do svých domovů, komunit, k dětem, sociálním pracovníkům, úřadům práce, zaměstnavatelům. Takže ta věznice sama o sobě není úplně ošklivá, ale takové to masové zacházení s lidmi, přesuny na stravu do zaměstnání bez toho individualizovaného přístupu je velmi náročné. Takže jestli bych něco chtěla doporučit, tak nějaká menší zařízení blíže těm místním komunitám, aby ten člověk měl možnost hned po propuštění naskočit do nějakého pozitivního procesu, ať už mezi svou rodinou nebo do zaměstnání, a už měl nachystanou tu svoji budoucnost, a ne, že odjede ze Světle nad Sázavou s igelitkou někam na druhý konec republiky, potom ta šance je opravdu mizivá.
7: Na slavnostní křest knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
10: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemá je dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. Úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chyby dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dal.
7: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi.
5: V našem kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus Kultura Plus nabízíme i další témata. Koupání na ostrově, hledání Hastermana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bullerbynu. Populární knížka švédské autorky Astrid Lindgrenové teď ožila jako audiopříběh tady u nás přímo v rozhlase. Posluchači jim provede herečka Bára Hrzánová. Ostatně poslechněte si to sami.
11: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
12: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
13: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
12: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bullerbynu.
11: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
12: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
13: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
14: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
13: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
14: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
13: První audioknižní zpracování Dětí z Bullerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
15: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
13: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Nevím sice, jak trávíte víkend vy, ale možná, že jste právě teď na chatě. Ostatně atmosféru víkendové rekreace můžete si připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejenom českého chataření ve 20. století. Od honosných letních domů až po malé tramské sruby.
16: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců, a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
17: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
16: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
17: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
16: Přesně tak.
17: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. No. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
16: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
17: Součástí výstavy je také vybavení chat. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. O kus dál je ale originální nábytek z některých chat a letních domů.
16: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích, a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
17: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
16: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
17: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září.
5: Spolu s Terezou Cejdlovou jsme vás právě teď pozvali na výstavu o chatách a právě na chalupě, třeba na zahradě pod slunečníkem, si můžete mimo jiné číst knížku. Ostatně těch bylo minulý týden na pražském výstavišti dostatek. Byl tam veletrh Svět knihy a právě tam také vznikl následující rozhovor Kateřiny Svátkové s Abdulem Razakem Gurnahem.
18: Když jsem četla vaše knihy, hodně jsem přemýšlela o hlavních myšlenkách, které v nich najdete. Častým tématem je dětství. Děti jako otevřené hlavy, ale i světkové násilí. A je to tak i v poslední knize.
19: No, to jsou ty tři knihy, které byly přeloženy do češtiny. Dětské protagonisty jinak nemám úplně všude. Ale vždycky s těmi postavami mám záměr. Když si vezmete například román Ráj, víte, jak se narodil ten nápad? Jednou jsem viděl svého otce, kterému bylo tehdy přes 80, jak přechází ulici. On mě neviděl. Mohl jsem ho tedy pozorovat. Předtím mě to ani nenapadlo, ale pomyslel jsem si v tu chvíli, že když jsme byli v 90. letech 19. století kolonizováni, mohlo mu být nějakých 8, 9, 10 let. A říkal jsem si tehdy, co vlastně viděl. A na té myšlence mě zaujalo, že dítě samozřejmě

0: učí rozumět tomu, co se děje, a s postupem času chápe čím dál složitější spojitosti. Dalším důležitým impulzem bylo vědomí, že existují často patriarchální společnosti, kde se děti můžou stát předmětem obchodu. Prosté směny. Stávají se sluhy, protože jejich rodiče si jednoduše nemůžou dovolit se o ně řádně postarat, poslat je do školy. Jindy se stávají zástavou za půjčku. To jsem použil tak jako námět, v ráji i krádeži. Dítě jako záruka, že půjčku splatím. Postarejte se o něj, říká rodič, a z dítěte je rukojmí. Neříkám, že se to děje teď, ale na přelomu 20. století to byla vlastně běžná věc. Něco to vypovídá i o těch patriarchálních strukturách a o tom, jak se děti a ženy stávají svého druhu zbožím. Domluvají se sňatky mladých dívek, synové pracují pro někoho jiného. A pro moje příběhy tohle byl samozřejmě lákavý námět. Dítě jako prostředek k demonstraci sociálních struktur a funkcí. A pak je tu samozřejmě ještě jedna věc. Představa naivity a nevinnosti je také lákavá jako protiklad k brutalitě reality.
1: Se spisovatelem Abdulem Razakem Gurnahem natáčela na Světu knihy Kateřina Svátková. A tímto rozhovorem je nové vydání Kultury Plus ve svém finále. Loučí se Michaela Vitešková a naslyšenou za týden. Mějte se dobře.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Hezký den, milí posluchači, je tu desítka Pavla Horváta. Zdravíme vás po skončení ligového ročníku. Pavel Horvát přítomen.
1: Dobrý den.
0: A je tady taky s námi Lukáš Michalík, který se vrátil z Dálav, Stoulek, zpět připraven.

0: před tím, než se zas vydá na cesty na mundial.
1: Takzvaný zatoulaný Lukáš.
2: Ano. Zase na dlouho naposled, hezký den.
0: Ty tady nebudeš
2: minimálně
0: už.
2: Tedy prezenčně. No,
0: prezenčně.
2: Už odlítáme s Mirko Vasičem v sobotu.
0: V sobotu? A kam
2: to
0: vám to?
2: Nejprve do New Yorku, kde budou hrát Češi 4. přípravu s Guatemalou.
0: A už je to teda jisté, jo? Oficiální.
2: Už je to oficiální, už o tom mluvili i pánové na tiskové konferenci, takže už můžeme mluvit o tom, že se bude hrát s Guatemalou.
0: Dobře, nás čeká povídání o tom vyvrcholení fotbalové šance ligy, pochopitelně návaznost také asi na tu reprezentační tiskovku na oznámení jmen, která jsou zatím v té, řekněme, zúžené širší nominaci, která se tedy ještě zúží o 3-4 jména. Každopádně snad vás to bude bavit, můžete nám pochopitelně zavolat, číslo do studia 221 552 222, zapínám telefony, čekáme na vás, těšíme se a jdem na to.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Tak nejprve asi začneme tedy u předání mistrovského poháru, který patří Slavii. Moc gratulujeme tedy do Edenu, kde včera Slavia porazila Viktorku Plzeň 3-0 před prázdnými tribunami v takovém letním tempu.
1: No, to si nemyslím. Já si myslím, že ten zápas byl náročný, že přesně teď, promiň Honzo, teď si jenom... To byl přesně ten laický názor a jak vypadá ten zápas bez diváků a jak vypadá s divákama, protože já si myslím, že to byl výborný zápas, přestože tam ty fanoušci prostě nebyli a ta atmosféra byla na prd, tak mně se ten zápas jako fotbalově líbil, takže Slavia rychlý vedení, samozřejmě to taky ovlivnilo obzvlášť tu první půli, tam Plzeň byla velmi zaskočená, třetí gol vlastně úplně dorazil, ale druhá půle byla v obou straně dobrá, Plzeň se zlepšila a mně se ten zápas líbil, samozřejmě ta atmosféra to prostě hrozně to kazí.
2: Já jsem byl trochu překvapený, jak jednoduše v uvozovkách to Slavia zvládla, byť ta sestava byla trochu improvizovaná, hráli i dva mladíci z Bčka, Piták, Kolísek, jak se ti líbili, Pavle?
1: Jo, no tak já si myslím, že na to, že hráli prvně, tam malej Piták, on už není malej samozřejmě, tak pak ve druhé půli bylo vidět, že už je trošku unavený, že už tam nějaký ztráty byly, ale v první půli byl výborný a co jsem měl možnost sledovat i výkony Kolíska prostě, tak zkoušej to, ty kluci to dostávají za odměnu tyhle zápasy, myslím si, že si to zasloužili a nijak jako nesklamali.
0: Chci ještě vyzdvihnout ten náběh Štěpána Chalupka, který se už ve druhé minutě zbavil nejprve Krčíka a pak tam vletl před vehem, dokázal hlavičkovat, jako vzpomněl jsem si na Ladislava Krejčího v jeho nejlepších letech, ty možná vzpomeneš jiné stopery, kteří byli hodně produktivní.
1: No, nespomenu, já jsem zrovna, když dal ten gól, tak vedle mě seděl Patrik, syn a říkám, tyhle, on je fakt výborný, jako ten Chaloupek od té doby. Já si pamatuju, že Reza, vlastně Honza Rezek říkal, Chali jako je skvělý hráč i kluk a to. A když přišel do té Slavy, jak jsem si říkal, jako že úplně to zatím nevypadá, tak paběrkoval po těch minutách, říkal jsem si, na co ho stahovali, když mohl hrát v těch Teplicích, ale jako musím říct, že on je jedním z těch rozhodujících hráčů, teďka fakt jako ten půl rok odehrál fantasticky i do toho nároďáku vlítnul. Trošku se bojím, aby ho Slávy někdo nelupnul.
2: No, já si myslím, že se to klidně může stát, jeho ofenzivní nadstavba je opravdu neuvěřitelná, 8 gólů jenom v lize v této sezóně.
1: Bez penalt.
2: No, bez penalt, přesně.
0: Že Krčík má penalty.
2: No, přesně, trochu to zkresluje, že David Krčík jich dal ještě víc, ale no, myslím si, že Miroslav Koubek musí uvažovat o Štěpánu Chalupkovi i směrem k základní sestavě jednoznačně na mistrovství světa.
0: Tak možná z Teplic, když se vrací zase Denis Halinský teď, tak třeba dostane ve Slavii šanci, pokud by Chalupka někdo koupil, takže ta škatula, ta se budou pochopitelně hýbat. Ještě samozřejmě, když se zaměříme na dalšího potenciálního reprezentanta Alexandra Sojku, který tady včera nastoupil za Viktorku Plzeň, uzavřel sezonu tam, kde ji začal. Tehdy ještě v Hradci Králové 2-2 dal první gól taky Hradce. Teď to skončilo porážkou, ale ten progres asi je znát, byť včera to nedopadlo.
1: Tak no, možná teďka už to bude tím, že jsem starší, že vnímám tyhle ty jako příběhy, fakt je to skvělý, jo, že ty jsi to zmínil. První zápas hraješ na hostování v Hradci. Samozřejmě myslím si, že on tam šel rád, protože už tam tu zkušenost měl. Vezmou tě do Plzně zpátky. Nevím, jestli si říkal, hele, zase tady budu jako ořezávátko, budu tady 14., 15., 16. hráč a najednou seš skoro na mistrovství světa v nominaci, ale je potřeba říct, že on to potvrzuje na tom hřišti těma výkonama, jako je skvělý vidět tyhle ty kluky, třeba vedle Páti Hrošovskýho, který podle mě jim ten klid dodává. Možná bychom se museli zeptat Saši, ale myslím si, že když cítí, že máš vedle sebe takovýhle hráče, tak si taky dovolíš víc a vlastně trošku jenom smůlu ho připravoval o to, že nedal další šibenici včera z trestňáků, což by ho už jako pasovalo do toho, že je to excelentní exekutor standardek, ale je výborný, má tu levou, ale umí zahrát pravou, není to pomalej hráč, byť to není úplně sprinter, tak to není pomalej hráč, je to prostě zajímavý zase artikl pro Plzeň na prodej.
2: No obrovský progres, jak už Pavel zmiňoval, to jsem třeba čekal já, že bude 15. 16. hráč, zase tolik šancí dostávat nebude.
1: Tak ono to tak začalo zase, jo, zase nebylo to tak, že jako Sojka v základní sestavě, ale dokázal to, jak říkám, pravda leží na hřišti a kdykoliv tam byl, tak byl velmi cejtit.
2: No dostal se do té rotace, přehrál třeba Šejka Suarého, který potom už nedostával tolik příležitostí. Zajímavý detail na té tiskové konferenci národního týmu, kde se oznamovala ta širší nominace, kdy Miroslav Koubek dostával otázky na ty nováčky, budeme o nich mluvit, a dostal i dotaz na Alexandra Sojku, který vlastně odešel z Plzně do Hradce Králové v době, kdy Plzeň vedl Miroslav Koubek, ale on se sám sebe zastal, že on nechtěl, aby odcházel, což mě tedy zaujalo, jestli dostal nařízeno, aby Sojku Plzeň pustila. No,
0: tak druhé strany se nikdo neptal, jak to bylo.
2: No, jasně.
1: No, tak já si myslím, že ten hráč v tom jako úplně nemá tu rozhodovací jako sílu, obzvlášť pokud je takhle mladý. Já si myslím, že to tak klidně mohlo být, že ten trenér, ty tam chceš mít co nejvíc těch hráčů. Jo, takže logicky asi i Míra Koubek tam chtěl mít Sojku, protože v něm nějaký potenciál viděl, neviděl ho do základní sestavy, ale ty víš, že se může stát, že se ti zranějí dva, tři hráči a budeš muset někoho takovýhle vytáhnout. Na druhou stranu určitě Áda Šádek zase s tím vedením cítili, že on tady tolik hrát nebude, že by bylo potřeba ho někde ohrát, aby se vrátil lepší, a ono se to vlastně povedlo.
2: Samozřejmě Adolf Šádek, zkušený protřelý funkcionář, takže si zanesl do té smlouvy jasně danou částku, jo, ke zpětnému odkupu a ta vlastně se může zdát dnes jako směšná.
0: Tak to hlavně je to takové trošku postfestum pak komentovat něco, co bylo třeba před rokem. Já si vzpomínám na to, že Pavel Šulc pod panem Koubkem taky na začátku třeba nedostával tolik šancí a pak se vlastně dušoval trenér, tedy bývalý Plzně, že vlastně mu jenom dával prostor na to, aby se trošku zvyknul a pak se teda zapojil. Jak to je? Já. Tak hlavně, že ti hráči se prosadili, to bych asi takhle uzavřel.
1: Tak je to normální, já si uvědomuji. Zase odskočím k hokeji, když mi Martin Straka třeba vyprávěl, co zažíval jako mladý hráč prostě v Americe, že tě jako úmyslně dostávají do těch situací, které vlastně tě tlačej do nějakých myšlenek, aby si to zabalil, jel pryč a vyprd se na to a byl někde spokojený jako v nějakém menším klubu, ale naopak z těch hráčů to pak formuje tyhle osobnosti a je to potom velmi znát.
0: Slavia oslavila mistrovský titul pak i s fanoušky, protože ti se dostali tedy na takovou tu takzvanou zahradní slavnost do Edenu po 5. hodině, i když tedy šéf Slavie před 2 týdny Tvrdík tedy říkal, že určitě s fanoušky slavit nebudou.
2: Já ti do toho ještě chci skočit, abychom to nezamluvili, Ondřej Kolář. Pavle, no já jsem chtěl zmínit.
0: Slavil taky Ondřej Kolář.
1: No já jsem si říkal, když tam stál u té čáry, že jde hrát, říkám, to zase bude řečí, jako, že to jako je zesměšnění a takovýhle výrazy. Ale co předved jako v té bráně, to bylo něco neskutečného. Já jsem si říkal, tak ten si to tam jde do chyb a říkám, jako 35 minut to úplně málo není. Jo, Plzeň byla jako dobrá druhou půli a vytáhl tam jako zákroky, který jsem si říkal, tak hoši, tak potlesk jako super. A další věc pro mladý hráče, který třeba jenom koukali v televizi, tak já jsem vlastně celou dobu slyšel jenom jeho. Jenom jeho, jak křičí na to mužstvo, jak je organizuje, jo, je skvělý, že takovýhle kluk tam je v jakýkoliv roli a pokud se stará o golmany a ještě v takovýhle fazoně jako klobouk dolů, to vlastně byl největší moment toho zápasu, mě zaujalo tohleto a musím říct, že nejdřív jsem jako tak jako trošku kroutil hlavou a pak jsem, fakt se mi chtělo tleskat, protože to, co tam předváděl v té bráně, jako sportovně bylo výborný.
0: To byl zákrok proti Traoremu, který
1: nejenom,
0: to tam...
1: Nejenom.
0: jenom pro něho.
1: První střela těžká na něj přímo, on ji udržel v koši jako prudkou ránu. Výborný, fakt jako výborný výkon.
2: Hmm. Když má tu možnost, tak vlastně proč se nezachytá? Když má Slávia tu možnost, počkat si další titul. Já vím, že je to podrobováno kritice, ale zároveň v tom týmu je, pomáhá těm brankářům, takže proč ne?
0: Tak na druhou stranu, třeba u City se mluvilo o Scottu Carsonovi, který tam byl několik let, získal spoustu trofejí, ale skoro nechytal, tak Kolář, když nastoupil, tak převedl svou extra třídu. Každopádně, když jsem mluvil o těch oslavách, které nakonec tedy byly i s fanoušky, tak účastnili se jich i dva hráči, kteří předtím byli vlastně z týmu nějakým způsobem odstrčeni, Tomáš Chorý a David Douděra. A teď samozřejmě i novináři se ptali Jindřicha Trpišovského na tiskovce, jakže to s těmi dvěma hráči, o kterých Jaroslav Tvrdík pro odbor Přátel Slavie prohlásil, že už nikdy hrát za Slavii nebudou, jakže to s nimi tedy vypadá?
4: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná, jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
0: Tomáš Chorý se stal nejlepším střelcem České ligy, slaví druhý titul za sebou po svém příchodu z Plzně. David Douděra, velmi důležitý pravý obránce. Myslíš si, že ta slova Jaroslava Tvrdíka i tahle se potvrdí, že byla vyřčena možná v emocích předčasně a že nebudou platná?
1: Jsem zvědavý, jak to dopadne, protože cítím to, že třeba i ty kluci z toho mohli, měli a možná ještě jsou trošku zaskočený z toho výroku, že už si nezahrajou za Slávy. Na druhou stranu asi bude záležet i na tom, samozřejmě, jak rozhodne to nejvyšší vedení, to je jasný, jestli, jak dělal Cezar, jestli jako palec dolů, palec nahoru, ale i kdyby ten palec nahoru přišel, tak samozřejmě i nechci jednání, ale nějaký sednoucí s trenérama, sednoucí i s těma spoluhráčema, který tam zůstávají, a navnímat tu atmosféru kolem tebe, jako teď beru Chorase a beru i Doudise, protože samozřejmě ty kluci nějakou ťavku dostali, byla trošku jiná, než třeba Mojmír chytil, no. Že se dozvěděl, že to není hráč do základní sestavy.
0: Pak nasázel 13 gólů.
1: Ano, ale já si myslím, že oba dva tyhle ty hráči jsou bojovníci, že pokud tu šanci dostanou, že budou chtít ve Slávii zůstat. Na druhou stranu si myslím, že i zavětřili kluby, které třeba jsou v cizině a tyhle ty hráči jsou zajímaví. Myslím si, že třeba Tomáš už prostě není mu 20, je mu 30 pryč a myslím si, že pokud by měl nějakou možnost nějakého zahraničního angažmá, že by asi klidně to chtěl zkusit a vlastně to samý si myslím, že platí o Douděrovi.
2: Takhle, čím dál tím víc si začínám myslet, že pokud bude vůle obou stran, tak že tito hráči ještě za Slávy hrát budou. Netřeba asi další komentář, jenom chci říct, že pokud se tak určitě stane, tak se Jaroslav Tvrdík nemůže divit, že už ho v podstatě nikdo nebude brát vážně, když něco řekne. Těch výroků bylo dost, oslavy, neoslavy, skenování obličeje, nakonec ne, takže vlastně jako je to trochu bizarní situace.
0: Hmm. Máme tady prvního volajícího do desítky, dobrý den.
5: Dobrý den, Luděk. Já jenom k tomu Tomáši Chorému. Já se mu moc omlouvám, ale pocitově, jako laik, fanoušek, to vnímám tak, že bez Tomáše Chorého je hra Slavie zajímavější, pestřejší, fotbalovější. Já mu moc děkuju za příspěvek ke dvou titulům, ale mně to připadá, že Slavie hraje bez něj líp.
0: Děkujeme za zavolání, za váš názor, co by fanouškovi Slávie také gratulujeme.
2: Je to taky příspěvek do diskuze, samozřejmě, jestli se chce Slávie nějakým způsobem někam posunout k jiné hře bez Tomáše Chorého, tak asi neexistuje jiná cesta, než Tomáše Chorého ukončit, ale jedním dechem dodávám, že ten jeho podíl na těch dvou titulech je nezanedbatelný.
0: Hmm. Máme dalšího volajícího do desítky, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Petr. Já ještě k Tomášovi Chorýmu, nejsem teda fanoušek Slávie, ale mě daleko víc nežli ty fauly, který teďka udělal, za co má teďka ty problémy, tak mi vadí jeho simulování. A je to, on má skoro 2 metry a skoro při každém zákroku, když je s někým v souboji, tak on se okamžitě chytne se za obličej a začne simulovat, že ho někdo praštil do obličeje. A to je neustále. Tak tohle to za mě je úplně, nevím proč ve fotbale nejsou tak jako v hokeji nějaký disciplinární řízení a stržení platu za na simulaci, protože to si myslím, že fotbal naprosto...
0: Rozumíme vám, rozumíme.
6: Naprosto jako degraduje a to je to, co mi na něm vadí absolutně nejvíc. To simulování a na, ještě při těch 2 metrech, že prostě si hned chytne za obličej a leží a válí se tam.
0: Dobře, děkujeme za zavolání. Já jsem si teda vzpomněl teď hlavně na minulý týden a na extempore Martina Cedidly ve finále poháru.
2: Zrovna jsem to chtěl říct.
0: Takže to simulování je bohužel takový nešvar.
1: Já to jenom zlehčím, souhlasím se simulováním, to je bez debat. A ono, i když máte 2 metry, tak tě to jako bolí, když tě někdo trefí, takže můžeš být 1,50 m nebo 2 metrový a když tě někdo trefí, tak to bolí a souhlasím s tím simulováním. Teď tady Lukáš zmiňuje Michyho.
2: Martina Cedidlu.
1: Takže vidíme, že i ty ostatní hráči trošku tomu přidají, ale souhlasím s tím.
2: Abych vlastně neměl problém s tím, kdyby se to ex post disciplinárně trestalo.
0: Myslím, to byla zajímavá myšlenka, určitě. No.
2: A ono už je tam vidět zjevná simulace, což u Martina Cedidly, a toho mám velmi rád, znám ho osobně, byla, tak bych to zkrátka trestal ex post.
0: Hmm. Dobře, tak moc děkujeme za zavolání, za tenhle názor. Pochopitelně možné disciplinární tresty za simulování jsou ještě hrou budoucnosti, ale třeba to jednou nastane. Zpátky jenom k těm oslavám slávy. Zajímavost tedy pak vlastně i do rozhovoru pro média pustil Mojmír Chytil, nevím, jestli si to všichni uvědomili, že Alexander Bužek, jediný ze slávistů, má ten mistrovský double, protože v Karviné hrál, má s nimi pohár tedy. A teď
2: to jsem se ani
0: mistrovský titul v lize, tak taková pikanterie.
1: Hned by to blesklo hlavou.
0: Jindřich Trpišovský, Zdeněk Houštěcký, Štěpán Kolář, vlastně ten realizák, má 5. mistrovský titul. Gratulujeme. A také vlastně specifické oznámení, zase nějaká specialita, při oslavách s fanoušky oznámení 2 hráčů, kteří tam byli, Emanuel a Josip Pavel Kačor, kteří přichází z Karviné, a možná třeba i spekulace o jednom muži, který by po sestupu ve Zdemu mohl taky přijít a vrátit se do Slavie.
4: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, se uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. A samozřejmě, pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
0: Tomáš Souček do Slavie, jak to vidí Pavel Horvát nebo Lukáš Michalík?
1: No já bych to viděl samozřejmě pozitivně, chápu, nebo takhle, pochopil bych Tomáše, že v Anglii prostě bude chtít zůstat, jestli jsem to správně slyšel, tak má ještě rok smlouvu, nevím, jestli ho bude naplňovat druhá anglická, nebo...
0: Everton, ale Everton Davida Moje se hraje třeba Premier League, kdyby mu dali nabídku.
1: Souhlasím, já si myslím, že má na to hrát Premier League, to je jasný. Na druhou stranu, už mu taky není 20 a Slavia prostě je klub jeho srdce, to jsem o tom přesvědčený, nebo aspoň co se týká tady jako nás. Myslím si, že by Slavia po něm velmi rychle sáhla. Otázkou je, jak by se to vyřešilo finančně, ale já si myslím, že Tomáš Souček je ten typ, že úplně by nedbal na nějaký částky, že prostě, když ho to bude bavit a osloví ho to, takže o tom bude samozřejmě přemýšlet a myslím si, že o tom bude přemýšlet i takhle.
2: Já budu odhadovat, podle mě je Tomáš Souček takovým tím typem hráče, který zkrátka neodejde z toho klubu ani po sestupu. Ty to, Honzo, asi budeš vidět líp než já, ale Jared Bowen už se měl vlastně vyjádřit v tom smyslu, že neodejde z West Hamu, ani když klub sestoupil, a myslím, že Tomáš Souček může být podobným příkladem, že se opravdu nesmazatelně zapíše mezi
1: to... To souhlasím, že Tomáš Souček je ten typ toho hráče. Na druhou stranu my nevíme reakci toho klubu, jakým směrem se bude chtít ubírat, jestli třeba bude chtít prostě to provětrat, řekne si, hele, tyhle hráči už jsou tady tak dlouho, že my jsme potřebovali někoho jiného.
0: Jde o 2 nejdéle sloužící hráče ve Zdemu aktuálně a taky velký rozdíl možná taky v tom, že za Jaroda Bowna asi dají kluby Premier League víc peněz než za Tomáše Součka, to zcela asi na rovinu, a ve Zdem bude potřebovat podle odhadů třeba The Athletic vydělat na přestupech po sestupu zhruba 150 milionů liber, což je dost velká částka a spíš naplní
1: rozpočet, vole.
0: Spíš třeba za 50 milionů liber prodají Bowna, než za 15 třeba Tomáše Součka. No. Každopádně to uvidíme, registrujeme také samozřejmě spekulace o zájmu o hráče Sigmy. Ostatně Jindřich Trpišovský na tiskovce mluvil tak, že z Olomouce by Slavia někoho ráda získala, ale i Sigma má svůj sen, a Jindřich Trpišovský mluvil takhle: když dopadne aspoň jeden, budu rád. Mluvíme o trojici Barát, Sejk, Šturm. U Václava Sejka by šlo o velkou pikošku, když si pamatujeme ještě, jak slavil do dorosteneckých derby góly do sítě Slavie za Spartu s nápisem Antislavia. No tak samozřejmě bylo by to možná určitý kolorit posledních let, že prostě nějaká ta klubová příslušnost
1: občas nehraje roli. Jenom zajímalo, co mi na to řekl pan Tvrdík.
0: Dobře.
2: Nebude extrémně zajímavé to sledovat. Vlastně Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že tým čeká asi největší obměna za tu dobu, co on je u týmu, což je 8 let. Šturm by se mi hodil do Slávy, je to nadstandardní hráč, to ukázal. Čísla výborná v Olomouci, technicky hodně zdatný. Podle mě by to znamenal odchod Kušeje, který nemá za sebou dobrou sezonu, to si pojďme říct. A jinak Ajaosi zajímavý typ a Pavel Kačor se mi hodně líbí. Sledoval jsem ho hodně bedlivě v tom středečním finále domácího poháru a byl výborný. Něčím mi připomíná Lukáše Provoda.
1: Souhlasím. Otázkou je, kolik prostoru prostě v té Slávě dostanou a kdyby ne, tak zase bude lepší, když prostě budou hrát někde a budou se jako zlepšovat a tak jako obrušovat.
0: Jsme zvědaví, Slávy čeká zase Liga mistrů, kde bude reprezentovat český fotbal možná sama, třeba se přidá i další do party. Každopádně gratulujeme do jednu k prvnímu místu a můžeme zamířit dál, a to sice na chvilku ještě do skupiny o titul.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Teoretickou šanci na Ligu mistrů, protože bude hrát předkolo Ligy mistrů, má Sparta, která porazila doma Hradec Králové 2-1, už jistě čtvrtí otroci vedli po brance Ludvíčka, krásná přihrávka Čiháka, pak ale krásně srovnal Mercado a podobně podařeně se trefil Rahmane. Někde jsem zaregistroval, že možná zaspal brankář Vízek, který nastoupil místo Zadražila. To byla perfektní rána,
1: vejď. Vůbec, to já jsem na to pak koukal v televizi a to vůbec jako to se... pak se komentátoři podle mě opravovali v televizi, protože to vůbec nešlo chytit, to prolítlo mezi hráči a bylo to rána jak zděla, fantasticky zahraná a to, já bych tam postavil ty lidi někdy, když říkají, jako, že někdo udělal chybu, aby si to zažili, jak by to měli daleko k tomu míči, to si myslím, že ještě předved jako pokus o solidní zákrok. Jako.
0: Říká se i u jiných disciplín, kdy máš třeba před sebou publikum a než by si stihlnul zareagovat, to by si lidově ani neprdnul. No každopádně, když se teď dostaneme zas už trošku asi nad rámec toho zápasu, ve kterém teda, ale pak možná nejvíc rezonovalo to střídání Kána Kajrinena a jeho možné loučení s Ochozy, tak...
1: Zase jsem slyšel nějaký rozhovor, kde jako říkal, že nás to posílí do další sezóny a budeme lepší, tak já nevím.
0: No. A co myslíš teď, do střídání?
1: On odešel. On odešel vlastně ze hřiště a po zápase dělal další rozhovor a tam říkal tohleto, že jako, že pozbírali zkušenosti, že samozřejmě byly těžký momenty, pro něj osobně, že to byla těžká sezóna, že vlastně byl pořád zdravý a hrál hodně času, že samozřejmě to má rád, ale že opravdu odehrál hodně času a že doufá, že nás to posílí do příští sezóny, mluvil jako nás, jako to, ten tým a Spartu, tak já úplně nevím, na čem jsme teď.
2: Každopádně, kdyby odešel Kaan Kajrinen, ty Spartu sleduješ samozřejmě taky hodně pečlivě, to by byla obrovská ztráta.
1: No, je to ta centrála, no. Samozřejmě asi by ho nějak nahradili a jednou to stejně přijde, jo. Takže bylo by to zajímavý, pro mě nečekaný, musím říct, byť zase jsem to tam zaslech a vnímám to, že určitě prostě není to Čech, určitě má nějakou myšlenku dostat se ještě někam jako do zajímavějšího klubu z jeho pohledu. Uvidíme, no. Je to klíčový hráč pro Priského 100% a pro Spartu taky. Budoucnost tak jako nejistá.
0: Ale Brian Priske se nejprve vyjádřil tak, že teda hráčem Sparty je, že jiné informace nemá třeba o případných námluvách, ale zná ho dlouho a vlastně přál by mu i vyšší úroveň, než je ta česká liga, takže i Priske o tom určitě přemýšlí. Na druhou stranu po zápase mluvil tak pro média, že i ten boj o titul ovlivnilo z jeho pohledu, jak se nějakým způsobem formovala ta sestava Sparty, ve které on počítá vlastně možná více než 40% třeba nových hráčů, které musel zařadit. A samozřejmě mluvil o některých těch klíčových momentech sezóny, ať už vlastně ta zaváhání v závěru podzimu, anebo těžké období kolem Alkmaru, vlastně prohra v derby, která asi byla úplně klíčová v Edenu v tom jarním kole. Velká přestavba podle tebe Sparty, nebo...
1: Tomáš Rosický třeba říkal, že vlastně samozřejmě nejsou spokojení, nemají žádnou trofej. Na druhou stranu jsou spokojení s tím, jak to mužstvo vypadá, jak se prezentuje na hřišti. S tím se dá souhlasit, ale vlastně opravdu ta Slávie tou silou je přetlačila. Vím, že ten rozdíl není tak vysoký těch bodů, ale Slávie má titul a Sparta ho zase nemá. Myslím si, že je potřeba, aby Sparta získala ještě takový to svoje bývalý DNA, že to bude ta železná Sparta, že teďka to, co ty jsi zmínil, ty momenty, ten konec toho roku, tam ty ztráty byly jasný a byl tam určitý zase pokles v průběhu té jarní části a pak už to prostě nedohnali. Já souhlasím s tím, že chtějí hrát fotbal, mají nějakou tu svoji šablonu, podle toho to hrajou. Samozřejmě, když ta sestava je trošku jiná, tak ten fotbal vypadá jinak, ale Sparta vlastně letos je zaslouženě druhá. No, je lepší než Plzeň a není lepší než Slávě v tuhle chvíli.
2: Podle mě taky zásadní věc, ty poslední přestupy jim úplně nevyšly, podle mě se netrefovaly úplně do těch posil. Mercado budíš výjimkou, ten je výborný, ano. Líbí se mi hodně, ale ať už vememe Grimalda, Soneho, Irvinga, měli třeba určité záblesky, ale nebyla to ta bomba, kterou já jsem čekal třeba od Zoneho, který vlastně hrál v Premier League, takže potřebují předvést jako lepší věci na přestupovém poli.
1: Trošku jenom zase pro mě si myslím, že tam ta rotace těch hráčů byla tak velká. Že vlastně oni to zmínou, že jako samozřejmě fluktuace hráčů 40%, ale tak ty hráči musí hrát v nějaký té sestavě, aby si na sebe zvykli. To, že hraješ jeden zápas a půl a pak zase nehraješ, myslím si, že těm klukům pro ty hráče je to velmi těžký.
0: Ale jenom aby tě někdo nebral za slova, tak u Soneho je to spekulativní, jako moc velkou posilou měl být. On v Premier League nehrál vůbec za Burnley minulý rok.
2: Jasně, je to hráč,
0: papírkoval ve druhé lize, ale je z týmu z Premier League, který padá mimochodem.
2: Zase to jde tedy Spartě ke cti, možná jedno z největších pozitiv sezony je vytažení Huga Sochůrka, tím to můžeme provázat, zase velmi dobrý výkon včera. Pavle, čekal si, že bude v té širší nominace na mistrovství světa.
0: To je uší ze širší vlastně.
2: Uší ze širší, pardon. Já byl...
1: Čeština je nádherná.
2: Já byl šokovaný.
1: Takže uší ze širší.
0: Taká prostřední nominace teď.
1: Je to předposlední.
2: A já věřím, že se ale dostane i do té finální.
0: Věříš tomu, jo? Opravdu.
2: Věřím tomu.
1: Bylo by to zajímavý, pro mě by to bylo překvapení. Já si myslím, že jako vzít ho tam můžou.
2: Já bych ho vzal. Ale...
1: Já vím, že ty jo, no, ale...
0: Ty nejsi repretrenér, ty
1: jsi
0: ne.
1: Jsi náš kolega tady, ty už ne. Ne, já bych mu to taky přál samozřejmě, já to přeju všem, aby se tam dostali. Na druhou stranu, nemám ty mezinárodní zkušenosti ještě, jo, já si myslím, že je nazbírá co nevidět, ale hodí to tam na mistrovství světa, samozřejmě možná by to pro něj, on by to možná ustal, protože vypadá sebevědomě, umí kopat, to je bez debat, ale je naše liga, pak jsou poháry a pak je nároďák ještě, myslím si, že musí ujít nějakou cestu, teď to přeskočil prvním mílovým krokem.
2: Jasně.
1: A aby ho to zase úplně nepřibrzdilo. Může se stát, že tam bude, já bych mu to přál, ale možná si myslím, že si ještě počká.
2: Budou tři hráči mínus, no.
0: A z těch tří úplně noviců, zelenáčů, překvapení.
2: Já podle mě Sojka pojede, podle mě nepojede Kabongo.
0: Jasně, z těch tří jsem si říkal, že Sojka má největší šanci.
2: Těch útočníků tam je dost, asi s tebou souhlasím. No a pak je otázka, samozřejmě, jak to bude skládat. Jsou tam hráči jako Višinský, Ladra, kteří toho zase moc neodehráli tolik v reprezentaci.
0: Hložek neodehrál skoro. Hložek neodehrál nic,
2: ale když už chtějí ho vidět, jak bude vypadat.
1: Jo, já si myslím, že bude hrát roli i ty zápasy.
2: Jasně,
1: ty
2: určitě. To Miroslav Koubek říkal, že každý z těch nováčků bude hrát minimálně poločas proti Kosovu. A pak vlastně se uvidí.
0: To už bude v neděli 31. května i na Radiožurnálu Sport pochopitelně ten zápas uslyšíte. Tam potom se tedy rozhodne o těch třech nebo čtyřech jménech. O třech teda.
2: Minus tři bude.
0: Ano, dobře. Tak další volající do desítky Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, Marian Rolník. Já bych jenom chtěl říct, že ten Hugo Sochůrek na to má 17 let. Ježíšmarja, Jamal má taky nějak jako hrozně malý věk. Prostě když ta kvalita tam je, tak proč ho nevzít. Ale to není kvůli čemu vám, já jsem měl původně úplně jiný dotaz. Mě zajímá, jak fotbalisti čtou, co čtou, jestli čtou knihy. Slyšel jsem, že Hořava někde čte, co čte třeba Pavel Horvát, jestli je to jenom menu v restauraci, nebo jestli má nějakou oblíbenou knihu.
1: To je zbytečný útok. Ale...
7: Pardon.
0: Jo. Nevím, jestli jste slyšel Teplickou desítku živě, tak pan posluchač už se odpojil. Děkujem za ten dotaz, jenom já jsem tam...
2: Vlastně... Pavel ho odpojil na dálku.
0: Pavel ho odpojil. Ne, to se nebojte, Pavel není takovýhle útočný člověk. Vy ano, ale nezlobíme se na vás. Jenomže Václav Ježek četl básně, Jaroslav Seifert to inspiroval, vlastně dávný trenér před 50 lety. Taky...
2: To je neuvěřitelné.
0: No, a Antonín Panenka to ani nevěděl, že o něm napsal báseň, o Antonínu Panenkovi. No. Tak Pavle, tak jaké básně čteš?
1: Já básně...
0: Tady na záchodě máme vyvěšené básně.
1: Vím. Takhle, musím říct, že třeba jsem přečet Kytici, kdysi. Jo, je to samozřejmě dávno.
0: Kdo ji napsal? Já to nevím, Karel Jeroen Eben ji napsal, ano, Eben. To víme všichni.
2: Marek Eben.
1: Eben, no, abyste to věděli všichni. Myslím si, že já jsem četl spoustu knížek, když jsem byl fakt jako mladý. Když jsem byl třeba nemocnej, tak jsem fakt stihnul přečíst jako knížku za den, obzvlášť fakt jako detektivní žánry, protože mě to baví, láká. Teď už samozřejmě toho času fakt tolik nemám a musím říct, že už jsem dlouho nepřečet žádnou knížku. Nakousem dvě takový, ale vlastně mě to jako nechytlo, takže jsem se na to vybodnul. Myslím si, že většina fotbalistů nečte. Teď prostě ta doba je taková, že spoustu těch kluků poslouchá muziku a samozřejmě i ty podcasty. Nemyslím si, že k tomu ta doba teďka k těm knihám je. No. Jestli někoho k tomu vedli odmala, tak možná si nějakou knížku sebou vozí a přečte, ale moc jich nebude.
2: A byl Tomáš Hořava největším čtenářem v tvém okolí během kariéry?
1: No, je to možný. Byl takovej klidnější, střídmější. Myslím si, že hodně chodil podporovat, dělal charitu a musím říct, že jsem vlastně potkal lidi, s kterýma on se potkával, když byl v Plzni a bylo to zajímavé setkání, takže samozřejmě ty kluci některý jsou tímhletím výjimečný, jiný, ale většina těch fotbalistů prostě v tuhle chvíli si myslím, že knížky nečte.
2: A abych si to představil, tak jste třeba nastoupil do autobusu, vy jste na pětce hráli karty nebo něco a Tomáš si
1: Já někde... jsem seděl vepředu, mě bylo blbě, takže...
2: Tomáš
1: já
2: si někde jsem... četl.
1: Ale jo, tak četli i kluci, jako měli tablety a četli z tabletu, samozřejmě ty jsou už ty
2: audio knížky, jasně.
1: Ale četli i jako z tabletu, ale Hořka si vozil knihu sebou, no, to je pravda.
0: Děkujeme moc za tenhle dotaz, možná podobné dotazy uvítáme také třeba v tom období, kdy se nebudou hrát soutěžní duely a budeme třeba moci probírat i tahle v úzovkách lifestyleová témata. Nicméně, teď když se vrátíme k fotbalové lize, Spartu z Hradce máme tedy za sebou jiný výsledek 2-1, Jablonec porazil Liberec 2-1 a my tady máme samozřejmě zmínku o tom, co se stalo předtím v poháru, protože to si myslím, že je obrovskou kaňkou tedy na té sezóně Jablonce, která dlouho vypadala tak nadějně.
2: No, tak k tomu zápasu jenom možná stručně hrozně smolný příběh Martina Ríska, slovenského stopera, který hrál první zápas za Liberec v české lize. V sobotu měl 21. narozeniny. Opravdu hodně silný příběh, protože on loni na tom nebyl vůbec dobře. Lékaři u něj v jednu chvíli odhalili masivní krvácení do břicha, skutečně mu jako zachránili život. Dal se dokupy, teď tedy dostal šanci. No a v 15. minutě to byla tak jako kuriózní situace, Liberec obrovská šance,
0: Letenaj ne.
2: Nedal. Nákop za obranu, Chramosta vybíhal z vlastní poloviny, šel sám na branku a Rízek o něj brnkl, takže červená karta, Jablonec pak tlačil, dal gól, Filip Zorvan se prosadil v 38. minutě, vyžádali jsme se ho na tiskovou konferenci, ještě předtím, než přišel, tak jsem se podíval na ten gól z opakovačky a teď koukám na tu oslavu, strká si balon, palec do toho, tak jsem mu projel Instagram, říkám, nevidím žádnou zmínku, tak jsem se ho zeptal a on to nikomu neříkal, ale jsou tedy v očekávání s partnerkou, takže gratulujeme. No ale Filip Zorvan, tradičně skvělý na tiskovce a já k tomu možná potom něco dodám, bylo znát, že je opravdu pořád hodně přešlý z té prohry v tom finále poháru.
8: Musím říct, jako, že jsem ještě nikdy asi nezažil pocit, jako, když nehraju a jakoby nevadí mi to. I teďka jsem takový prostě emočně úplně jakoby mrtvej, že já jsem vlastně přijel po tom poháru domů a do 3 jsem koukal do stropu, nemohl jsem usnout. Ve čtvrtek jsem došel si jenom dvakrát vlastně dolů pro jídlo a nějak jsem neopustil postel a v pátek do toho tréninku to stejný. Tohle byla taková kaňka, taková darda, kterou jsem ještě nedokázal úplně zpracovat.
2: Já k tomu ještě něco dodám, co je potřeba říct, ono se hrálo v Hradci Králové a on tam odtud pochází, Filip Zorvané, že by se tam narodil, ale vstoupil tam do velkého fotbalu, má tam rodinu, on mluvil o tom, že když jeli na ten zápas, tak projížděli kolem toho terminálu autobusového, kde on prostě s tou taškou vždycky čekal na autobus. Nechal potom finále rodinu doma v Hradci Králové, že už byl připravený slavit se spoluhráči, takže to neslo opravdu hrozně těžce.
0: Tak říkali doma, co tady děláš. No. Každopádně, slyšeli jste ty emoce Filipa Zorvana, velké zklamání. Včera si to možná trošku vynahradil. Věříme, že když se mu povedlo skorovat na hřišti i mimo něj, takže přivítá brzy zdravého potomka ve své rodině.
2: Říkal,
0: jo, to říkal v televizi, já jsem to slyšel právě.
2: On to říkal na tiskovce.
1: No, Hezký příběh, tak tohle to prostě k fotbalu patří, nemůžou všichni vyhrát, to je první věc. Další věc k červený kartě, vzhledem k tomu, co jsi zmínil, krvácení do břicha a to, tak tady ta červená karta v této souvislosti je absolutní prkotina. Myslím si, že to mladý hráč, který on do té doby nehrál špatně a hasil to za jednoho.
2: Už tam byl sám.
1: No, ale on měl svýho hráče a na Chramostu se tam vyprt, já nevím, jestli to byl středák, nebo...
2: Stránský, Diakité.
1: Myslím si, že Diakité. Diakité od něj odběh, nechal ho tam, protože viděli tu šanci, jo, a najednou to hasil a Honza Chramosta to samozřejmě udělal velmi chytře. Tohle pro ty kluky je nezapomenutelná škola a já si myslím, že tuhle chybu už nikdy neudělá, že prostě by zpomalil, nechal by ho běžet. Já osobně třeba na ty kluky, pokud je to v téhle části toho zápasu, jako opravdu křičím, vím, že to nikdo včera nemohl jako dělat, protože je tam nějakých 1000 lidí a ten dosah toho trenéra je daleko, tak já prostě řvu nech ho, protože máš 70 minut k tomu, i když dá gól, tak dá gól, ale v 10 jako je to těžký a trápí se. Zase bylo vedro jako blázen, Jablonec s Černým, jestli se nepletu, tak velký výdej. Myslím si, že ty kluci popadali po tom zápase v obě mužstva bez ohledu na to, jestli jich bylo 10 nebo 11, těžký zápas.
2: Mimochodem Jan Chramosta, 4. ligový zápas, už ti Pavle šlape na paty, ty máš kolik přesně?
1: Já si myslím, že mám 422 nebo tak nějak.
2: To je ještě jedna sezóna.
0: Dobře, pánové, máme toho ještě spoustu co probrat, takže gratulujeme tedy Jablonci k vítězství, konečné 5. místo. Otázkou je, jak to bude s evropskou účastí. Liberec 6. O tom se bavíme zase třeba
2: 426.
0: Příště 426, takže Jan Chramosta ještě
2: má co dělat.
0: Necelou sezonu, aby Pavla překonal. Desítka Pavla Horváta. My jsme tady mluvili o těch knihách, chystám se přečíst knížku od Johna Steinbecka Na východ od ráje. Včera hrála Karvina na západ od svého ráje, kde tedy hraje běžně domácí zápasy. Potom vítězství v Molkapu 3-1 nad Jabloncem, tedy karvinští vycestovali na Hanou k odvetě zápasu o 7. místo, prohráli 0-4, před kulisou 6539 diváků, vstup byl na Andru stadion zdarma, takže aspoň se podařilo takhle sympaticky naplnit ochozy. Vlastně mojí jedinou otázkou je, jak vidí Pavel Horvát osud na trenérské židli v Sigmě, protože Pavel Hapal na tiskovce říkal, vyhodnocujeme si věci, bavíme se s některými trenéry, ale je tam i varianta, že budu pokračovat já. Tak nakolik diplomatické vyjádření to bylo toho, budu to trénovat já?
1: No, mě trošku překvapuje, že už to nevědí.
0: No prý ještě spekulují o Marku Jarolímovi snad.
2: A nebo už to vědí.
1: Já si myslím, že to je trošku jako začouzení prostoru, aby nám to neřekli naplno. Já si myslím, že už by to měli vědět. Měli na to dostatek času, ať už na komunikaci s trenérama, ať už na to, jestli to bude Pavel Hapal. Myslím si, v nejbližších dnech se to dozvíme a bylo by pro mě jako velký překvapení a tak trošku jako vlastně špatný překvapení, kdyby až teďka to řešili a nevěděli doteď, kdo bude trénovat.
2: Já tedy tak nějak cítím, že Pavel Hapal by rád asi pokračoval na té trenérské židli, ale dává mi to smysl jen ve chvíli, že když se náhodou sám odvolá z pozice sportovního ředitele, tak na tom postu sportovního ředitele zůstane, protože co si budeme povídat, z mého pohledu teda je stabilnější pozice sportovního ředitele než trenéra.
1: To stoprocentně, ale ten adrenalin ti nenahradí. Jasně. Nic na té lavičce, takže samozřejmě takhle, pro bezpečnost by bylo lepší, kdyby zůstal i sportovní ředitel, ale samozřejmě na těch dvou židlích je to, jak se říká, to přísloví, tak to je velmi pravdivý a je to těžký a myslím si, že by to toho člověka později nebo dřív semele já jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, protože mi přijde divný, že teďka ještě to nevím.
0: No tak v prostoru třeba toho anglického fotbalu, ale ta role manažera vlastně obsahuje různé ty funkce a musí se to nějak pak snoubit, ale spíš, když je nastavená ta politika klubu, tak to asi takhle jde. Muselo by se to pochopitelně nějakým způsobem stanovit. Uvidíme, jak to bude v Olomouci, nicméně my míříme ještě níž. Desítka Pavla Horváta. Abychom to uzavřeli, konečné 11. místo v lize obsadili Teplice, které vyhrály Mladé Boleslavi před 912 diváky 2-0. Opět se prosadil i Idris Hopi, který minule na tiskovce říkal, minu se Idris Hopi, dávám hodně gólů, tak evidentně druhý start, druhý gól. Kozák pak na 2-0. Pak gratulujeme Zlínu k vítězství nad Slováckem v derby 1-0. Kolář po perfektním centru Machalíka. Já osobně doufám, že Tomáš Poznar si ještě prodlouží svou kariéru, že zůstane ve Zlíně. Uvidíme, zda budeme ze Ševci. 2017 diváků sledovalo tohle derby, ale daleko daleko víc zajímalo lidi to, jak se popasuje Dukla na Julisce s Baníkem Ostrava. Ostatně tenhle zápas sledovalo téměř 8 tisíc diváků.
1: Řekl to správně, nejenom fanoušky, ale i normální lidi zajímalo, jak tenhle zápas dopadne, protože musím říct, že tohle rezonovalo mezi lidma, který se o fotbal třeba ani nezajímají, ale věděli, že Baník může sestoupit a Dukla, prostě tradiční pražský klub, to zajímalo spíš ty starší zase, ale fakt jako i normální lidi tenhle zápas zajímal, byť je to překvapilo.
0: No, možná nejvíc těšilo v ozovkách to, že teda se hraje takhle velký zápas, byť o záchranu Jana Fialu a Jiřího Němce, nedávné jubilanty, legendy také československého českého fotbalu, 70., 60., kteří se dočkali předtím gratulace, ale pak možná úplně se jim to nelíbilo, co se tam dělo.
2: No, každopádně dokonce i u nás doma to bylo obrovské téma, tenhle zápas, zatímco běžně, když zapnu televizi, tak se ozve můj dvouletý syn se slovy pisy, pisy, což znamená, abych zapnul YouTube a pustil nějakou písničku, ale v tuhle chvíli skutečně věděl, že se na to fakt soustředím, takže si nedovolil říct vůbec nic a koukal se mnou. Mm.
1: To je správný.
0: Já myslel, že ho učí anglicky a že chtěl čurat akorát. Tak každopádně, Pavle, no tak. Co k tomu říct? Tři vlastní góly a Dukla padá.
1: První gól nešťastný, druhý gól tečovaná standardka, třetí gól už to bylo vlastně
0: nic neřešící,
1: ale i tak je to nepříjemný. Je to nepříjemný pro všechny. Vlastně jsme tady mohli sedět a bavit se o tom, jak se stoupil Baník, bavíme se o tom, jak se stoupila Dukla.
0: Ale objektivně výkon Baníku mě přišel, že byl blíž tomu, že zvítězí a že vlastně zaslouženě zvítězili.
1: Měli tam dobrý akce. Myslím si, že malinko na Duklu dolehlo to, že jsou doma, že tam fakt jako je ten kotel Baníků, který navštívil Milan Baroš, Venca Svěrkoši, Nemanja Kuzmanovič. Prostě vidět, že ty kluci tam k tomu mají vztah a byli tam na té Dukle. Dukla si myslím, že i bez těch dalších, Kozma a Mila, prostě Dukle, ať chceme nebo nechceme, v tomhle zápase chyběli a dolehlo to na ně, Baník byl lepší, měli tam i dobrý akce před tím prvním gólem a myslím si, že prostě je to zasloužený, Dukla asi byla nejslabší a proto přímo sestupuje, no.
2: Souhlas, Baník byl lepší, vyhrál zaslouženě, o tom není pochyb, bylo vidět, co z hráči dělá hlava a to sebevědomí. Třeba to bylo krásně vidět na Vlasiovi Siňavském,
1: který byl výborný.
2: Ten byl úplně nezastavitelný. Jo. Měl balon v klidové pozici, rozkýval nohy a v podstatě ukázal to, co mu je vlastní.
1: Kdykoliv chtěl, tak obešel zase toho hráče, byl výborný. To byl jeden z důležitých faktorů, byť jako úplně se neprosadil gólově von, tak jako dělal si to, takhle jsme ho znali v Bohemce, když byl v té top formě, chvilku mu to trvalo, naštěstí pro Baník se provedl, ještě samozřejmě nemají vyhráno, ale pokud bude hrát Baník v téhle formě, tak pravděpodobně asi se zachrání.
2: No, dribbling výborný, vlastně po tom jednom centru Siňavského padl ten jeden vlastní gól, tuším Penksy.
1: Ten třetí, no.
2: Takže Baník zaslouženě, ale nemůžu se zbavit dojmu, že z mého pohledu Dukla měla kopat penaltu po tom zákroku.
0: Mluvíme se o 49. minutě, kdy se tam Dominik Hašek, na opravdu narozený v roce 98 po Nanaganském triumfu, tak píchnul si tam míč vlastně doleva, respektive levačkou, ale do tému kopnul Michal Friedrich a Hašek spadnul a sudí Rouček vlastně ani po zhlédnutí videa, byl u videa nebo ne, prostě ani komunikaci s VARem, tak penaltu nepísknul. Jaký to byl tedy souboj z tvého pohledu, penaltový?
1: No, je to těžký, já jsem vlastně měl taky jenom tyhle záběry, který to tam z jednoho záběru to vypadalo, že ne, ale z dalších dvou si troufnu říct, že jo. Vůbec jim to nezávidím, těm rozhodčím. Trošku se divím, že tam nešel, že ho nepozvali na to video, protože si myslím, že to fakt byl hraniční zákrok. Zajímalo by mě, jak by se Karel Rouček rozhodl, ale prostě bohužel pro Duklu tyhle výroky šly proti ní. No.
0: Já teda musím říct, že z poslední zkušenosti, a už je to teda možná dlouhodobější, si říkám, tyhle situace prostě můžou být opravdu na obě strany, jako už jsem viděl, že to byla penalta, že to nebyla jako taková vlastně zvláštní šedá zóna, která i po implementaci video asistentů
2: zůstává.
0: Můžeme si říct,
2: nebo takhle, ta jeden tábor bude říkat.
1: Jasně, já budu správně, říkat byla, ty budeš říkat, že nebyla, máme oba pravdu.
2: Sebastian nebyla, no. že do toho zkrátka video nepůjde, protože to pro ně není 100% penalta, v tom případě nechali rozhodnutí ze hřiště. Podle mě to penalta byla, zase pořád se bavíme o intenzitě, jestli slabá nebo ne. Často se bavíme o tom, že když hráč běží v plné rychlosti, což nebyl tenhle případ, stačí malá intenzita, je to faul.
1: Mně hodně, Mě hodně baví, teď jsem si uvědomil úplně ten moment, kdy na kdy dal West Ham gol Arsenalu, jestli se nepletu, a bylo to odvolaný, že byl faul na, na golmana.
0: Na brankáře.
1: A mě fakt jako mě baví ty to spojení těch toho varu s těma rozhodčíma. Myslím si, že by to bylo jako skvělý pro všechny fanoušky.
2: Ať, to souhlasím.
1: Ať třeba to dopadne jako v neprospěch jednoho nebo druhého, ale tuhle tu komunikaci slyšet by bylo prostě fantastický. Ať už při tom zápase, nebo samozřejmě po něm. No.
2: Souhlasím.
0: Že by to oznamoval rozhodčí pro celý stadion.
2: V podstatě ano, no. A věděli by to, takže by si museli dávat třeba pozor na ústa.
1: Jo, věděli by pak, komu třeba propíchnout gumy, jestli to byl rozhodčí na varu, kdo rozhodl, že to...
2: No, to je další věc, no. To je vlastně další věc, to mě nenapadlo.
0: No, ne, každopádně pro tu Duklu se to nějakým způsobem sesypalo i po tom minulém kole v Teplicích tedy, kde byla nějakým způsobem tedy ta porážka způsobena i verdikty, které šly proti Dukle. Byť nakonec komise rozhodčích, který rozhodla, že to bylo všechno správně, tak se to nějakým způsobem Dukle nesešlo. Můžeme si pustit Pavla Šustra možná v jedné z takových nejsmířlivějších nahrávek, pokud to tedy tak opravdu bude, pokud jsem slyšel dobře, jak mluvil po zápase s Baníkem.
9: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál. Ne, všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
0: To má pravdu, třeba West Ham United teď taky spadnul, i když myslím, že Dukla zase historicky je hodně známý kluby v zahraničí, ale myslíš, že mají mít pocit křivdy Dukláci? Nebo to, to prostě nerozhodnou dva zápasy?
1: To jsou dva pohledy zase. Zase řeknu třeba to, co jsem říkal s tím nastavením, taky už jsem tady kdysi zmiňoval, když jsem byl hráč ještě, tak si jako byl naštvaný, že rozhodčí nastavil jenom 2 minuty a nebo 3 minuty a začal jsem na něj řvát a on mi řekl, když si na to měl 90 minut, jako teď se tady hádáš kvůli minutě, tak máš na to celou sezónu, můžeš si ty body nahrát, Dukla i Baník to nechali dojít do tohohle momentu, samozřejmě v Teplicích můžeme se bavit o tom, že to byly sporní verdikty, ale prostě už to bylo pozdě, už to honíš na poslední chvíli. Teplice taky úplně ne fantastická sezona, ale měli to nahráno, Zlín taky veliký jako výkonnostní rozdíly, měli prostě nahrány ty body, Slovácko si to uhrálo a tady ty dva manšafty k tomu spadly, můžou cítit křivdu, ale prostě to je tak celý, no.
0: Jenom vlastně doklady toho, jak to tam dlouhodobě třeba nefungovalo z hlediska domácí zápasu, 8x v sezóně bez střelené branky na Julisce, na jaře dokonce 6x. Už jsme zmiňovali to, že je velká fluktuace kádru i po tom, co minulý rok na poslední chvíli v penaltách, jako Březníček, pamatujete na to, ano. Proti Vyškovu zařídili si tedy nebo zajistili záchranu, ale stejně se v úzovkách nepoučili a zůstali na těch posledních příčkách tabulky, byť chvilku to tedy vypadalo, že poskočili před Baník, tak nakonec Dukla míří po 2 letech zpět do druhé nejvyšší soutěže. Pavel Šustr vypadá, že chce dál vést.
1: To je další věc, proč takhle může trenér mluvit, protože asi on ví, jak je to nastavený. Já si myslím, že tam bylo, že má smlouvu ještě na 3 roky, nebo na 2 minimálně. A myslím si, že on prostě cítí, kdo tam bude, kdo tam nebude, s kým chce pracovat dál, s kým pracovat nechce a pokud mu dají mandát, aby to mužstvo vedl, tak bude mít delší čas, aby to mužstvo připravil podle sebe, teďka pracoval s tím, co tam bylo. To je vždycky velký rozdíl, že když přijdeš v sezóně, tak ty hráče už tam jako nedostaneš, ale když si to mužstvo připravuješ, bude mít možnost teďka připravit si to na druhou ligu, postoupit a pak v lize se nějak prezentovat času, si myslím, že by měl dostat dostatek, měl by dostat víc času, ale pozor, druhá liga není jednoduchá, není to jako, že si takhle louskneš a jako my postupujeme, uvidíme, jestli to projedou třeba jako Brno.
2: No určitě ten kádr se bude měnit, je tam hodně cizinců, řada z nich asi nebude chtít hrát druhou ligu, naopak jsou tam cizinci zajímaví, kteří třeba zaujali i některé kluby v nejvyšší soutěži, teď mě napadá třeba Gilbert a 100% Marcel Čermák nemůže hrát druhou ligu, po něm někdo skočí, si myslím, Tutově.
0: No, otázka je, zda třeba to nebylo poslední provoligové vystoupení pro Tomáše Pekharta, Marka Hanouska. Tohle mě vlastně trošku občas na fotbale.
2: Že to bude trošku jiné.
0: Přijde smutné, že vlastně tihle hráči, na které jsme zvyklí, prostě najednou zmizí a je to tak nějaký bez fanfár, ale tak to je. Každopádně Baník 26. tedy v úterý doma ve Vítkovicích přivítá Táborsko. Úvodní zápas baráže. Odveta pak nad Jordánem, nad Rybníkem v Táboře. No. Tam už se asi chystají na početný výjezd Vaníkovců.
1: Zase se chystají na baráž. No. Já si myslím, že jednak ocení Táborsko, protože si myslím, že jsou po třetí v baráži za sebou. Je to možný?
0: S Budějcemi prohráli a loni si to nepamatuju, podle
2: loni,
0: mě. Ale...
2: Loni byli taky
1: loni
2: v baráži.
1: Loni byli taky, podle mě. Tam právě byly ty tribuny. No to je jedno. Já si myslím, že samozřejmě papírově je to jasný, i Baník teďka se zlepšil. Uvidíme, je to prostě, je to playoff, může rozhodnout
0: Maličkov. Loni nebyli, loni byl Vyškov a Chrudim.
1: Tak pardon.
2: Jo, máš pravdu.
0: Nevadí.
1: Pardon, moje chyba.
0: Nevadí, moje chyba je, že jsem se na to nespomněl dřív, Pavle, pokračuju.
1: Je to vlastně vaše chyba. Ano. Děkuju. Ne, já chci říct, že Baník samozřejmě papírově vypadá vejš, mělo by to tak dopadnout, ale může rozhodnout zase nějaká chyba. Tady jsme se bavili, červená karta v 15. minutě a ten zápas vypadá úplně jinak. Můžeš si vytvořit dobrou pozici do odvety a myslím, že i ten druhý dvojzápas bude velmi zajímavý.
0: Víte, co mě akorát mrzí? Že proti sobě Baník dnes nevyzve proti sobě Artis, protože by došlo na trenérské měření Dvorník na Dvorník. No, to by se hezky rýmovalo. No.
2: To mě nenapadlo.
0: Josefa Dvorníka si ostatně můžeme pustit, co říkal po vítězství na Julisce.
10: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v Lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
0: Josef Dvorník, který zítra bude koučovat proti Táborsku, no, tak vlastně zatím, myslím, pouze Chrudim minulý rok dokázala zvítězit z těch druholigových týmů v tom měření proti prvoligistovi v jednom zápase. Pak je tam Artis proti Slovácku. Slovácko padlo teď v tom posledním duelu, jak jsme říkali, ve Zlíně.
1: Já Artis jsem koukal na sestavy a tak jsem jako si říkal, ale i v té druhé lize úplně to nešetřili. Myslel jsem si, že prostě vzhledem k tomu počasí, vzhledem k tomu, co je čeká, takže ty hráči budou mít třeba i volno. Nebylo to tak, takže jsem zvědavý, to počasí, musím říct, my jsme hráli v sobotu o 3, bylo to pekelný, jako, musím říct, že fakt bylo vedro a já, vlastně by mělo být i zítra takhle, takže jsem zvědavý, jak ty kluci se s tím vypořádají, protože samozřejmě kondice je jedna věc, to teplo k tomu a i ten tlak toho zápasu je prostě jiný než zase jako projít si jen tak jako normální tuctový zápas. Samozřejmě ty manšafty z druhé ligy nemají úplně co ztratit, takže ta hlava si možná malinko odpočine, ale ne u všech. U některých hráčů prostě ten tlak tam může být a může ti to nějaký síly taky vzít. No.
2: Bude to zajímavé, ale i v tom druhém dvojutkání je pro mě jasným favoritem Slovácko. Artis taky hodně ztrácel teď na jaře v té druholigové sezóně. Asi čekali, že si to sedne rychleji. Ale jak už zmínil Pavel, je to o 2 zápasech, takže ta motivace bude obrovská.
0: No, třeba takový Jiří Borek, který přišel v zimě ze Slovácka do Artisu Brno, tak no, bude mít asi velkou motivaci, ale každopádně zajímavostí je taky to, že se hrají ty zápasy vlastně v jiných časech, aby asi to taky mělo víc diváků, to znamená v úterý začíná série Baník Táborsko, ve středu Artis Slovácko, pak dohrávka sobota Táborsko Baník a v neděli od 13 hodin i v sobotu se hraje od 13 Slovácko proti Artisu, protože reprezentace hraje myslím o 16, ne? 31. Hrají brzo taky, myslím, reprezentanti.
2: Hrají brzo, myslím, no, že to je o 16, protože oni se po tom zápase hned přesouvají do Spojených no států.
1: My hrajeme od 5 v Kolíně v neděli.
0: V neděli, jo. Tak možná to bude méně sledovaný zápas, než ty 2, o kterých jsme se bavili.
1: Je to pravděpodobný.
0: No, ale tak třeba se někdo vypraví ještě do Kolína. Sparta Kolín to je?
1: Já nevím, jak se jmenuje.
0: To už jsou ti sestupující, ne? Nebo
1: ještě ne.
0: Nejsou.
1: To ještě
0: nejsou.
1: Právě mají s náma a ještě žijou, tak uvidíme.
0: Takže vy je pošlete do druhé ligy. No, asi všechno.
2: Do druhé ligy je nepošlete.
0: Ne, do čtvrté ligy.
2: To by bylo opravdu zajímavý. Zajímavý
1: to
2: vzestup.
1: To by bylo majstrštyk.
0: Dobře, tak asi nejlepší signál toho, že už máme tady konec. Poslední minutka běží 10 Pavla Horváta. Poslední ligová z tohoto roku s Lukášem Michalíkem. Lukáši, děkuji moc a držíme palce na mundialu. Ať to tam dobře všechno procestuješ, no?
2: Není záž, díky, já věřím, že se spojíme spolu i na dálku během mistrovství světa.
0: Dobře,
2: já
0: tak se drž.
2: Budu mít
0: Budeme na tebe myslet.
2: To chvíli 4 ráno, ale rád si přivstanu.
0: Dobře, Lukáš Michalík, to je známý borec, který rád stává brzy. Pavel Horvát taky stává brzy.
1: Ano,
0: a bude tady
1: a Lukáš Michalík
0: brzy.
1: Ještě chodí pozdě spát taky. Ale to je jiný to příběh. Je jiný. Hezkou cestu, šťastný návrat.
0: A těšíme se za týden vlastně na McDonald's Cupu, na velkém svátku fotbalu v Ostravě 1.2. Tam budeme s Pavlem Horvátem, tak přijďte se podívat. Těšíme se na vás.
1: Naslyšenou.
11: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Na Rádiu Praha.
11: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
12: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.